0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

maturiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
2: Ne!
3: To je na infarkt!
2: Iveto!
4: Ty jsi dobrá!
2: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
3: Dobrý,
0: jsme Evropa 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek, ústředná.
3: Haló?
0: Haló, to je Mrázek, ústředná. Prosím vás, to je pan Paťhas?
3: U telefonu.
0: Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, vy jste taxikář?
3: No zatím jo.
0: Helejte si, já bych potřeboval, abyste přijel pro jednoho mýho klienta i na letiště.
3: Na letiště, a kdy?
0: Za 20 minut, do Roudnice.
3: Řekněte mi číslo letu, jméno osoby, která se má přiletět. Vaše jméno, vaše rodné číslo.
0: Rozumím, čili má přiletět Jack Nicholson ze Spojených států, pan Nicholson ze Spojených států.
3: Ano.
0: Jeho rodné číslo je?
3: Ne, vaše rodné číslo, aby když náhodou k něčemu dojde, tak abych se pak vás našel.
0: Moje rodné číslo,
3: no.
0: Moje rodné číslo je 3.
3: 3.
0: 3
3: 3
0: 3 0
3: no
0: 3
3: no
0: 0
3: no
0: 3.
3: Kolik vám je, prosím vás?
0: Je mi 33.
3: Takže mám 33.
0: Domluvíme se nebo se
3: nemluvíme? Máte ale zhruba kolik je to kilometrů z letiště do Roudnice?
0: Z letiště do Roudnice, respektive z Roudnice, z letiště do Prahy je to 13 kilometrů.
3: Vy chcete auto přistavit do Roudnice na letiště?
0: No.
3: No?
0: Je v tom nějaký problém?
3: Jako na letiště v Roudnici?
0: Na letiště v Roudnici.
3: A z letiště v Roudnici chcete do Roudnice, jo?
0: Ne, z letiště v Roudnici chci je do Prahy.
3: Kam do Prahy?
0: No, někam do Prahy, třeba do centra, aby tak nějak se prohlíd, aby si ten náš klient prohlídnul Prahu.
3: Kolik je to kilometrů z Roudnice do Prahy?
0: Z Roudnice do Prahy je to 13 kilometrů tam a zpátky.
3: 13 kilometrů tam a zpátky. Vypadám jako blbec, vy jste mě někdy viděl osobně?
0: Neviděl, dokážu si vás představit.
3: Jo.
0: Hejte se, vidím, že se nedohodne, mějte se krásně a napalte nějakého vepře za 5 kilo.
3: Se mnou jezdí Čížkové za 5 kilo.
0: Prosím?
3: Cizí na se mnou jezdí za 800.
0: Ještě jednou?
3: Říkám, že Čížkové se mnou jezdí za 5 kilo z centra na letiště. Cizí na minimálně 800-900.
0: Ty jsi zloděj, vypadni. Nazdar!
3: Čus bus, vole.

Maturanti Bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Haló, prosím vás, tady je Mrázek, Ústředná. To je pan Josef Horník?
3: Ano, u telefonu.
0: Helejte se, my tady máme takový problém, já vám volám tady z pražských komunikací.
3: No, a jaký máte problém?
0: Helejte se, vy jste byl včera na rohu Vodičkové ulice, jste procházel. Vy jste vystoupil z auta, prošel jste normálně po chodníku, je to pravda?
3: Skýte, na rohu jaký ulice?
0: Vodičkový.
3: No, to asi jo, no.
0: Helejte se, prosím vás, vy máte nějaký problémy s nadváhou?
3: To nevím, já se cítím celkem v pohodě.
0: Kolik vážíte?
3: Já nevím, jsem se nevážil teďkon.
0: Vážíte přes 100 kilo, ne?
3: No, to asi jo.
0: No, to je vidět, protože vy jste vám tam úplně rozbořil ten nový chodník, co jsme udělali.
3: Nový chodník, jo.
0: No, jak jste našlapoval z hurta, tak vy jste prostě ty dlaždice úplně zapasoval v 15 čísel níž. Helejte se, to kluci nebudou furt opravovat.
3: Ať to je lebo, tam je přeci asfalt.
0: No a do asfaltu jste udělal taky díry.
3: No dobře, a to jsem se měl nadnášet, nebo jako kudy jsem měl jít?
0: Helejte se, vy musíte především zhubnout.
3: Jo, a co kdybyste dělali pořádně ty chodníky? To je bezvadný, jako já mám chodit jako kudy.
0: A my máme
3: to je
0: jako
3: můj problém, kolik vážím, máš problém je dělat správně chodníky, ne?
0: A my máme dělat chodníky jako pro koule, jo, nebo co?
3: Pro jaký koule?
0: No ne, tak já nechci vás nějak
3: udělat. Když mám přes 100 kilo, tak to neznamená, že jsem koule, ne?
0: To je něco, jestli jste viděl Jurský park, jak tam ten dinosaurus dělá ty ťápoty, jak tam v tom potom chodí ti lidi, tak to je něco podobného, vy jste udělal podobný.
3: Jak podobný, takových lidí může být stovky, tisíce, ne?
0: Fašiš, nestrašně.
3: To je za ptákovinu.
0: Nestrašně, prosím vás. No nic, hejte se, nebudeme se v tom patlát. Pozdravuje vás Mirek. On nám zavolal na Evropu 2, že prej jste Tyrannosaurus Rex.
3: To je parchant.
0: Že jste ho kámoš?
3: Jo, takže já jsem v rádiu teďkon, jo.
0: No?
3: To snad není pravda, já ho zabiju.
0: Klidně žer dál, protože já jsem taky tlustý a nikomu to nevadí. A někoho to i zrušuje, nazdar.
3: Nazdar.
1: Evropa 2. Evropa 2.
4: Nestíháš? Pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
6: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz
7: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 Kč bez DPH měsíčně.
5: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
2: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Evropy 2.

0: Totiž písnička se jmenuje Narcisist.
1: To jsi musel pustit.
0: No to se tak nějak jako pustilo, ten systém asi poznal, kdo je za mikrofonem.
1: Ještě, tam je zrcadlo v tom mikrofonu, víš?
0: Ale dobrý je, že ta písnička se nemenuje Narcisist.
1: Jo. Prostě jenom jeden z nás.
0: Je tam jenom jeden.

0: Já jsem si to totiž říkal, já jsem jel tmou a říkal jsem si, kdyby tam tak někdo byl na té druhé straně. října, 6.02, pojďme začít. Ranní show začíná. Jsme zpátky, je to tady. Ahoj, krásko.
1: Dobré ráno.
0: Máš koženou, koženou, džínovou košili.
1: To ty taky.
0: No, máme, no. Jsme jak brácha se ségrou.
1: Tak to my jsme.
0: Naši nám dali prostě normálně džísku.
1: No, nakupujou furt v jednom obchodě, viď?
0: Je to tak. Jak se máš?
1: Já se mám fantasticky.
0: Tak já se těším, až si všechno řekneme. Přátelé, byli jsme na konferenci Evropy 2, tak se musíme hned dostat k tomu, kdo s kým spal, kdo s kým bohužel nespal, kdo se opil.
1: Proč už nikdo s nikým nespí?
0: Tak, s kým jsi chtěla spát a nepovedlo se to. To všechno si řekneme, vy nám do toho budete volat. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno, tady David.
0: Co pak, Davide?
2: Já už jsem vám hrozně dlouho nevolal, že vás mám rád, tak vám to volám.
0: Hele, ta ranní mlha, to je prostě hrozně taková jako...
1: magická.
0: Deprese spíš teda.
1: Aha.
0: Spíš deprese. No, já jsem jako jel a říkal jsem si, jako já, kdybych byl teďka po 6. hodině v rádiu, já bych si pustil show, kde by na mě takhle mluvili. A nic tam nebylo. Si promačkával jsem si ta rádia. A tím, že jsme tady ještě nebyli včera, tak jsem si říkal, že si třeba někdo z vás říká, ty bláho, jestli to dneska teda bude, včera to nebylo, kdo ví, jestli třeba neusnuli někdo tak. Tak Davide,
2: přesně, jsem to přesně s kým jsem to dneska zapínal.
0: Tak, ale jsme tady a teď navíc...
1: A jsme jenom tvoji.
0: Jsme jenom tvoji, evidentně jsme... Hele, nikdo jiný ani nevolá, to znamená možná fakt jsi jediný posluchač.
2: Počkej, možná jsem sám, no.
0: Počkej, ty jsi normálně v postapokalyptickém světě a vlastně my se ti zdáme, nikdo jiný, než ty neexistuješ, víš?
2: To nemá chybu.
0: Už jsi sám na té zemi jenom a teď z rádia na tebe mluví hlasy a ty máš pocit, že mluví k tobě, že jo?
2: Moje osobní rádio.
0: Osobní rádio.
1: Jak si říká, jsme tu jen pro tebe.
0: Jsme tu jen pro tebe. A než budou zprávy, tak si dáme New York, protože...
2: Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Papa.
0: Česká republika je takový...

0: 6 hodin 9 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme v takové speciální fázi teďka vysílání. My tomu říkáme pod rouškou. Mm-hmm. Venku je ještě tma a je to vlastně trochu noční vysílání. Mm. Navíc ještě nebyly zprávy.
1: To taky. Ještě tak to vlastně oficiálně nezačalo.
0: Nezačalo. A proto vám řeknu, co se mi stalo první noc na konferenci Evropy 2, protože ve vysílání bych si to neodvážil. Mm-hmm. Ale tím, že to je ještě jako před vysíláním, jo, teďka, tak se to jako nepočítá a neslyšeli jste to a nebude se to nějak hodnotit. Takže, jak to znáte, konference a občas se jde takzvaně na cigáro.
1: Jo? Ano.
0: A já nekouřím, takže vlastně já jsem takový vyčleněný, jsem vyhozený z těch sociálních skupin. Hmm. Takže já tam chodím jen tak, já tam prostě jdu a stojím tam a jsem tam jako s těma lidma, abych tam s nima prostě mohl být.
1: Víš, jak to mám já? No. Já normálně nekouřím, ale u těchto příležitostí, abych nebyla vyčleněna z kolektivu,
0: no,
1: tak se vždycky jakoby pár dám, abych tam mohla bejt u toho.
0: Přesně. No tak ale, tak poslouchej. Normálně tam jsem a je tam se mnou, já ji nebudu jmenovat, ale je to šéfová jednoho našeho oddělení a je velmi distingovaná. To je důležitý pro ten příběh.
1: Jo.
0: Ty víš, koko?
1: Já nevím, kdo to je, ale já si jednou
0: si
1: představuju.
0: To nevadí. Velmi distingovaná šéfová jednoho z našich oddělení, jo? A nemáme spolu jako vlastně moc jako vztah, jo? Spíš taky oficiální a vlastně spíš neutrální. Jako do přátelství to nejde ani trochu.
1: Ano.
0: Spíš naopak. Takže neutrální až jako vlastně...
1: Kdyby jsi si musel vybrat, tak spíš bys to hodil na tu druhou stranu.
0: Ne, ona je v pohodě, ale měli jsme nějaký prostě věci.
1: Ano.
0: Jako ve smyslu, jakože pracovní.
1: Práce.
0: Pracovní. Takže je to jaký důležitý pro ten příběh. A teď tam takhle s ní stojím a s náma ještě další dva lidi. A ona najednou říká, řeknu vám vtip, to mě překvapilo, že jako vytáhla jako takovou kartu. Upozorňuji, přátelé, že ještě nezačala ranní show, takže to je pod rouškou, jo. Jo, jako, že jste to neslyšeli. Potom to začíná, už to bude normální, ale... Takže stojíme tam. No představ, jo. Já nevím, kolik je hodin. Není zase tolik, jo. Je třeba 10 večer. A tahle ta kolegyně, ta šéfová, říká, no tak jsou dva týpci a jeden říká tomu druhému: hele, já šukám tvoji mámu. A ten druhý, mě překvapilo, ten začátek a já, chvilku poslouchala. No tak zpátky k tomu, tak nechal jsem jí mluvit, jo. A ona říká, jako že jsou vozralí, říká, já jsem to pochopil. No tak říká ten jeden týpek tomu druhému to, co řekl, a ten druhý mu říká, jo, jasně, pojď. A ten první říká, ne, počkej, mě nerozumíš, já šukám to, dobrý, a no ne, počkej, ty vole, to je jako, ty asi neslyšíš, jako co ti říkám, jako, to by to nevadí, jako, já šuka,

0: to se Míše povedlo. Míšo, jako musím říct, že vlastně, že to jako prolomilo ledy. Že jestli něco má udělat konference Evropy 2, nebo obecně konference jakýkoliv komunity, nebo společenství, setkání, brainstorming to může být, tak to vlastně jako funguje.
1: To je team building.
0: Vlastně team building, no.
2: Ranní show Evropy 2.

0: Na to se taky těším.
1: Dlouho jsme je neslyšeli.
0: Katka mi tady říká, hele, to by to chybilo, veď to vysílání. A já říkám, chybilo, no. To je fakt hrozný. Člověk 3 dny je mimo, tak mu to chybí.
1: Pojďme dopamíny, endorfíny.
0: Pojďme na zprávy.
1: Tak, dobré ráno u zpráv. Nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky kvůli nadcházejícím komunálním volbám. Pokud by je ale voliči přeci jen nedostali, mohou si je vzít ve volební místnosti. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Dnes se v Česku slaví paralympijský den.

0: Slavy poprvé proběhly v loňském roce, organizátoři chtějí akcí zdůraznit hodnoty, jako jsou respekt či rovnocenost, a také upozorňují na inkluzi parasportovců a práva na pohyb pro každého, protože sport je jenom jeden. Letošní oslavy se kromě symbolické připomínky odehrají i na půdě Senátu. Teď už má slovo Zuzka.
1: Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor tak bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši.
2: Doprava.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
0: Doprava dnes po ránu komplikovaná. D1 hlásí kolonu na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na 210. kilometru je nehoda dvou vozidel, která blokují pravý jízdní pruh. Kolona je na 20 minut od 213. kilometru. V Praze stojí Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony, projíždí se pouze připojovacím pruhem. Kolona od Černého mostu je už teď po ránu na 40 minut.
2: To nemyslíš vážně?
0: Myslím.
2: Že teď tam je kolona už, jo.
0: Dlouhá.
2: Tak vás do ní zdravíme. 6:20.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví. Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2. Jak je venku?
2: Počasí, jak je venku?
0: Čeká nás další nadprůměrně teplý den. Zprvu ale musíme místy počítat s mlhami nebo nízkou oblačností, hlavně v Čechách. Během dopoledne se ale mlhy a nízké oblaky postupně rozpustí a pak se na celém území dočkáme sluníčka.
2: Ano.
0: Teploty 19 až 24. Ochlazení se pak do Česka vrátí nebo dorazí v pátek.
2: Tak, já zase mě to napadlo, už jsem to tady řekl, myslím v pátek, že to je metafora pro život. Schválně řekni tu zprávu ještě jednou. A místo mlhy řekni chmury.
0: Mm-hmm.
2: Vaše chmury.
0: Mm-hmm.
2: Jo, řekni to ještě jednou. Hele, poslouchejte, vlastně to je předpověď pro vás.
0: Čeká nás další nadprůměrně hezký den.
2: Ano.
0: Zprvu ale musíme místy počítat s chmurami.
2: Ano.
0: Hlavně v Čechách. Během dopoledne se ale chmury rozpustí
2: a
0: pak bude na celém území krásně.
2: Je to tak.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, hraní show Evropy 2.
2: Hraní show má sponzora.
3: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
2: Tak, podle mě nám někdo volá z té zácpy. Že nám voláte z té zácpy?
5: Ne, ze zácpy ne, omlouvám se, ze zácpy ne. Leošku, Kačenko, my jsme se dlouho neslyšeli.
2: No. Je to no. Tak, Katka vlastně tady byla ve čtvrtek naposledy.
0: Mm-hmm.
2: Tahle, byla tady
5: no,
2: jiná.
5: Já jsem vás neposlouchala teď skoro měsíc.
2: Jo, měsíc, no. Takhle.
5: No, já jsem nežíc byla na dovolený.
2: No tak to jo, a kde pak jsi byla? Kotník si měla.
0: To jsou výmluvičky.
2: To jsou výmluvičky.
0: A rádio můžeš poslouchat, i když máš pochromaný kotník.
2: Chápeš to, normálně byla na dovolený, ještě má kotník, to jsou lidi dneska.
6: Tati, to byl...
3: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
8: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
9: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si křupni.
10: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
11: Chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
16: Vybavujete domácnost?
17: Jo.
16: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
19: Chceš válku? Tak tady máš válku.
18: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
20: Všude kolem jsou žraloci.
18: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
21: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
22: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
23: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
1: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
4: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
5: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
17: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a po trochu delší pauze, protože už je úterý, je tady s námi ve studiu opět Jakub Kohák.
2: Dobré ránko, sutu.
3: Vítej.
2: Ježiš, to je nádherné přivítání.
1: Jakube, vítej. V neděli byl Mezinárodní den zvířat. My jsme to rozebrali v pátek, ale nerozebrali jsme to s Katkou, která tady nebyla.
2: Právě no. Katko, jak ty jsi to oslavila.
1: Takže pojďme, zvířata a vy dva.
2: No.
3: Zvířata.
2: Vidra. No tak my... To jste říkal vy dva, ne?
1: Jo, jo.
2: Co to tady dělal smrdí? Vy dva.
3: To jsme říkali na základní
2: škole. Znáš to?
3: Ve druhý třídě.
2: Řekni to schválně, lidi to neznají.
3: Ne.
2: Lidi to neznají.
1: Tak jak to je?
2: Řekni to.
3: To bylo něco s policejtama, ne?
2: No přece je ten je chovatel, co nese vidru na výstavu.
3: No.
2: Ne? A jede něčím, nevím, třeba metrem
1: jo.
2: A hrozně to smrdí, ten pytel, nebo kde on to nese. A přijde nějak, přijdou dva policajti, nebo nějaký dva někdo, jako zřízenci a říkají, Herbert, chlape, jo, a pozor, zapomněli jsme říct, že on neříká r, takže říká třeba dobrý den.
1: Dobrý nebo... den.
3: Tak to začíná ten fóreček.
2: No a oni se optají, co to tu jako smrdí? A on řekne...
3: Vy dva.
2: No, chtěl si, on se říct vidra, řekne vy dva.
1: Můžeš mi to ještě jednou vysvětlit, abych to pochopil. Takže zvířata a vy dva.
2: No my... Takže vidra si chtěl říct, ale už ty si nedáš pokoj, když jsme to teďka řekli ten vtip.
1: Takže s čím ty seš spojený jako ze zvířecí říše? Co ty seš?
2: Vy dva.
1: Ne,
3: co my máme, já nevím.
2: Jako... Ne my, to máme vy dva, jako, jinak my dva, když
3: ty řekneš my dva, jako to už... Zvíře,
1: co by byl Jakub za zvíře?
2: No.
3: Kuba je anakonda.
2: Děkuju. Ty jsi mě viděla, viď?
3: Já jsem mluvila s recepční.
1: A ty sám bys se zhodnotil?
2: Já bych se zhodnotil, tak anakonda je možná moc, ale je to tedy, takový brejlovec, proč ne?
1: Je to tedy žížalka. Teda. Pozor, já jsem byl minulý víkend na Šumově a viděl jsem slepíše. A on je úplně malinký.
3: No. A kratoučkej.
1: Jako tuška.
2: No, zase tak
1: jako tuška.
3: A že byl i placatej. Protože většinou, když vidíš slepejše, tak je placatej.
2: Jako, že ho přejeli?
3: No.
2: Ne, já
1: to bylo v přírodě.
2: No, oni takhle jedou.
1: Ale jako tuška malej byl, já jsem překvapený.
2: Fakt.
1: No, byl takový zlatavej, krásný.
2: Ne, krásný.
1: Nicméně, co teda jsi, slepejš?
2: Ne, já
1: jsem... Nebo brejlovec. Když mi si je brejlovec a pak, když se to zhorší, je to slepejš už.
2: Je to tak?
0: Ranní show

0: Segra, poď, jde mi síla zase.
1: Co tam máš, brácha?
0: Máme stejnou košili. Furt mi tam skáče bunda, nevím proč takhle. Co tam mám? No máme tady toho strašně moc, teda musím říct. Provedeme vás normálně... teď si to můžu říct takhle. Provedeme vás rozchodem Evy Farné.
1: Ale jinak, než byste čekali
0: jinak,
1: asi.
0: Jinak, než byste
1: žádný
0: čekali.
1: Žádný bulvár,
0: umělecký, ale za chvíli až po reklamě. A teďka vezmeme ještě telefon. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, krásné ráno přeji.
0: Co pak?
2: Tak já jsem chtěl jenom myslím, že zahrajete písničku pro tým z porodnice u Apolináře, protože už je to 4 týdny a 2,5 hodiny, co se mi narodil malej synek.
0: Takhle to máš spočítaný. Zahrajeme písničku, máme v 7.17 dneska, takže když se dovoláš, tak zahrajeme.
2: Tak jo, super.
0: To by to jedno, vej, ty jsi řekl, co jsi potřeboval a v pohodě.
2: Tak. Já jsem to hrozně chtěl popřát, protože to bylo strašně fajn, bylo to hrozně rychlý, všichni strašně příjemný.
1: A co se vám narodilo?
2: A plný pocit, chlapeček.
0: Chlapeček.
1: A jméno?
2: Chlapeček, Honzík.
0: Honzík.
2: Honzík už má velkou ségru, která je stejně mladá jako vaše holčička.
0: Teda ty jsi ještě teďka dojatý, já to úplně na tobě cítím. Ty jsi ještě co rozštelovanej, vej, trochu.
2: O, tak.
0: Já to chápu. Mě to jasný. My jsme tady něco řešili s Apolinářem, viď? Nějakou historii té budovy. To bylo no, s tebou tady. Pamatuj si to?
1: Říkali jsme, že to tam vypadá jak v Bradavicích.
0: Ne, to taky samozřejmě, ale něco jsme říkali s Apolinářem, co my jsme to říkali? Že původně ta budova, že něco bylo.
1: To říkala, totiž volala nějaká paní.
0: No,
1: a říkala
0: že co?
1: Nevím.
0: Už jsem to zapomněl, tyjo. Každopádně tobě gratulujeme k synovi.
2: Díky moc.
0: Čau.
2: Díky.
0: Čau. Našla jsi to?
1: Koukám se. Jo, já už vím.
0: Tak říkej.
1: Podle mě u Apolináře byla první klinika na léčbu, první záchytka.
0: Jo.
1: Myslím, že tam byla, jo, první záchytka. A zároveň je to jedna z nejdéle nepřetržitě fungujících porodnic na světě.
0: Ano, a my jsme dávali kredit tomu nějak.
1: Mm.
0: Takže každopádně kredit udělen.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Svět není jen samé slunce.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: A Duha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
11: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
12: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
13: 9. října v 9 hodin otevíráme novou prodejnu iStores Apple Premium Partner v galerii Harfa v Praze. A jen v tento den pro vás máme special nabídku. MacBook Neo 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října iStores galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
14: Jé!
17: Jipi, jipi!
16: Jí!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dubbingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
19: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 7:45, posloucháte ranní show na Evropě 2 a takhle brzo ráno, ještě se pod rouškou tmy, se podíváme na rozchod Evy Farné a Martina Chobota. Nebude to žádný bulvár, tak já navíc Evu znám osobně. Neříkám, že to je moje kamarádka, to by bylo asi příliš odvážné, ale známe se hezky a dobře a mám jí rád. Jejího manžela neznám vůbec, nikdy jsem ho ani neviděl, mám pocit, nikdy jsme se ani nepotkali, takže vlastně vůbec nevím a vlastně jsem ho ani moc nesledoval, nějak jako nebyl na mém radaru, ale od té doby, co oznámili oba dva rozchod, tak se ke mně dostala spousta informací o tom, jak je skvělej a jak je úžasný a jaký je to miláček. A dokonce Marty, ty víš, kde je Marty. Marty mi říkal, že to je jeden z nejlepších lidí, který v životě potkal. To mě překvapilo. Tak, co chceme teď udělat, že vás provedeme umělecky tím rozchodem, protože Eva má ten dar, že dokáže vlastně svoje stavy přenést do hudby. Myslím si, že není určitě jediná v historii showbiznesu, který to tak dělal, nebo který to dělá, ale její aktuální album je těch výpovědí úplně plné. Dokonce přímo Katka tady říkala, no tak kdo si poslech nové album Evy Farné, které vydala v červnu, tak už mu to muselo být jasné. A teď já jako klasický muž, úplně tupej, že ho pařez, říkám aha. Máš slovo, Katko?
1: No, já jsem si tu desku včera pustila, jela jsem dlouhou cestu autem z Lipna do Prahy a říkala jsem si, mám na to chuť, tak si to poslechnu a po tom, co jsme se právě dozvěděli o víkendu, tak mi to jakoby seplo v mnoha ohledech a volali jsme si včera se Zorkou.
0: A prostě drbárna klasicky.
1: No tak ne, řešili jsme to, říkala jsem, mně je to tak strašně líto, já když jsem tu zprávu četla, tak mi tekly slzy a říkala jsem právě Zorce, že jsem poslouchala tu písničku nebo to album a že najednou se mi tam zjevila píseň Už je mi to jedno.
0: Ano.
1: A byla jsem toho plná. A potom ještě, aha, co jsme si řekli potom, to můžeme říct potom. Po té
0: dobře,
1: písni.
0: Takže tahle píseň není moc známá asi.
1: Není, není.
0: A v té písni, jak říkáš, je všechno.
1: Je to, ne, nevím jestli všechno, ale je tam toho dost.
0: To je výhoda, že vlastně nemusíte Evě volat a ptát se jí na to v nějakém hloupém rozhovoru, jakože tak, jak se cítíš teďka, že jo, to je hrozný. Ale prostě pustíte si písničku. Takže Eva Farná, Už je mi to jedno a já stejně jako vy, milí posluchači, asi budu poprvé poslouchat ten text, protože ten song neznám. Jdeme na to.
2: Ranní show Are you ready? Evropy 2.

0: No, tak tam je všechno. Že se z toho musíš vypsat, viď? A vyspívat.
1: Tak to vždycky umělci říkali, že to je přece největší inspirace.
0: Tak, že možná proto, teď to bude znít cynicky, možná proto je to album tak dobrý, tak silný, že kdyby to bylo úplně na obláčku, tak prostě neuděláš takovou desku, kdyby se se rozkrájela. Když je ti hezky, tak nepracuješ. Nepracuješ a ani to nedokážeš.
1: Když je ti dobře, jsi vlastně takový jako spokojený, ale zároveň trošku nudný člověk.
0: A nevýkonej.
1: No.
0: A nevýkonej.
1: No nicméně, abychom dali spravedlivě slovo i druhé straně, tak právě když jsme to včera, tu situaci rozebírali s kamarádkou Zorkou, že, tak ona mi říkala, a slyšela jsi tu novou písničku Martina Chobota?
0: Tedy manžela.
1: Tedy manžela.
0: Hustý. Takže vlastně každý se vyjádřil ve svým vlastním songu, jo?
1: Je to tak. A Martin Chobot se odstěhoval, to není žádný tajemství, odstěhoval se na místo, které se jmenuje Nový svět a ta jeho píseň nová se jmenuje Na novém světě a tam teda taky zazní nějaký zákruty zase jeho duše.
0: No, okej. Martin Chobot teď zaspívá Na novém světě. Já se nemůžu dočkat na ta slova.
2: Pár kroků stranou, pár kroků od ruchu města.

0: Tohle to byl Martin Chobot, manžel Evy Farné. Jak píšou na iDNESu, krize, terapie i deprese. Co předcházelo rozchodu Farné a Chobota? O co jde otazník? Eva Farná a Martin Chobot oznámili po 13 letech společného života rozchod. Ještě letos přitom oba veřejně mluvili o náročném období. Chobot se v květnu svěřil s depresemi a úzkostmi a popsal zásadní životní změnu. Uvědomil jsem si, že některé věci, to je jeho citace, některé věci v mém životě byly hlavně útěkem od sebe sama, od člověka, který se sám ničí a prochází depresemi a úzkostmi. Rozhodl jsem se pro změnu. Farná zase přiznala, že se cítila přehlcená a přepracovaná a že s manželem vyhledali párovou terapii. No. Tak, máš ještě jakože závěr toho triptychu. Takže zaspívala nám písničku Eva, která se jmenovala...
1: Jak se ta písnička jmenovala? Už je mi to jedno.
0: Už je mi to jedno. Teď zaspíval Martin Chobot, že mu ruku poslal pták.
1: Mhm.
0: A teď, jsem to trochu jako zlehčil, ale chápete mě? No a teď vlastně Katka mi chtěla říct ještě závěrečnou emoci.
1: Jo, já bych to asi uzavřela totiž písní, která se jmenuje Vzpomeneš si. Já jsem včera poslouchala celou tu desku a když jsem se dostala k téhle písničce, tak jakoby můj emocionální stav byl tímto dovršen.
0: A tam čteš co, nebo to necháme otevřené?
1: Tam čtu, no tak si to poslechni.
0: Tak jo, Eva Farná a Miraj, Vzpomeneš si.

0: No, přesně 7 hodin, posloucháte ranní show na Evropě 2. Asi nikdy jsme neřešili vztah dvou lidí prostřednictvím písní a hudby a vlastně jejich vlastní výpovědí. Jako já ti děkuju, Katko, za tvoji analýzu. To je díky tomu, že tady přátelé vysíláte s takhle empatickou bytostí, že jo?
1: Jo.
0: No jasně, jsi strašně empatická. Jsi super. Ještě teda vlastně ten timing, to jenom řeknu takhle, vůbec to nesouvisí s ničím, jo? Ale je to spíš jako náhoda, nebo vlastně nevím, jestli to naplánovali, to společné prohlášení na teď, ale teď je vlastně zajímavý to, že, nebo zajímavý.
1: No jako to načasování je zvláštní, bavili jsme se o tom
0: ano,
1: taky.
0: Že vlastně minulý týden v díle Superstar Eva Farná vlastně po takovým mentálním breakdownu odešla, nedokončila epizodu. No a dneska se vlastně zveřejňuje epizoda 6, která teda bude dneska na OnePlay a zítra bude normálně v televizi. A tam Eva Farná vůbec není. To se mě hodně lidi ptali, jakože jasně, jasně. A mi říkají, jak není? No není, tak dělalo se jí blbě minule, tak nebyla ani druhý den. Oni si všichni mysleli, že jasně, bude nějaká recovery a že prostě normálně je nastoupí. Tak teďka v té epizodě navíc nebude, takže vlastně teď je nějaký rozpoložení.
1: Vypadá to, jako kdyby to bylo naživo.
0: Přes jak naživo. Přitom se to točilo vlastně v červenci, na začátku července. Ale že prostě se teďka pustíš tu Superstar, kde teda uvidíš tu Evu, jak se teda cítí po tom rozchodu a ona tam nebude. Ty si řekneš, aha, tak...
1: Tak takhle se cítí.
0: Tak až takhle to je.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. 8

0: Stay Love v 7:08. Posloucháte takovou hodně melancholickou ranní show. Vlastně to je taková věc, kterou jsme neplánovali, je to kouzlo nechtěného. O víkendu prostě vyšla zpráva, že se rozešla Eva Farná s Martinem Chobotem, což...
1: Nás zasáhla.
0: Je to velká věc, protože rozchody jsou samozřejmě velmi atraktivní téma, že jo? Protože to je život. Všichni to známe. Je to věc, která se dotýká v tom kontextu celkovým nás všech. A 13 let není 13 dní. Takže a ještě Eva Farná je samozřejmě teďka v totálním hypu, kdy teď září v Superstar a měla i ty Edeny. A možná si říkáte, a jo, aby jsme nevysílali včera, takže jsme toho plní, možná si říkáte už dost s Evou, tak ne. Ještě totiž mám jedno téma, které už vlastně nesouvisí s tím rozchodem, i když trochu jo, ale zároveň souvisí s tím, čím třeba procházíte taky, nebo můžete procházet, nebo někdo kolem vás. A je to něco, co není nějak objevné, ale ona to perfektně zpracovala. A to, že když jsme zmiňovali ty Edeny, tak vemte si, když si to představíte, tak to samozřejmě působí jako jednoznačný úspěch. Jenom pozitiva, prostě obrovský úspěch. Gigantická...
1: Splněný sen.
0: Gigantický splněný sen. 30 000 diváků. Jste zpěvačka, chcete být rocková hvězda, máte 3 stadiony, bože. Co může být lepšího? Hmm. Tak. Už jsme to tady říkali, ale teď to krásně potom zapadá dohromady. Mluvili jsme o tom, že Eva se sama vyjádřila v tom smyslu, že se cítila přehlcená a přepracovaná, protože ty přípravy těch Edenů musely být prostě šílený a že tedy s manželem vyhledali párovou terapii. Ale teď se nebavme o tom vztahu, ale bavme se o té práci, protože naši posluchači, i vy, prostě každý z nás se takzvaně za něčím žene. Tak, a když se vrátím k té Evě, tak... Eva se vyjádřila v tom smyslu, že její pracovní tempo podle ní někdy připomínalo hon, a teď přijde ta věta, teď přijde ta naprosto zásadní věta, kterou známe všichni, že se často sama sebe ptá, za čím se to vlastně žene. A jestli to vlastně, jestli na té druhé straně je ta odměna, jestli to má ten smysl. A udělala o tom písničku, která se jmenuje Perpetuum Mobile, my jsme ji už hráli. A zase, když se zamyslíte nad tím textem, který tam je, tak to dává smysl. A myslím, že to může být hodně lidí. A to nemusíte být rocková zpěvačka nebo jakákoliv zpěvačka, ale každý prostě chodí do práce a často se za něčím žene. Nebo ani nemusí chodit do práce a za něčím se žene. Takže otázka, jestli vlastně na konci je to, jestli existuje to, za čím se ženeme, jestli to není ten hrnec zlaťáků na konci duhy. Tak tady to je. Tak ještě jednou. Vnímejte každé slovo. Eva Farná, Perpetuum Mobile. Na závěr.
2: Za 5:12 si tak nejedu přesně. Jazyk na neprůstřelný vestě. Jsem vítěz.

0: To je neuvěřitelný, co se teďka stalo. Zase si vesmír zavesmíroval, protože teď jsem si říkal, tak konečně tady je co rychlýho a playlist Evropy 2 nasadil za Evu Farnou a Avicii. A to tady, přátelé, ta písnička byla připravená v playlistu. My jsme vložili Evu Farnou, ale Avicii měl hrát, jo. V tom kontextu, jaký příběh vyprávíme, jo. Eva Farná, jasně, a teď Avicii, občanským jménem Tim Berling, je považován za jedno z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších umělců žánru elektronické taneční hudby všech dob. No a od 28 let už není. A já jsem si teďka otevřel Wikipedii, já se vám přiznám, a podíval jsem se na část jeho životopisu. Hlavně teda na tu část, tedy jakože úmrtí. A ty samozřejmě asi víš.
1: Ano, perpetuum mobile.
0: To je prostě neuvěřitelné.
1: Jak se nám ty vzorce opakují?

0: Dne 20. dubna 2018 byl Avicii nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji v ománském Maskatu, kde trávil dovolenou a čerpal energii k další tvorbě. Příčina úmrtí nebyla v té době známá. O den později, 21. dubna 2018, vyloučila ománská policie smrt následkem spáchání trestného činu. Jeho rodina pak v dubnu 2018, na konci dubna, zveřejnila dopis, kde sám Avicii uvádí, že nemohl nalézt smysl života, štěstí a chce nalézt klid. 1. května bylo potvrzeno, že příčina smrti Aviciiho byla sebevražda. Před svou cestou do Ománu pracoval na novém albu a po jeho dokončení se rozhodl pro krátký odpočinek u moře.
1: Děcka, odpočívejte, berte si tu dovolenou.
0: Já se zblázím. Takhle, konec příběhu. Podívejte se na hodiny a na kalendář. Je úterý 7.17. Kdo by to byl řek? Tohle je ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, ahoj. Tak, pojďme uzavřít celou půl hodinu, kterou jsme strávili, tak, jak jsme ji strávili, tím, že teď se tě zeptáme, jak se máš, jak se máš.
2: Jsem dobře.
0: Jo, ty jsi mladej, viď, nebo mladá.
2: Kolik
0: ti je, jak se jmenuješ?
2: 11.
0: 11. To ještě není poznat, jestli jsi holka nebo kluk, to se omlouvám. Jsi holka.
2: Jo.
0: Už to slyším. A jmenuješ se?
2: Kristýnka.
0: Kristýnka, dokonce jsi se udělala zdrobnilnu. Hele, slyšela jsi třeba teďka aspoň kousek, co jsme řekli o Evě, o Evičce.
2: Jo.
0: Jo. Tak já nevím, jak to na tebe v 11 letech působilo, když někdo mluví o tom, že se snaží prosadit a že chce být úspěšný a slavný a pak vlastně na konci zjistí, nebo v průběhu zjistí, že to není to, po čem vlastně toužil a že je z toho nešťastný. Nepůsobí to na tebe vlastně sakra teď v 11 letech, že teda, co teda bude s tebou?
2: Trochu.
0: Trochu. Trochu. Ty máš jiný starosti, já to chápu. Co máš třeba za starosti? Máš starosti, taky máš starosti, ne?
2: Moc mám.

0: Nemáš starosti, to je roztomilý. Co máte od 8?
1: Od 8 máme... Nebo jakoby jak?
0: No, jestli máš nějakou první hodinu.
2: Rozvrhu.
1: První hodinu mám dramaťák.
0: Dramaťák. No tak vidíš,
2: tak to nejsou ženy starosti.
0: Tam to můžeš vytáhnout právě. Můžeš se tam zhroutit, můžeš tam přijít a hned ve dveřích se zhroutit jako na úvod hodiny.
2: A tam jakoby se teda z dívek stávají drama queen.
0: Tam máš jako výhodu proti klukům, ne? Jako v dramaťáku, myslím. My tě nebudeme, my tě nebudeme trápit, já chápu. 11 let.
2: To pro všechno přijde.
0: Omlouváme se, všechno přijde, neboj. Ty chceš písničku? Můžeme ti zahrát aspoň něco?
1: Jo.
0: A já si tipnu, co to bude. Můžu si tipnout? Asi zavěštím. Jo. Bude to Kellyn?
1: Ne.
0: Ne. Tak to bude, nevím, tak říkej.
1: Tak já vás poprosím Iconic by Mistake od Kecaj, Le Sserafim a Eilid.
0: Jo, jasně, takže holčičky, holčičí skupina.
2: Kecaj.
0: Kecaj. Kecaj. A co to je za písničku?
1: To je Iconic by Mistake.
0: No, zkus nám to vysvětlit. To je ta skupina, která se dávala dohromady uměle v rámci nějaký show, ne, na Disney?
2: Ano.
1: Na Netflixu.
0: Na Netflixu, promiň, na Netflixu. A líbí se ti, jsou fajn?
1: Jo.
0: A ještě jednou, s kým to zpívají? Kecaj, a my tohle dáme tady. Ice.
1: Le Sserafim a Eilid.
0: Jo. Čeče, nemůžeme to najít, ještě
2: zadej
0: nám poraď.
2: Zadej ten název, ještě jednou.
0: Kecaj, jak jsi to říkal, že to mne?
1: Iconic by mistake.
0: Iconic by mistake, jakože jsi ikona omylem.
1: Jo.
0: To je, viď?
2: Tak co?
0: Nemůžeme to najít, člověče. Jo, máme to! Máme to, hele, dočkala jsi se. Hele, málem si čekala až do puberty. Ale nakonec jsme to chtěli, jen tak jsme to stihli. Jdeme na to. Měj se hezky, papa.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: prostě shodou okolností čtyři holky nebo pět holek, který strašně chtějí být slavný. Toužej potom, že budou slavný a že se tím jim splní jejich největší sen a zaplní se ta díra uvnitř duše. Tou slávou.
1: A zaplní se? A
0: jasně. Ježiš, to je roztovilý. Furt se to jede. Je to
1: dobrý. Kouká sláva z bot. To zpívá Eva Farná totiž v jedné písničce z té nové desky, já jsem to včera poslouchala a tohle se mi líbilo teda moc.
0: Docela dobrý.
1: Kouká mi sláva z bot.
0: A tady už je 11letá posluchačka, která jede na dramaťák, teďka taky sní o tom, že bude jednou slavná a bude vyprodávat Edeny. To se děje, to tak je prostě, ale jako nedá se nic jakože k tomu říct. My máme před sebou zprávy, jsme připraveni, Katko, povídej, co je novýho.
1: Jako u mě?
0: Ne, myslím, že zpráva. 7.25, ranní show je v polovině, 6. října.
1: Dobré ráno, po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů. Po jejím přechodu babí léto vystřídá podstatně chladnější podzimní počasí. Od pátku už budou odpolední teploty jen kolem 14 stupňů. Začala topná sezóna a ten, kdo ještě letos nemá revizi komína, může mít velký problém. Sehnat totiž aktuálně komíníka není jednoduché. Mnozí z nich totiž mají i na týdny dopředu plno. Kvůli nevyhovujícímu stavu komínu jen v loni vzniklo přes 1300 požárů.
0: Jo, komíník, tyjo. Strop. Jdeme na to.
2: Prosím.
3: Ho?
2: No prosím.
3: Prosím vás, to jsou komínící?
2: Ano.
3: Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, chtěl bych u vás objednat si komíníka, jestli by to bylo možný.
2: Záleží kdy?
3: No tak někdy v příštím týdnu.
2: Čtvrtek nejdřív dělám barák celý v Šaldový, nemůžu. Jestli to pospíchá, tak musíte vzít někoho nahonem jinýho, jestli to vydrží do čtvrtka, někdy na večer, klidně.
3: Já myslím, že to vydrží do čtvrtka.
2: Dobře.
3: Helejte se, chci se zeptat, no. Čistíte jakýkoliv komín, jo?
2: No jakýkoliv, nevím, ale tak pokud to jde, tak jo, no.
3: Čili mohli byste přijít ve čtvrtek manželce protáhnout komín, jo?
2: No měli bychom ve čtvrtek příští týden, 13. na večer.
3: Poněvadž já už jsem přece jenom starý, já už jako na to nestačím, no. Čili potřeboval bych pomoc od vás.
2: No dobře, no.
3: A kolik to stojí?
2: Záleží, jak tam budem dlouho.
3: Já myslím, že tak na hodinku, ne, nebo...
2: No, tak to hočka, no, tak já nevím, 200 na chlapa, budem tam ve dvou, 400, plus 300, okolo 500, 500-600, nevím, je to takovýho.
3: Vy to děláte ve dvou, jo?
2: No, jasně.
3: Aha, takhle, kolik vám je, prosím vás?
2: Proč?
3: No, měli jenom o to, abyste se jí líbil. Víte
2: co? Myslím, že není důležitý, kolik vám je...
3: Helejte se, postaráte se teda o ní, nebo jak to bude?
2: Tak já nevím, co po mně chcete, jako vyčistím komín, ať si to trochu přikryje, protože když to budu čistit, jak tam spadnou nějaký saze, vyndáme tu zdi, se zaděláme to a uklidíme to nahrubo a pak, když to půjde a pak, když to nepůjde, tak nevím, no a nebo se vám to takhle nehodí, tak já nevím, co vám to mám říct jinýho, takhle nějak se to dělá, no. Jeden je na střeši a druhý dole, že održíte, aby to nebyl bordelstvo.
3: Rozumím, žádný bordel, rozumím. Takže vy byste teda mohli...
2: Nejdřív ve čtvrtek, odpoledne někde okolo 4., 5.
3: Rozumím. No ale já nevím, jestli se jí budete líbit, tak...
0: A to byl konec.
4: Leoš Mareš.
5: Evropa 2.
4: Patrik Hezucký.
5: Evropa 2.
4: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Kde to stojí?
1: Kolony na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova asi na půl hodiny od kilometru 220 až do Brna a v Praze stále stojí Štěrboholská směrem na Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony kolony, kvůli tomu už na dálnici D11. Čekejte dlouhé zdržení.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
0: Počasí.
1: Čeká nás další nadprůměrně teplý den. Zprvu ale musíme místy počítat s mlhami nebo nízkou oblačností, hlavně v Čechách. Během dopoledne se mlhy a nízké oblaky postupně rozpustí a pak se na celém území dočkáme slunečného počasí. Teploty vystoupí odpoledne na příjemných 19 až 24 stupňů. Ochlazení pak do Česka dorazí v pátek.
0: Ranní show pokračuje. Ladies and gentlemen,

0: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Česká volba za chvíli, v ranní show na Evropě 2, téma za co se Čech nejčastěji stydí, když k němu přijde nečekaná návštěva.
2: Tati, to bylo...
0: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
0: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
5: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
11: Stavebniny Dech přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dech.cz.
12: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
17: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
19: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
20: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Za co se Čech nejčastěji stydí, když k němu přijde nečekaná návštěva?
2: Za sebe.
1: Za sebe.
2: Já se občas za sebe stydím.
1: No vlastně jo, čtvrté místo, za to, jak je oblečený.
2: No, tak já jsem to myslela tak celkově, víš.
1: Za co se Čech nejčastěji stydí, když k němu přijde nečekaná návštěva? Páté místo, za prázdnou lednici.
2: Je dobrý mít vždycky ve spíži aspoň jedny sušenky ke kafi.
1: Čtvrté místo, za to, jak je oblečený. Za třetí, nebo třetí místo, za koupelnu, záchod.
2: A to se taky říká, že když máš ohlášenou návštěvu a víš to třeba jenom chvíli dopředu, tak nestihneš samozřejmě uklidit celý dům.
1: Ano.
2: Ale každá návštěva minimálně jednou navštíví koupelnu, protože se jde umýt ruce,
1: ano.
2: Takže to je to místo, na který by se člověk měl zaměřit.
1: To je dobrý. Druhý místo je špinavé nádobí a první je nepořádek jako takovej.
2: Obecně.
1: Obecně, ty jsi to vlastně řekla teďka.
2: No.
1: A když přijdou teda jako k vám.
2: No, tak já jako první uklidím manžela.
1: Za něj se nestydíš. Všimněte si, není tam za manžela, není tam za děti. Že vás třeba malý dítě přijde a nakopne vás do holeně.
2: Tak to je snad všude stejný, ne?
1: To je všude stejný. To znamená, otevřou se dveře, návštěva nečekaná jakoby přichází.
2: No.
1: A ty se teda nejvíc stydíš za sebe.
2: Jo.
1: Radíšou, dobré ráno. Za co se stydíte vy, když přijde návštěva?
3: Za bordel.
1: Za bordel.
3: A to každej.
1: Trefila jste to. Za bordel.
3: První místo.
1: Říkali jsme to a vy jste to potvrdila hned prvním telefonátem. Zrovna jsme vzpomínali, vy jste byli na konferenci Evropy 2, jo. Vzpomínali jsme na tom, když jste řekla toho slovo hezký, jo. Že jednou jsme měli takhle konferenci Evropy 2 a obchodní tým vybártroval ubytování v bordelu.
2: To jsem ještě nebyla ve firmě.
1: Nebyla, no. Ty jsi byla právě dole, tam jsme si tě našli. Vy jste říkali,
3: jste Katko, tam byl, jo?
1: Já jsem tam byl a dokonce, je to jako historka, včera jsem jim vyprávil u večeře, takže jí vám teďka čerstvou. Bylo to na Zlínsku, takových jako 10 minut za Zlínem. Možná by někdy zaměstnanci, že by to jako věděli. A normálně jsme tam jeli na akci, představte si celá Evropa 2, včetně vedení, tohleto. A já jsem tam jel se svojí první manželkou dokonce, tenkrát ještě nebyla moje manželka, to byl nějaký rok 2001-2002 a normálně prostě v nevěstinci, v bordelu. Bylo ubytování. To znamená, my jsme přišli, měli jsme nějakou akci, ale ubytování bylo tak, že se vešlo jako dovnitř. Ani to nemělo zadní vchod. Teď si prošla recepcí a vešla si, musela si jít přes jakoby prostor, kde byl vnitřní bazén. Takže si prostě jdeš, normálně dostaneš tu kartičku nebo klíček, to byl tenkrát ještě. A teď jdeš s těma taškama, vejdeš do té místnosti jako vlastně na kraj toho bazénu, jako na břeh. Jo, tam jsou ty plastový lehátka, kolem houpačka, tam prostě byla holka, u tyče tancovala, hrála tam muzika, byly tam ty UV zářivky a byl tam cítit ten chlor a jdeš kolem toho chlor, tam jsou ty holky a my jsme šli takhle jako ten zájezd se nahoru do pokojů ubytovat.
2: To tehdy ta firma musela mít strašně peněz, jako to víš ne, jak je tam drahá každá hodina.
1: Říkám, to byl barter. My jsme měli tady takový dřív.
2: A co jste pro ně udělali?
1: To byly prostě zlom devadesátek a začátku tisíciletí. Tady byl pořad, ve středu se vysílalo. Jmenoval se Sexíček Evropy 2. Dělal ho doktor Buben a Luděk Hrzal. A to se vysílalo prostě od 11 do 2 do rána. A to bylo prostě strašlivý, co tady se dělo. Prostě to byla jiná doba. Normálně, no všechno, co si dokážete.
3: A ty představit. Děvčata byly součástí All Inclusive, nebo jak to bylo?
1: Ta děvčata. Děvčata nebyla součástí bartru. I když nevím, tyjo, je fakt, že možná obchodníci využili i poukázky na děvčata. To nedokážu říct, já jsem tam byl s přítelkyní. Ale to pokračuje ještě ten příběh, já to říkala tý večeři. Monika, tedy poslušná v té době ještě, tak ta byla úplně fascinovaná tím, že tam jsme. A holky to tak často mají, že vlastně svět kurtizán a řekněme tento druh vesmíru je fascinuje z nějakého důvodu. Tebe taky?
2: No tak byli jsme párkrát v Šantánu na nějakých těchto vystoupeních a přijde mi to opravdu fascinující.
1: Že tě to jako zajímá prostě. No.
2: Jako, každý se podívá rád.
1: Jakože ze studijního, jako prostě hrozně.
2: Jo, ze studijního důvodu.
1: Hrozně přesně. To řešili. A teď my jsme prošli, a to jenom proto vidíte, milá posluchačko, že jste řekla, že máte doma bordel, tak jako jsem chtěl říct, že můžete taky to nabízet.
3: Já ho doma nemám, já ne.
1: No tak
3: to se zase se ostatní stydějí.
1: Nemůžeme jí ubytování, nemůžeme se u vás ubytovat. No a my jsme prošli takhle asi kolem toho bazénu, že jsme na těch schodů s těma taškama a přišli jsme na pokoje, měli jsme jako pokoje, pronajatý jako Evropa 2 a ten pokoj vypadal jako normálně, akorát měl teda dvě vychytávky a to, že měl zrcadlo nad postelí,
2: super.
1: Zrcadlový strop a nad postelí byl takový obraz, jakože fotka, jakože, jak to říct,
2: inspirace?
1: Taková erotická fotografie, jo. Taková lehce umělecká. Aha. A my jsme tam takhle byli a moje přítelkyně mi furt říkala, pojď, půjdeme dolů, mě to strašně zajímá, já bych se chtěla zeptat na tolik věcí, prostě jak to jako funguje, já jsem nikdy v bordelu nebyla, mi říkala. A já, ne, prostě nejdeme tam, nejdeme samozřejmě, no a nešli jsme samozřejmě, že jo.
2: Jeli jste na cestu kolem světa?
1: Byli jsme tam a pak lehli jsme si, že jo, a teď jsme koukali na to, já nevím, jestli to znáš, jako zrcadlo.
2: Ne, rozhodně ne.
1: Ne, zrcadlo nad postelí, jestli znáš.
2: Taky neznám, bohužel.
1: Znáte zrcadlo nad postelí?
3: Jo, a to bylo v nějakém filmu, ne?
1: No tak to nevím, ve filmu to bylo asi taky, ale já to zažil tam a je to jako trochu psycho.
3: Jo.
1: Jako vypadají tam všichni trochu divně.
3: Zůru nohama trochu.
1: Ne, je to takový zvláštní, někdo to má rád. Tak jenom to jste mě inspirovala, že já to včera vyprávěl u večeře, protože jsme vzpomínali.
2: Na zlatý časy.
1: Tak tady se o tom teda bavíme, já si myslím, že to už,
3: tak
1: to
3: je super, tak já už vím přesně, co navrhnu na příští firmní team building.
1: Tak pozor, no. Tak já vám ještě tady co řeknu, když se tady o tom takhle, omlouvám se, teď 7:45 děti, nějak to vysvětlete dětem, říkáme to tak jako otevřeně.
2: Buď polantní.
1: Jak jsme seděli u té večeře, tak samozřejmě jeli ty historky a tahle ta historka byla jedna z mnoha a jinou historku vyprávěl Miloš Pokorný. Jo, což byl vlastně člověk, který mě přijal na Evropu 2, takže vlastně můj šéf. A ten vyprávěl, že to byly ty časy, to byla ta doba, rok 97, 98, 99, 2000. Vyprávěl historku o jednom obchoďákovi. Já ho nebudu jmenovat.
2: Pořád tady pracuje?
1: Ne, nebudu to říkat, prostě je to zbytečný.
2: Dělá teď někde generálního ředitele.
1: Dělá někde teďka trochu generálního ředitele. A ten... Ten byl na, jakože na večeři právě s Milošem Pokorným a říkal, tak půjdeme ještě někam na panáka. A on mu říká, tomu Milošovi, hele, já mám poukázky v Nuslích, je prostě bordel, my máme jakoby tam poukázky, tam barter, prostě devadesátky nejvíc. A šli tam. A šli tam a tam prostě normálně holky, že byly teda jako na baru a teď, že se jako pilo a tohleto a že ten, teď jsem řekl málem jeho jméno, ještě úplně mi to, málem mi to jako uteklo a že teda vlastně se tam pilo a on, hele, tady to je strašně drahý, tady pan, vidím cenu, ceník, tady 590 korun panák, tohleto, hele, ne, to máme tady ty poukázky, neboj se, to je všechno otevřený bar. A že najednou prostě byla jedna a že on říká, hele, ty prostě, já mám strašně hodin, musím mít rodina, tohle děti. A zmizel, během dvou minut zmizel a on tam zůstal, ten Miloš Pokorný. Ano. Náš Miloš Pokorný, z těžkého pokondra známe, slavný moderátor. No a, že tam vlastně jako zůstal a najednou, že přišel teda jako by ten frajer, že teda už taky půjde, jakože, a on, že účet, jakože mu přines Milošovi. A on, no počkejte, jak jako účet tohleto? Říká, no tak měl jste tady, no my jsme měli přece ten barter, ty poukázky, no to už jste propili a teďka už je tady účet 5500. A Miloš, no ale já, tenkrát, že nebyly ještě kreditní karty, jak to neměl, ale já nemám peníze. A říká Miloš Pokorný včera, najednou změna atmosféry. Za ním normálně sekuriták, gorila, to říká, takže vy nemáte jako na zaplacení, jo. Pěkná kožená bunda. Pěkná kožená bunda. Slíkli Miloše Pokornýho z bundy. Miloš tam musel nechat koženou bundu. Šel potupně v košili domů a druhý den tam šel do Nuslí. Svítilo sluníčko a tam zvonil. Tam zvonil jakože, dobrý den. Je zavřeno ještě, vole. Ne, já jsem tady včera... zapomněl.
2: Propil bundu,
1: já jí tady jdu vyplatit. Fando, přines tvojí bundu tady Šťamkastovi. Tak historka, no, tak s tím bordelem. Tak to jenom takhle. To byly,
3: dobrý, no.
1: To
3: byly.
1: Tak se omlouvám, vy už musíte být taky v práci brzo, ne?
3: Ne, mám to hodinu do Prahy, takže
1: Tak jo, tak jo, tak se mějte hezky, naschledanou.
3: Super doprava.
1: Naschle.
0: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.

0: Já se omlouvám, nejhorší, že mi teďka píšou kolegové. Bývalí kolegové, kteří stále poslouchají ranní show, píšou, jo, jo, vzpomínám na ten luxusní barter, taky jsem tam byl. Já se zblázním. Představ si to v dnešní době, ale, že by si udělal takovýhle team building. To asi nejde už asi vůbec. Já v Americe někde, v Americe. Nebo nevím, jako.
1: A tak aspoň vánoční večírek.
0: Vánoční večírek, budu se blížit vánoční večírky, je to taková inspirace. Milý HR.

0: Ranní show na Evropě 2, dobré ráno, 7.51, to je přesný čas, za 9 minut 8, halo, halo. Kdo pak se nám dovolal, halo?
1: Halo.
0: Tak, ještě to zkusíme. Halo. Ranní show, dobré ráno. Tak ne, nedaří se nám. Pán tam je, nebo paní tam je, ale poslouchá jenom, poslouchá. Halo?
2: No?
0: Tak povídejte, co máte na srdci, stište si rádio.
2: Já jsem se dovolala.
3: Ano.
0: Je. No.
2: To je dobrý, počkat. Ano?
0: Tak povídejte, co máte na srdci.
2: No, já jakoby jedu do školy, takže jako...
0: Jdete do školy, a jste poslouchala teďka ten vstup, co byl?
2: Jo.
0: Tak to se omlouvám teda. To se omlouvám.
2: Ne, já jsem se hrozně chtěla dovolat a já teďka jsem právě jako přečkou, takže to úplně...
0: Ježišmarja, to je úplně, to dostává se úplně jiný význam teďka, to jsme tady jste říkali, prostě uslintanej strejda v rádiu vyprávěl něco ze svého mládí. Slečno, teďka už je to jinak, to je jiný svět teďka.
2: Jo.
0: Je to, jste před školou?
2: Ne.
0: Jste říkala, že jste před školou?
2: Ještě ne.
0: Ještě ne, a bude
2: ještě ne, jedu autem ještě.
0: A sama řídíte?
2: Ne.
0: Ne, nikdo vás veze.
2: Jo.
0: Tatínek s maminkou.
2: Ne.
0: Ne, nikdo vás veze, nějaký pán baloňáků vás veze.
2: Jo.
0: Dobře. No tak jsme si pokeceli a já vám přeju, aby to bylo hezký deska ve škole.
2: Děkuji.
0: Naschranou. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí? Co to bylo?
3: Když někomu prostě udělá radost, udělá. Jenom to, že jo. Mu zvedneš telefon. Jasně. A nemusí ani nic proběhnout.
0: Jo, někomu udělá radost, že před školu dostane lízátko třeba.
3: Vidíš, to je nápad.
0: Taková maličkost.
3: Rozdávat před školou lízátka.
0: Jinak ještě vstup, jo. Promiňte teďka,
3: málo se to dělá.
0: Jenom promiňte teďka, to je teďka čistě interní, představte si to. My jsme tady teďka měli ten vstup a vyprávěl jsem tu historku, jo. A byla trošku dlouhá. A víte, jak jsem to poznal? Podíval jsem se na našeho kolegu Martina Cihláře, zde přítom byl, a on usnul.
3: A to se mu občas stane, no. A já bych si to nebrala osobně, on je prostě unavený člověk.
0: Já raději koukal a najednou vejde se mu zvrátila hlava a normálně. Takže si dovedu představit, jak to asi působilo.
3: Jsi dobrý.
0: Co je Marťas? Unava, jo, nebo co?
3: A tak on taky přijel přece tady z konference.
0: No a co?
4: Žádná unava, co si tady vymýšlíš, že jsem usnul, ale houbele
0: jsem usnul. Ty jsi měl zavřený oči.
4: Já jsem jenom zíval.
0: Ty jsi to ani nevíš. Jsi měl mikrospánek.
4: Neměl jsem zavřený oči.
3: Nejhorší je dostat mikrospánek, ani když neřídíš a potom, jak jsi třeba u toho počítače a pak se probudíš a úplně, tak chytneš ten monitor jako volant prostě.
0: Doprava, pojďme na to.
3: Tak, kolona na D1 u Brna na příjezdu z Vyškova od 220. kilometru až do Brna zdržení půl hodiny. V koloně je taky příjezd do Brna po D2 od 10. kilometru, ale dobré zprávy z Prahy. Nehoda na Štěrboholské spojce už je odstraněná a směrem na Barandovský most už jedou dva pruhy. Dlouhá kolona od dálnice D11 se tak pomalu začíná rozjíždět.
0: Za chvíli jsme zpátky.
5: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví, rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
10: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Yippie!
14: Yeah!
13: Yeah!
15: Yippie, yippie!
14: Yay!
12: Hornbach. S námi to zvládnete.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
11: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
17: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer.
18: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní povolení.
11: Na Evropě 2.
19: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
20: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: 8 hodin 2 minuty, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno. Já tady mám jedno takový téma. Je to nový termín, který jsem objevila, a je to cuffing season. Víš, co to znamená?
0: Cuffing, je to něco s kafíčkem?
1: Není to nic s kafíčkem. Používá to ta mladá generace a je to vztahovka. Je to obdobíčko, který už začalo v září, řekněme, a teď pokračuje. Cuffing season v překladu znamená sezóna spoutávání a je to teď populární slangový výraz, který označuje období od podzimu do začátku jara.
0: Počkej, kdy? Cuffing jako psáno?
1: Cuffing.
0: To je cuffing, tak to vůbec nevím,
1: spoutávání.
0: Tak. Vůbec nevím, co znamená.
1: Nezadaní lidé si teď na začátku podzimu aktivně hledají romantické vztahy. Cílem je najít partnera pro společné trávení chladných měsíců a svátků.
0: Jo, že bude zima a bude smutno, tak aby na to nebyla sama.
1: Aby si měl být s kým pod dekou a s kým pít dýňový laté a s kým koukat prostě na Gilmorky a tak.
0: Takhle no. Přímo na Gilmorky.
1: No a prej a potom ty vztahy na jaře jakoby odezní, protože potom zase si hledáš už zase nový partnery.
0: Hele, a to cuffing season je season jako, že to jako, že hledáš, to je to, ten, to je vlastně označení toho hledání, nebo i to, že pak už spolu jste?
1: To, že spolu jste, ale tu vymezenou dobu, jenom ten jakoby půl rok.
0: Takže ten cuffing season potom se vlastně prolne, překryje z blowjob season.
1: Jo, to se jakoby hodně protíná.
0: Jsou ty začátky, jo, vlastně.
1: No, jak to probíhá, jo? Srpen až září hledání, tedy nezadaní se začínají poohlížet po potenciálních partnerech. Říjen až listopad, to máme teď. S přicházejícím chladným počasím se vztahy upevňují, aby lidé nemuseli trávit podzimní večery a svátky, jako jsou Vánoce či Nový rok sami. V únoru to vyvrcholí. Celá sezona obvykle vrcholí na svatého Valentína. Březen až jaro, s příchodem teplého počasí a slunce se tyto krátkodobé svazky často rozpadají a lidé se vracejí k nezadanému životnímu stylu.
0: Takže je to vlastně takový tip pro zimouše. Mm-hmm. Jsou lidi, co mají rádi zimu.
1: A teplo pak těm druhým to nastane je na teda, jaře zase. A
0: mě se na tom líbí, že v tom není nějaká prohnanost, jo? Protože třeba jeden můj známej, bejvalej, vyprávěl, že se vždycky rozchází před Vánocema.
1: Já vím.
0: Před štědrým dnem, jo, aby ušetřil prostě za dárek.
1: Buď tak, anebo můžeš přejít třeba k jeho vestům, ty to neslaví, tak je možnost.
0: Nebo ideální je, když vlastně tvojí holku ti přebere tvůj nejlepší kamarád. Že ti ušetříš hned za dva dárky.
1: Dobrý. A ještě, když je to tvoje máma. Ideální.
0: Cože?
1: No ještě, že by to byla tvoje máma.
0: Jakože tvoje holka je tvoje máma.
1: No nevím, to jsem nedomyslela, ale já jsem do toho chtěla ještě
0: jako já nevím, jak to máte v Čerčanech, ale...
2: Leo Šmareš, Evropa 2, Katka Zíhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2.

0: Vždycky, když vyjde seznam nejbohatších lidí světa, tak se na něj s Katkou podíváme a když na něm nejsme, tak jdeme do práce. Mm. Tak jsme tady. Jsme tady, včera bylo volno, takže dneska máme takové pondělí, ale jinak je úterý. 8.09 a ten žebříček vyšel.
1: Vyšel žebříček, ale dobrý je, že na prvních místech jsou lidi, kteří taky chodí do práce.
0: No jasně, tak proto tam jsou v tom žebříčku.
1: No, Elon Musk se prostě nefláká.
0: Nevíme.
1: Tedy, agentura, no počkej, tak o něm víme, že on třeba, když uváděl Teslu, myslím si, že to byla trojka, tak on říkal, že v práci trávil 120 hodin týdně a aby se nezdržoval dojížděním domů, tak spal v továrně na zemi.
0: To bylo ale kdysi. Teď nevíme, jestli není na Turks and Caicos. Třeba.
1: Cože?
0: Tam se lítá, když máš peníze.
1: Aha, tak proto to neznám. A ty to znáš jak?
0: Já jsem dřív chodil s holkou, a ta tam lítala se svým bývalým přítelem. Mm-hmm. A vždycky mi to zmiňovala, že to tam jako hezký. Mm-hmm. A já jsem se tam nikdy jako, jsem se na to nikdy nezmohl. Se lítá z New Yorku.
1: A to je kde?
0: No, v Karibiku. Mm-hmm. Jo. Prostě když, normálně jako samozřejmě, když jsi prostě, když jsi socká, tak jdeš do Dominikány mm-hmm. a myslíš, že jsi v Karibiku. Mm-hmm. Ne, já nevím. Já vlastně ani nevím, kde to je.
1: A co je tam jako extra? Mají tam nějakou jako lepší piňakoládu, nebo voda je mokřejší? Nebo co jako?
0: Nevím, asi je to pocit. Ale vem to takhle, je to tam prostě příjemný. Mm-hmm. Je takhle, příjemně je všude a tam je to ještě o trochu lepší.
1: Dobře. Tak tedy, žebříčku nejbohatších lidí, 500 lidí světa.
0: Moment, za chvíli jsme zpátky, tak to jo. Počkáme si, zatím si vygooglujte, kde je Turks and Caicos.
2: Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění.

0: Je tam náš majitel?
1: Jo, ty myslíš, z těch českých je tam náš majitel, ne?
0: Náš majitel Daniel Křetinský tam je.
1: Takže můžeme gratulovat.
0: Danieli, moc vám gratulujeme. Včera jsme měli konferenci, včera předevčírem konference Evropy 2. Hodně se řešilo.
1: Jen to řekni. Přidávání se řešilo.
0: Nepřekvapivě.
1: Ne, takhle, ono se řešilo nepřidávání.
0: Bylo nám řečeno, že se opět nepřidá. Nikomu se nic nepřidá. Přitom, viď? No dobře.
1: No jo, a pak vyšel ten žebříček, to je blbý, viď?
0: Jak říkal,
1: neměl by to takhle plánovat u sebe.
0: Patrik Jezuský mě naučil jednu větu. Nepočítej cizí peníze. A je to pravda. Takže,
1: co by si chtěl? No. Ilona Muska na prvním místě třeba zmínit. Jsou takový ty stálece. Tak, ale zajímavý je, teda žebříček dala dohromady agentura Bloomberg, že lidé spjatí s umělou inteligencí nejrychleji bohatli. Že umělá inteligence je to klíč, takže, ne ke štěstí, ale k bohatství.
0: Takže pan GPT,
1: jo,
0: křesním jménem Chat.
1: Jack GPT.
0: Paní GPTová, jako až si veme nějakou paní, že jo?
1: Počkej, ale že oni se rozvedou, to budou,
0: to pojede.
1: Tahanice.
0: To pojede.
1: No, takže první tedy pan Elon Musk mění přes 970 miliard dolarů a protože jsme si řekli, že nebudeme počítat cizí peníze, tak to ani nebudeme převádět. Druhý je pan Google. Larry Page. Jo?
0: Page se jmenuje, jo.
1: Page not found.
0: Nemůžu ho najít.
1: No. A třetí je zase tady známý nám všem pan Jeff Bezos, 277 miliard. No
0: ano,
1: a pokud vás zajímají teda tady ty naši.
0: Ano.
1: Z našeho,
0: ano, než
1: rybníčku.
0: Když se dostaneš k našemu rybníčku, líbil se mi ten for, který říkal jsem Steve Martin na nějakých cenách. Možná to byl někdo jiný, nějaký stand-up komik. Jeff Bezos byl během toho vtipu v hledišti.
1: Aha.
0: Jo. A on řekl neuvěřitelný za mě for, říkal, Jeff Bezos je tak bohatý, jenom si to představte, že měl jakoby obří rozvod se svojí ženou. A i po tom rozvodu,
1: no.
0: I po tom rozvodu byl stále nejbohatší muž na světě.
1: No tak teď už je třetí, ale... Takže nějak to s ním malinko teda zamávalo.
0: Už ho to dojelo. A naši.
1: Takže Babiš tam není, jo.
0: Babiš tam není.
1: Ne, to by vás možná mohlo napadnout. Z českých zástupců se na prvním místě umístila Renáta Kellnerová.
0: Ano.
1: 17,8 miliardy dolarů. Pak tam máme Michala Strnada, většinového majitele skupiny CSG. A Daniel Křetínský.
0: Dobrý.
1: A Karel Komárek.
0: My fandíme samozřejmě Danielovi.
1: Jistě.
0: Nic proti panu Komárkovi, ale prostě košile je bližší než kabát a koho chleba jíš, to písně zpívej. Daniel je nejlepší. Daniel.

0: Podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a po trochu delší pauze, protože už je úterý, je tady s námi ve studiu opět Jakub Kohák.
2: Dobré ránko, sutu.
3: Vítej.
2: Ježiš, to je nádherné přivítání.
1: Jakube, vítej. V neděli byl Mezinárodní den zvířat. My jsme to rozebrali v pátek, ale nerozebrali jsme to s Katkou, která tady nebyla.
2: Právě ano. Katko, jak ty jsi to oslavila.
1: Takže pojďme, zvířata a vy dva.
2: No.
3: Zvířata.
2: Vidra.
3: No, tak my...
2: To jste říkal vy dva, ne?
1: Jo, jo.
2: Co to tady jsi dělal sprdí? Vy dva.
3: To jsme říkali na základní škole.
2: Znáš to?
3: Ve druhý třídě.
2: Řekni to, schválně, lidi to nezná.
3: Ne.
2: Lidi to nezná.
1: Tak jak to je?
2: Řekni to.
3: To bylo něco s policajtama, ne?
2: No přece je ten je chovatel, co nese vidru na výstavu.
3: No.
2: Ne? A jede něčím, já nevím, třeba metrem.
1: Jo.
2: A hrozně to smrdí, ten pytel, nebo kde on to nese. A přijdou dva policajti, nebo nějaký dva někdo, jako zřízenci, a říkají, Hergot, chlape, jo, a pozor, zapomněli jsme říct, že on neříká r, takže říká třeba dobrý den.
1: Dobrý nebo... den.
3: Tak to začíná ten foreček.
2: No a oni se optají, co to tu jako smrdí? A on řekne...
3: Vy dva.
2: No, chtěl jsi, on chce říct vidra, řekne vy dva.
1: Můžeš mi to ještě jednou vysvětlit, abych to pochopil. Takže zvířata a vy dva.
2: No my... Takže vidra si chtěl říct. No, už ty si nedáš pokoj, když jsme to teďka řekli ten vtip.
1: Takže s čím ty seš spojený jako ze zvířecí říše? Co ty seš?
2: Vy dva.
1: Ne,
3: co my máme, já nevím.
2: Jako... Ne my, to máme vy dva. Jako, jinak my dva,
3: když ty řekneš my dva, jako to už... Zvíře,
1: co by byl Jakub za zvíře?
2: No.
3: Kuba je anakonda.
2: Děkuju. Ty jsi mě viděla, viď?
3: Já jsem mluvila s recepční.
1: A ty sám bys se zhodnotil?
2: Já bych se zhodnotil, tak anakonda je možná moc, ale je to tedy, takový brejlovec, proč ne?
1: Je to tedy žížalka. Teda. Pozor, já jsem byl minulý víkend na Šumově a viděl jsem slepíše. A on je úplně malinký.
3: No. A kratoučkej.
1: Jako tuška.
2: No, zase není tak kratoučkej.
1: Jako tuška.
3: A že byl i placatej. Protože většinou, když vidíš slepíše, tak je placatej.
2: Jako, že ho přejeli?
3: No.
2: Ne, já
1: to bylo v přírodě.
2: No, oni takhle jedou.
1: Ale jako tuška malej byl, já jsem překvapený.
2: Fakt.
1: No, byl takový zlatavej, krásný.
2: Ne, krásný.
1: Nicméně, co teda jsi, slepejš?
2: Ne, já
1: bych jsem... Nebo brejlovec. Když mi si je brejlovec a pak, když se to zhorší, je to slepejš už.
2: Je to tak?

0: Fajn. 8.26, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, nedožité 90. narozeniny Václava Havla si v pondělí večer připomněli lidé při vzpomínkové akci v Domě u kamenného zvonu v Praze. Vzpomínku na někdejšího disidenta a prvního polistopadového prezidenta spojila lidskoprávní organizace Amnesty International s každoroční kampaní Maraton psaní dopisů, která lidi vyzývá k psaní dopisů na obranu nespravedlivě vězněných po celém světě. Na Havla zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton, který Havlovi na počest zahrál píseň Happy Birthday na saxofon. Dnes se v Česku slaví paralympijský den. Oslavy poprvé proběhly v loňském roce. Organizátoři chtějí akcí zdůraznit hodnoty, jako jsou respekt či rovnocenost, a také upozorňují na inkluzi parasportovců a práva na pohyb pro každého, protože sport je jenom jeden. Letošní oslavy se kromě symbolické připomínky odehrají i na půdě Senátu. A teď vyrážíme za Zuzkou.
2: Město Sokolov dokončilo opravu domu číslo 133 na Starém náměstí. Bude v něm nové infocentrum a v horních podlažích 5 nestandardních bytů. Přestavba domu, který město koupilo, stála okolo 30 milionů korun. Stavební část přestavby domu, kde dříve sídlila počítačová firma, je už hotová. Dům se ještě bude dovybavovat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenista Jiří Lehečka dnes zabojuje o titul v Tokiu. Ve finále ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 dopoledne a 24-letý Čech může oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dlouhá kolona je stále na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova od 220. kilometru až do omezení v Brně, zdržení na půl hodiny. Kolona je taky na D2 na příjezdu do Brna už od 10. kilometru. A připomínáme dobré zprávy. Nehoda na Štěrboholské spojce je odstraněná a směrem na Barandovský most už jedou oba dva pruhy. Dlouhá kolona se tak začíná rozjíždět.
0: Tak to je super, protože to jsme hlásili už v 6, přátelé. V 6, že to tam stojí. Takže teď v 8.28... už lepší.
1: Lepší.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: I když nevíme, protože telefony se rozblikaly, ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, zdravím vás všechny.
0: Jede to?
4: Já jsem vám chtěla jenom říct, že poslouchám vás každý ráno, je to úplně super, když jedu do práce. A vždycky mě baví ta doprava, kdy D5 zmiňujete jednou za půl roku a D5 stojí každý ráno hodinu a víc.
1: No jo.
4: Jestli by mohli udělat radost a někdy zahlásit tu D5.
1: No, my vám to tam řekneme, ale jako má to pro vás význam, když je to tam každý den kvůli tomu, že tam je omezení a už je to takový, jakože vlastně...
4: To je standard vlastně.
1: No právě, to jako kdybych hlásila, že prostě v prosinci, že je zima.
0: Totiž my to máme zakázaný od hudebního oddělení, že naše hudební oddělení vede bývalý zpěvák Josef Melen a on nám sem posílá maily D5D, my nesmíme hlásit.
5: D5 ne, já jsem v tom nevině, tak prosím pětku ne.
0: No.
5: D5 ne,
1: jsi to vytvořil,
0: D5,
1: za konstrukt.
0: D5D.

0: D, pětku ne.
1: Běda, jsem ztracený, táta se rozlobí, se budu trestaný.
0: My tady máme ve studiu vyděšeného kolegu, jmenuje se David.
2: Aha.
0: Jo, to je generace Z, tý náš teenager, videomaker. Davide, vy to neznáte, tu písničku, já jsem na vás viděl.
3: Hezké ráno, no vůbec nevím.
0: Nevíte.
3: Kde jste to našel, to je tu písničku?
0: To je, no to je jedno, to už je díl.
2: To se hrálo, viď?
0: To se hrálo, byl, to se hrálo.
3: To nebyl Kalin teda.
2: Když jsi byl ještě tenkrát. Doba dvě, jak
0: je venku? Kalin, Davide, Kalin.
3: Pardon.
0: Katko?
2: Tak, dneska nás čeká další nadprůměrně teplý den. Zprvu ale musíme místy počítat s mlhami nebo nízkou oblačností, hlavně v Čechách. Během dopoledne už se mlhy a nízké oblaky postupně rozpustí a pak se na celém území dočkáme sluníčka. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Ochlazení do Česka dorazí v pátek.
0: A dnes nás taky čeká právě Kalin, Palo a Kuba Prachař, protože no dneska na Vamplay další díl Superstar. No a dneska nebude v porotě Eva Farná. Stále ve stavu nemocných. To se nám to sešlo, co?
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
0: Ale co nás bude čekat ještě do 9, že máme půl hoďku před sebou. Tak, Václav Havel.
2: Ano, včera nedožité 90.
0: Brázek, Ústředna, Muza volá. Nebo respektive takhle, však uvidíte.
5: Stavebniny Dektřina.
6: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
8: Naší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
16: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Zpátky k muzice.

včera by se Václav Havel dožil 90 let. My jsme včera nevysílali, no. Taky neaktuální trochu, co dá dělat, jo. Včera jsme měli volno. Mimochodem tohle, co pod náma je, je speciální verze naší krásný národní státní hymny, která je z Vladislavského sálu a byla u příležitosti věci, která se týkala Václava Havla. Krásná verze mimochodem, hele.

0: Abych se přiznal, tak ani nevím, proč tenkrát vlastně jsme si tohleto nahrávali a pouštěli do vysílání. Bylo to v roce 2011 třeba. Něco 15 let prostě. Něco před 15 lety. Mimochodem, v té době jsme vytáhli do vysílání i přímo citace z revolučních dob. A je to vždycky, já to mám rád, ale to zpátky do minulosti. Takže existují, přátelé, zvukové záznamy i z doby, kdy ještě ranní show nebyla. Jo? Například, když Václava Havla zvolili prezidentem. Tak to je autentický rozhovor teďka. Mluví s panem Špačkem.
1: Mm-hmm. Vážená vládo, vážení hosté, rád byl dobrým prezidentem.
2: Nesmíte se dívat na ten pultík. To je takový ten zlozvyk, musíte stát naprosto zpříma. Zastačit třeba zapnutí si jako a jako voják.
1: A oni mi řeknou, že jsem byl zvolen prezidentem. A co já mám říct? Děkuji vám za informaci.
3: A končí kamaráčafty. Teď bude pořádek. Jsem neodvolatelný.
0: Mimochodem je takový zvláštní, že vlastně Václav Havel používal znělku České volby. To je tam taková jako věc na začátku.
4: Děkuji vám za informaci. Ano.
1: Vážená vládo.
0: No a ještě se mi líbí rozhovor Zemana a Havla. Nebo takhle rozhovor. Zeman něco říká. Na konci projevu požádá o Becherovku.
4: Neprozradil si teď pointu toho příběhu?
0: Ne, protože to je jenom půlka toho příběhu. Je to také trochu poenta, nicméně potom, co se stane. Jo, představte si, Zeman požádá o Becherovku a pak, no poslouchejte, jak reaguje Václav Havel, který tam je přítomen.
5: Já si myslím, že i Bůh vytvořil svět za 7 dní a nikdo od vás nechce, abyste překonal jeho rekord. Dáte mi ještě jednu Becherovku na závěr.
6: Já bych poprosil vašeho kolegu,
1: když jsem měl
6: pane.
1: Já
6: jsem, pardon.
1: Já to mám taky.
5: Děkuji. Víte, kolik Becherovek, pane prezidente, my jsme vypili v autobuse. Autobus jel na 2 pohonné hmoty, na naftu a na Becherovku.
0: Prostě nomé Havel nalejval Zemanovi Becherovku.
4: No, já k tomu mám jednu informaci, kterou jsem si včera přečetla.
0: Říkej.
4: Ty taky některým lidem vykáš.
0: No.
4: Stále. No a Václav Havel prozradil, že vlastně litoval toho, že Zemanovi nabídnul tykání.
0: Fakt? Mm. Takže si to mám se Štěpánem Kozlovým ještě rozmyslet.
4: Udržte si to. No, vrátit už to pak nejde.

0: 8.46, posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska je 6. října. 5. října měl narozeniny Václav Havel. A protože se narodil v roce 1936, tak by mu včera bylo 90. Vždycky, když jsou takhle nějaký kulatiny, tak se otevřou debaty na téma třeba, že by se něco pojmenovalo po něm a tak podobně. To se děje od nepaměti. Posuďte sami, podíváme se zpátky do minulosti.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to vypadá ve skutečnosti s uctěním památky Václava Havla.
3: Zdravím vás, pane radní.
4: Je, tak vítejte. Máme dneska tu poradu tady na radnici, že jo?
3: Tak co uděláme s tím přejmenováním nějaký části tady v Praze podle pana prezidenta zesnulého?
4: Vy jste měl prý nějaký nápad.
3: No, mně napadlo, že bychom po něm mohli pojmenovat to náměstí, to velký.
4: A jaký jste myslel?
3: S tím koněm tam nahoře.
4: S tím koněm?
3: No.
4: Ale to už se jmenuje Václavský náměstí.
3: Aha. No tak po něm pojmenujeme nějaký trh.
4: Jaký trh?
3: Havelský. Havelský trh v Praze.
4: Jo. No počkejte, pane radní, ale to už se taky takhle jmenuje.
3: No aspoň ušetříme. To už jsme přejmenovali dvě věci. Ušetříme. Musíme šetřit kačky, šetříme.
1: Leoš Mareš.
5: Evropa 2.
1: Patrik Hezucký.
5: Evropa 2.
6: Ranní show Evropy 2.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
3: CarGlas opraví, CarGlas vymění. Pro
1: doma. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
7: To je Domanský.
6: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
8: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
9: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
8: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jé!
13: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
1: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Master.

0: 5, posloucháte Ranní show na Evropě 2. My jsme slíbili dneska mrázka. Mm-hmm. Teď jsem si to uvědomil, že jsme to vlastně slíbili, že bude Mrázek telefonovat Václavu Havlovi.
1: To je pravda.
0: Nebo respektive, on nebude volat Václavu Havlovi.
1: Ale týká se to Václava Havla.
0: Vlastně, bude volat Václavu Havlovi. Teď se, teď co teda? Tak co teda,
1: teď
0: sakra?
1: Teď teda nevím ani já.
0: No, takhle, je potřeba říct, a to je strašně důležitý, že to, co vám teďka pustíme, je Mrázek, jo? A Mrázek je buď z roku 2000, nebo 2001. Mm-hmm. Já vím, že to zní divně, ale v jiných letech se to netočilo. Fakt, jenom tyhle ty dva roky. Působí to, že to bylo to celou dobu, ale ne. Takže vlastně ten Mrázek je 25 let starý z povinnosti. Každý Mrázek je 25 let starý. Takže to je důležitá informace. Václav Havel v době telefonátu byl stále prezidentem. Mhm.
1: Je to důležité.
0: Je to důležité. Byl tady s námi a byl prezidentem. No, a taky byl telefonní seznam. A tam Mrázek našel člověka, který se taky jmenoval Václav Havel.
1: Ve zlatých stránkách.
0: Ve zlatých stránkách. No a zavolal mu. Takže vlastně volal Václavu Havlovi.
2: Halo.
3: Dobrý den, tady je Mrázek u Senna. Prosím vás, to je pan Václav Havel.
2: Halo, prosím.
3: Podívejte se, já vám volám z ministerstva zahraničních věcí a je důležitý, prosím vás, abyste si změnil jméno, je to kvůli bezpečnosti země.
2: Jak jako jméno?
3: No ne, protože se prostě nemůžete jmenovat Havel, no.
2: Nejsem si vědom z toho, že bych se nějak nemohl jmenovat, jako.
3: Za chvíli vám zavolá pan Mareš a ten vám vybere nějaký hezký národní jméno, který na vás bylo.
2: A to jako z jakýho titulu? Kdo to rozhodl?
3: To už se rozhodlo v pátým patře tohleto. Já volám z ústřední, ale tohle to je z pátýho patra.
2: Ale prosím vás, tak jestli voláte z nějaký cvokárny a jste tam všichni blázni, jako, tak v tom pokračujte.
3: Pojďte se upřímně.
4: Dobrý den, tady Leoš Mareš, já jsem tady na vás dostal kontakt, my vám neseme to nový příjmení.
2: Počkejte, já jsem říkal už tomu bláznovi, co volal před váma, já si žádný jméno měnit nebudu.
4: Líbilo by se vám samé?
2: Já jsem Havel, táta je Havel, děda byl Havel, babička byla Havlová, moje ségra za Svobodná byla taky Havlová, takže, a já Havel zůstanu.
4: Takže samec nechcete bejt. Tak pták, mám tady příjmení pták.
2: Prosím vás.
4: A nebo tramvaj teda.
2: To je zajímavý. Je, u nás v práci dělá chlap, ten se jmenuje Mrtka a tomu nikdo nezavolá. A já, Havel, já jsem spousty Havlů, když to je úplně normální.

0: ranní show na Evropě 2. Začal pátý týden 29. sezóny, začal teda trochu opožděně, v úterý, protože včera jsme měli stále ještě konferenci Evropy 2, takže jsme měli volno. Mm-hmm. Byli jsme na Lipně, v hotelu, ve wellness hotelu ve Frimburku.
1: Ano.
0: A bylo to tam moc fajn a já mám takový krátký příběh, že jsem si to tady poznačil, jak přesně mi to paní uklízečka řekla. Jo?
1: Aha.
0: Jo? Tu větu, kterou vám řeknu. No prostě, normálně jsem šel na pokoj a protože jaksi ten výtah tam byl takový pomalejší, tak jsem prostě chodil po schodech. A šel jsem včera na pokoj a paní vytírala schody.
1: Mm-hmm.
0: Jo? A byly mokrý klasicky. Jo? A já jsem jí tak jako míjel a ona na mě volá opatrně, ať to není yoga. A já jsem si to představil, to je prostě fantastická hláška. Takže
1: já přemýšlím, kterou pozici by si dal.
0: Ale přesně, já jsem si to normálně představoval, jak jako jdete a najednou.
1: Bojovník.
0: Opatrně, ať to není yoga.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
1: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
1: Jí!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
10: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: maximum muziki. Europa 2.
1: Dámy a pánové, předáváme slovo Koťákovi. Ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Tak je to tvoje, co nabídneš? Počkej, já tady musím... Tady, jistě můžu poprosit Koťáku...
3: Nemluv na... ty plechovky, Leuši.
1: Ježe, proč vždycky, když přijde Koťák, tak mluvím do plechovky. Tak, co nabídneš našim posluchačům?
2: My se dneska s posluchači zamyslíme nad tím, jak vznikají určitá slova, která používáme takřka denně, jsou to v podstatě pranostiky, ano. Ale jak vznikly?
1: Jak vznikly pranostiky? A my zase zítra v 6.
3: Naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou doslova.

0: Koleso a Zara Larsson, my jsme Evropa 2, 9 hodin 20 minut, já jsem Koťák a zdraví vás i Ivanka.
1: Dobré ráno.
0: Tak přátelé, dneska má svátek Hanuš.
1: Hanuš.
0: To je dobrý, ne? Hanuš ze Žižkova.
1: Já mám pocit, že poslední dobou mám takový jako štěstí, nevím jestli štěstí nebo smůlu, na to, že když vždycky přijdu do rádia, tak svátky mají lidi, který jako vůbec neznám. Jsou Jeronýmové, Jerolínomové, Hanušové. Víš,
0: žádnýho Hanuše neznám.
1: Hanuše taky ne, no.
0: Nicméně, chtěl jsem vlastně takový malinkatý oslý můstek a taková malá neplacená reklama. Pokud znáte videohru, která se jmenuje Kingdom Come,
1: aha,
0: tak v té videohře je postava, nebo takhle, je to herec, který se jmenuje Luke Dale.
1: Uh-huh. Ukaž mi ho.
0: A Je to hezký kluk, já ti ho pak ukážu. Každopádně, ale tenhle ten chlapík si otevřel teďka restauraci tady v Praze na Vinohradech a nese se právě v tomhletom středověkém hávu. Takže pokud jste fanoušci tohoto typu videoher nebo časového období, tak na Vinohradech je nová taková středověká hospoda.
1: Dokonce mám informaci, že buď tento, nebo si myslím příští rok, se bude Evropa 2 věnovat nějakýmu eventu, kde Kingdom Come bude hlavní téma. Ano.
0: Ty to víš a já ne.
1: No. Ty jsi byl někde, kde jsem já nebyla.
0: No, když jsme u toho středověku, měli bychom se také podívat, jaké to bylo tenkrát platit daně.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jaké byly kdysi problémy s audiencí u krále.
3: Veličenstvo, král sousedního království vás žádá o audienci.
4: A kde jako?
3: Král Miroslav ze sousedního království stojí už ve vedlejší komnatě. Žádá o audienci.
4: Ježišmarja, se to teďka nehodí. Já tady mám daňaře s DPHčkem. Vůbec nevím.
3: Tak to nic.
5: Každou středu večer se na Evropě

0: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Další mega akci. Nopová folie Dekdren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dekdren za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
14: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
2: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
3: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.

0: Když se spojí Damiano David, taky Tyla a taky Nile Rodgers, tak to musí být dobrý. A to se teď stalo před chvílí na Evropě 2. A když se spojí Koťáka Ivana, tak...
1: Tak vznikne tak to... docela dobrý průměr. Já vás tady nechci to zklamat, ale Damiano David se oženil. To se ví.
0: On si vzal tu holku, ona je strašně hezká.
1: Tak je hezká, přesně tak. Mm. Tak hele, přátelé, všeho nechte. Prosím vás, odložte jakékoliv vaše pracovní povinnosti a věnujte mi maximální pozornost. Já jedu autem a říkám si, hele, jak vlastně vzniklo to rčení, že jsi však z divokých vajec. Tak a pomožte mi.
0: No tak, podle mě to muselo vzniknout, můžu zkusit?
1: Ano, teorie, pojď.
0: Jak jsi však z divokých vajec, jsou to prosím tě asi, jsou to asi vejce od nějakých ptáků, které jsou divoký.
1: Cože ty to, co? No, pokračuj, a co
0: no
1: jsou
0: a co to znamená, že jsi jako divoký? Třeba jakoby výjmenuji, dravci, jsou
1: ale
0: to dravci.
1: Výjmenuji třeba 5 divokých ptáků.
0: Ne divokých, ale dravci. Nech toho, neskoušej mě, jsi nějaký biolog? Hele, jsou to třeba orlové.
1: Orlové jsou divoký pták. Tak to je paráda. No, já jsem totiž, přátelé, tady to googlil a co mě teda rozesmutnilo, že ani všemocný chat GPT nedokáže mi jakoby vysvětlit, jak to vzniklo, že se to údajně přesně neví. Čili pokud někdo z nás ví, jak vznikla tato, neříkám pranostika, ale že byste nám
0: já
1: mohli dát
0: vím.
1: Vědět. Tak
0: nevím, jak to vzniklo, vím, co to znamená.
1: Tak mi to řekni. No tak počkej, to vím taky.
0: A co to znamená?
1: No, že jsi rozjívená.
0: Rozjívená, rozjetá, divoká, neposedná, plná energie nebo trošku praštěná. To jsme my na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy.

0: Fabián. Maximum nový muziky.
1: Vybavujete domácnost?
2: Jo.
1: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
0: Držíme ti flek i v kladně. Evropa 2, 105,5 FM.

hiťák Snu s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snu jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte Evropu 2. Je úterý, je 6. října 2026. A teď jsem se s jedním člověkem dala do řeči na jedné akci, kde jsme teď byli vlastně s firmou naší. Myslím s firmou, to zní strašně. S Evropou 2. A říkala jsem mu o svý takový diagnoze, která se jmenuje ADHD. A já to chci otevřít, protože proč ne?
1: Okay.
0: Já už na všechno kašlu.
1: My teda pochopně chceme říct, že nejsme doktoři, takže já nevím, co je ta přesná definice, ale pokračuj.
0: Ne, ale vlastně dneska je strašně to ADHD takový jako kdyby podceňovaný, protože dneska každý říká, já jsem ADHD, já mám ADHD, ale pak jsou lidi, kteří mají prostě diagnózu ADHD, to jsem třeba já, a lidem jsem vysvětlovala.
1: Ty to máš diagnostikovaný.
0: No ty to nevíš.
1: Ne, nevím.
0: No mám, no.
1: A kam se mám zajít, já to chci taky.
0: Ty to máš taky asi podle mě, no.
1: Jo, tak fajn.
0: Ale já se mám s jedním člověkem a říkám mu, co mě strašně prudí, že opravdu musím říkat lidem někdy, že třeba vůbec nevím nic o světě v tu chvíli. Mm-hmm. Aktuality o světě, kdyby Trump vyhlásil prostě čtvrtou světovou, třetí teda teprve, třetí už byla, nevím, tak já nevím, ale já vím věci, které chci lidem říct a to je můj problém. Já tomu člověku říkám, já bych ti třeba teď chtěla říct, a on co? A on, teda a já, no kdy umřeli nějaký lidi a narodili se? A proč bys mi to říkala? Já nevím. To je právě to ADHD, ne? Já ti chci teď říct, kdy umřel princ, narodil se a tak, a o princovi chci mluvit za chvíli.
1: Já vám chci teďka říct,
0: ty se divíš teď, veď,
1: promiň. Teďka za chviličku v playlistu Evropy 2 bude třeba Jan Rooks, anebo DJ Antoine.
0: A Purple Rain.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise ona dnes.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.

nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: Ladíte úterní maximum muziky Evropy 2 a jednu minutku po 10. hodině Káťa Říhová a zprávy Evropy 2.
1: Pěkné dopoledne, nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky kvůli nadcházejícím komunálním volbám. Pokud by je ale voliči přeci jen nedostali, mohou si je vzít ve volební místnosti. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Dnes se v České republice slaví paralympijský den. Oslavy poprvé proběhly v loňském roce. Organizátoři chtějí zdůraznit hodnoty, jako jsou respekt či rovnocenost, a také upozorňují na inkluzi parasportovců a práva na pohyb pro každého, protože sport je jen jeden. Letošní oslavy se kromě symbolické připomínky odehrají i na půdě Senátu. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Liberecký kraj výměnou za Pozemky a několik budov získá Liberecký kraj výměnou za nedávno dokončené integrované výjezdové centrum pro hasiče a policii v Turnově na Semilsku. V areálu na okraji průmyslové zóny Vesecko v Turnově postavil kraj 3 budovy. Jedna je pro záchrannou službu, tu si kraj ponechá. Další bude sloužit profesionálním hasičům a třetí využije dopravní policie. Podobné integrované centrum je v kraji i v České republice ojedinělé. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Americkému odborníkovi se s pomocí umělé inteligence podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona, jehož obsah zůstával 217 let záhadou. Prolomení kódu trvalo umělé inteligenci pouhých 6 hodin. Obsah dopisu se týkal pohybu vojsk v situaci, kdy Francie válčila proti Rakousku. Napoleon generála informoval o pozicích a síle obou stran konfliktu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 teď počítejte s kolonou za Mirošovicemi na 16,5 kilometru je nehoda, kolona už od sjezdu na Benešov.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Na celém území Česka si dnes užijeme slunečné počasí. Teploty vystoupí na velmi příjemných 19 až 24 stupňů. Ochlazení pak do Česka dorazí v pátek. Tak to byly zprávy, po nich mají na Evropě 2 slovo Ivana s Koťákem.
0: Káťa mě inspirovala, tak si něco zahrajeme v nadcházející hodině.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: No a já bych byl moc rád, abyste se do toho zapojili s námi. Káťa mě inspirovala, takže chci říct, jakou historickou postavou byste se chtěli stát, kdybyste mohli?
5: To je krásný téma.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já jsem Koťák, Ivanka a taky Káťa Říhová. Zdravíme vás z éteru Evropy 2.
1: Dobré ráno, měli jsme tady...
0: Dobrý den.
1: Měli jsme tady téma, jakou historickou postavou bychom chtěli být.
0: Když byste si mohli vybrat.
1: Ano. A já teda, já vím, že to ty nemáš rád, ale já jsem se musela chatu GPT zeptat. Když by Kateřina Říhová, Jakub Kotek a Ivana Kulhánková měli být nějakou historickou postavou, co se tím nejvíc hodí?
0: Ježišmarja, ne.
1: Jsi zvědavý?
0: No tak pojď. Počkej, já teda mimochodem tady říkám, řeknu věc, kterou tady vystřelila Káťa. A je velmi pravdivá, když jdete k někam k věštkyni, nebo se chcete zeptat, a může se vás zeptat, co já jsem byla jako historická postava?
2: Většinou, v minulém životě.
0: V minulém životě, tak většinou dostanete odpověď typu...
2: Kleopatra,
0: Napoleon, přesně. No, no, Alexandr
2: všichni
0: Veliký.
2: Všichni jsme byli prostě Kleopatra, že jo?
0: Všichni jsme byli Kleopatra, přesně.
1: Podle chatu GPT i já jsem Kleopatra.
0: Ne, ty jsi to tam dala a ty jsi byla vážně Kleopatra.
1: Já jsem prostě se zeptala, opravdu. Já jsem říkala, my jsme vyndali téma takovýhle, jestli něco nenapadá tebe, chat GPT, co bych měla být já, vy a Ivana Kulhánková, tedy já, je Kleopatra. Píšou tam jako drama. Charisma, chlapy, politika a velký vstupy. A alternativa je Marie Antoaneta, je to móda, extravagance a já rozhodně nepřijdu nenápadně.
0: Dobře.
1: Pak tam máme další dámu našeho dnešního vysílání.
2: Ano, já
1: a
2: úplně...
1: A to je Katka Říhová.
0: Můžu si tipnout? Koželuch.
1: Je to Coco Chanel.
2: Aha.
1: Je to elegantní. Nádherná ženská, zároveň schopná říct, tohle bude po mém. A udělat svou značku.
2: Ten GPT má prostě ještě pořád mezery.
0: Manžel může potvrdit. No.
1: A alternativa je Mata Hari?
2: Já jo.
1: Pokud se chcete přidat tajemství svádění a špionáž, což nechceme, protože to tam není, že jo? No pak tady máme posledního člena naší trojice. Jakub Kotek je Casanova.
0: Jo, tak dobře, tak to beru. Tak
2: to je
0: beru.
2: Na první dobrou, no. A mě,
1: pokud to chce úplně posunout jinam, ale... Rád by mohl přidal spíš Leonardo da Vinci, protože bych ho poslal do hlavy někomu, kdo má najednou asi 48 nápadů a uprostřed jednoho už začíná přemýšlet nad dalšími šesti.
0: Jako Leonarda beru, ale vybral bych si DiCapria. Ale tohle
2: co? Taky, hele.
0: Tohle to už je naše úterní volba Maximum muziky Evropy 2, malinovej sirup v podání kapely Mirai. Tak zdravíme a přejeme krásné úterní dopoledne.
3: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Medúza, Dermot Kennedy, to je maximum muziky Evropy 2, 10 hodin 18 minut.
1: Já jsem zjistila, že některé hollywoodské hvězdy můžou dělat úplně cokoliv, říct cokoliv, a my jenom řekneme ano, je to pravda a myslíme si to taky. Já to teď mám s Bradem Pittem. Brad Pitt totiž, no protože mě je 39 teď, jo. A to je takový špatný věk. Ne špatný, on je dobrý, ale když je ti něco 29 nebo 22, 39, 40, 50, tak pak už tam, tak pak to zavání tou nějakou jítkou, teda 40, 50.
0: Já tě teďka nechci rozesmutnit, ne, rozesmutnit. Pointa je taková, já si dělám srandu ze svých holky, která říká, no tak jako, že jako 29 je furt, 29, říkám,
1: je 30.
0: To není pravda, ale ty jsi slavila, ty už jsi prožila svůj 30. rok života, stejně tak jako Ivanka, která říká, mě je 39, ale teďka žiješ svůj 40. rok života.
1: Ty si děláš srandu, nežiju, žiju 39.
0: Ne, 40.
1: Ne, žiju 39. Víš co, běž někam. Běž někam, 39.
2: Věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
3: Dovolíte, pane řediteli.
4: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady.

0: ať víte, jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
1: Je, té Radko Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland.

0: banky pomáhají.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodej.
12: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.
14: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin 32 minut k tomu a já tady mám pro vás výzvu, za kterou mě možná v budoucnu oceníte, pakliže vyhrajete maturiťák Evropy 2, takže já věřím, že to znáte. Je to věc, kterou tady pro vás máme každý jeden rok a je to pro všechny tedy maturitní třídy. Pokud chcete vyhrát třeba vystoupení rezidentního DJ Evropy 2 na vašem maturitním plese nebo moderaci maturitního plese moderátorem Evropy 2, třeba tady Ivankou nebo jejím alter egem Dagmar. A první místo 100 000 korun na maturitní ples a to je game changer. To je tak velká částka, za kterou si můžete pořídit, já nevím, třeba 3 alpaky, který budou běhat po tom plese a plivat na lidi.
1: Můžu se něco zeptat, proč ti napadne alpaky? Mně napadne, jako spoustu lidí napadne spoustu věcí, ale to by napadly, prostě tebe napadnou zvířata.
0: Ne, mně přijde hrozně, hele, poslouchej, já ti udělám úplně konkrétní příklad, jo. Já si tady vyberu jednu třídu, třeba si tady beru Gymnázium nad Alejí. Už se zapojilo.
1: Znám lidi, co tam dřív chodili.
0: Nepovídej. Mm-hmm. Už se zapojili do této soutěže. Mm-hmm. A teďka se mi hrozně líbí, že oni vyhrajou těch 100 000 a teď ta parta, že těch gymnazistů takhle jsou v kruhu a říkají, hele, chce to něco jako rozumného, aby jsme si ten ples jako nějak jako vylepšili, aby to bylo hezké. Jenom super, mám nápad. 3 alpaky choděj a plivou na lidi. A všichni jenom. Yes, naprosto, naprosto.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Kygo a Dan Timinsky. Tvoje nová muzika.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.

0: Posloucháte Evropu 2. Ahoj.
1: Bavili jsme se tady o Bradovi Pittovi a o tom, že ten kluk, no tak...
0: Víš, co bych si přál? No. Aby se Brad Pitt bavil o nás. No nic, jdem
1: to myslím, že fakt se nestane nikdy.
0: Ale... Tak počkej! Tak počkej! Ivano, no. Já ti slibuju,
1: že jestli.
0: Že jednou Brad Pitt zmíní moje jméno.
1: A moje ne. A má tvoje... se o nás nebo o tobě?
0: Taky. Doufám, že teda nespácháme nějaký zločin, víš, aby měl důvod o nás mluvit.
1: A jak by to řekl? Myslíš, že by řekl Kotiak and I wanna.
0: Koty and Nancy. Europa 2.
1: No nic, hele, ale Brad Pitt je docela dobrý. Mě teď potěšil, jak jsem říkala před chvílí, a ty jsi to říkal taky, a možná vy si to někdy říkáte taky, když máme něco 29, 39 nebo 49, tak se pak bojíte té kulatiny.
0: Ano.
1: No, a mě teď 39. Ty jsi teda řekl úplně velmi nevhodně
0: jsem řekl, že slavíš 40. rok svého života.
1: Přitom ještě neslavím.
0: Prožíváš teda, už ho prožíváš.
1: 40. To nikoho nezajímá. Já to budu prožívat až na narozeniny.
0: Už mlčím.
1: Ale Brad Pitt mě trošku teď potěšil, protože řekl, že bych chtěl zpátky svých 50. Ono, když to řekl, když jsem to někde teď viděla, tak jsem si říkala, ono už mu bylo 50, že vypadá na 40, že? Vypadá líp než ty.
0: No nic, tak já jdu.
1: Ne, vypadá hůř než ty, ale jako je dobrý prostě. A říkala jsem si, jemu už bylo 50, no jemu je jako víc samozřejmě, jemu je přes 60.
0: Mimochodem, jestli se nepletu, tak v době, kdy on chodil s Jennifer Aniston, mm-hmm. tak existoval takový mým, takže to je přátelé možná 20 let zpátky, mm-hmm. a kdy on neví ani, kolik mu přesně je.
1: Je.
0: Že ona... Vlastně říkala, Jennifer Aniston říkala, že musela zavolat Bradově mámě, aby se ujistila. Říká, Brade, ale tobě není, já nevím, plácnu 41, tobě 42? Ne, není. Takže mu je zavolala mamince, maminka jí potvrdila, že Jennifer Aniston má pravdu a Brad se plete.
1: Možná proto je teď tak takový entuziastický.
0: Empatický, no.
1: A hlavně, protože, proč je tak optimistický spíš? Protože on říká, chci zpátky svých 50, vaše 50 je prostě cokoliv. Co máte na mysli, jděte do toho. Ne, opravdu, no, u té 40 mí si teď říkám, Ježíš Maria, co já ještě dokážu, veď? Když jsem teprve ve 40 začal na Evropě 2 dělat opravdu s sebou kariéru, co já ještě dokážu? Ale Brad Pitt říká, že teprve v 50 se nám něco stane. Tak na to myslete a buďte úplně skvělí, ač je vám 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
0: A touto motivační informací se, přátelé, loučíme s dnešním vysíláním. Za chviličku pokračuje Pavel Cejnar tady na Evropě 2. No a my standardně mezi 9. a 11. hodinou zase zítra se na vás těšíme.
1: Já taky se těším. Posloucháte Evropu 2.
0: Kygo, One Republic, Lose Somebody. Příjemný poslech.

0: úterý, 11. hodina, posloucháte Evropu 2. Pojďme do čerstvých zpráv.
1: Dobré dopoledne. Babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, kdy bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Dnes se v Česku slaví paralympijský den. Oslavy poprvé proběhly v loňském roce. Organizátoři chtějí akcí zdůraznit hodnoty, jako jsou respekt či rovnocenost, a také upozorňují na inkluzi parasportovců a práva na pohyb pro každého, protože sport je jen jeden. Letošní oslavy se kromě symbolické připomínky odehrávají i na půdě Senátu. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20 hodin 45 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na Pražském okruhu probíhají stavební práce a provoz je tam omezen. A zdržení hlásí i silnice 35. Ve Studené Loučce na Šumpersku je zavřený pravý jízdní pruh.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá slunečné počasí, teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, ochlazení, jak jste slyšeli ve zprávách, dorazí do Česka v pátek. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Ano, jsme za to nesmírně rádi, že vaše uši ladí i po 11. hodině dnes v úterý Evropu 2. Děkujeme, hezké úterý všem.
3: Evropa 2.

Hezké úterý ještě jednou vám přeju, posloucháte Evropu 2. Úterý 6.10. a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku slaví svátek Hanuš. Hanušů příliš mnoho tady u nás není, je jich zhruba asi 250, ale myslím si, že se určitě najde nějaký, který mě právě teď slyší. Nemusíte dělat nic, Hanušové, ani mě sem nevolejte, jenom bych vám chtěl popřát hodně zdraví, to je nejdůležitější, protože když není zdraví, tak nic nejde, to je jasný. Není to jenom takové kliše. No a chtěl bych vám popřát, abyste si ten dnešní den užili do sytosti. No a nejenom pro Hanuše, nejenom pro ty, co dneska slavějí. Pro vás všechny mám tady jeden dobrý skutek, který se stal a myslím si, že ten pán, který udělal jednu takovou skvělou věc, tak měl perfektní nápad. Detaily si řekneme už za pár minut, pouze tady u nás na Evropě 2. Tak tedy ještě jednou hezké úterý, dobrou náladu, to vám přeje vaše Evropa 2.

0: Czech Republic, I'm Bere on Europa 2.
1: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
3: Hey, we are Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Vier.
4: I can do this with my eyes.
5: Europa 2.
6: Tati, to byl...
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
19: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v

0: Prodej.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Pale Fire Capital, JISK, Strabag a mediální partner Evropa 2.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Zpátky k muzice.

maturanti, bacha! Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte dnešní úterní dopolední Evropu 2? No a já tady mám příběh, který stojí za povšimnutí. Je to taková dobrá věc a myslím si, že inspirace není nikdy dost. Tak schválně, o co jde? Pořádnou dávku empatie projevil mladý muž, který koupil balík špuntů do uší. A teď si možná říkáte, proč to udělal. On totiž před startem letadla je rozdával spolucestujícím, aby je během nočního letu chránil před křikem svého 8měsíčního dítěte. Abyste měli představu, tak koupil opravdu velký pytel, těch špuntů do uší tam bylo zhruba 100, šel po tom letadle, rozdával to, někdo to odmítal, říkal, že to nevadí, že to k tomu patří a tak podobně, no a zhruba rozdal asi 20 párů. No a když to letadlo vzlítlo, tak ten jeho 8měsíční syn párkrát vzliknul, ale jinak byl naprosto v pohodě a tu cestu dával možná líp než nějaký dospělák. Na konci, když vystupovali, tak zbytek těch špuntů dal letuškám a řekli, kdyby bylo něco podobného, můžete na svém letu rozdat, aby lidi v klidu mohli cestovat. Takže za mě mu dáváme palec nahoru, vám všem přejeme, pokud někam poletíte, klidný let a hlavně šťastnou cestu. To vám přeje Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: hráme Bianca. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebudeš štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
1: Jak to jsem teď říkal?
6: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na Maximum.
7: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.

0: posloucháte úterní Evropu 2 a já tady mám jasný vzkaz. Máte posledních zhruba 12 minut na to, abyste zahlasovali tento týden do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart, protože poledne hlasování ukončíme a potom všechno sečteme. No a ve čtvrtek a v neděli pro vás budeme vysílat aktuální vydání této rádiové hitparády Evropa 2 Music Chart. Tak tedy neleňte a nenechte to jen tak a dejte hlas svému favoritovi. Posledních 10 minut a kousek máte na to, abyste ovlivnili žebříček hitparády Evropa 2 Music Chart. Kde hlasování je? No přece pouze na našich stránkách Evropa2.cz. Tak držíme palce, ať vyhraje třeba ten váš favorit. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi, nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
2: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
2: Muhammad Komar na stát.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
3: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru.

0: posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Pomáháme s europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
0: Na Evropě 2.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
11: To je Domanský.
10: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Je tady úterý poledne, posloucháte Evropu 2 a my máme pro vás ty nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké poledne, v září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, dvakrát víc než v srpnu. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje. Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Začala topná sezóna a ten, kdo ještě letos nemá revizi komína, může mít velký problém. Sehnat totiž aktuálně komíníka není jednoduché. Mnozí z nich totiž mají i na týdny dopředu plno. Kvůli nevyhovujícímu stavu komínu jen loni vzniklo přes 1300 požárů. Teď už má slovo Zuzka.
2: Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu Tábora, který propojí silnice ve směru od Týna nad Vltavou a od Českých Budějovic. Příprava projektu trvala 15 let. Vybudování více než 3,5 kilometrů dlouhého obchvatu bude stát 860 milionů korun. Pro dopravu se obchvat má otevřít od roku 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dnes se v Česku slaví paralympijský den. Oslavy poprvé proběhly v loňském roce. Organizátoři chtějí zdůraznit hodnoty, jako jsou respekt či rovnocennost, a také upozorňují na inkluzi parasportovců a práva na pohyb pro každého. Letošní oslavy se kromě symbolické připomínky odehrávají i na půdě Senátu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na Pražském okruhu probíhají stavební práce a provoz je tam omezen. A zdržení hlásí i silnice 35. Ve Studené Loučce na Šumpersku je zavřený pravý jízdní pruh.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Převládá slunečné počasí, teploty odpoledne vystoupí na 19 až 24 stupňů. Ochlazení do Česka dorazí v pátek. Tak to byly polední zprávy. Po nich má na Evropě 2 slovo opět Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.cz.
0: Pohádkový flashback z roku 1999 a jedna pozvánka jsou připraveni. Doufám, že i vy. Tak hezké úterý s vaší Evropou 2.

0: Paralympijský den. Už jste o tom slyšeli? Paralympijský den připomíná bohatou historii tuzemského parasportu, zdůrazňuje jeho základní hodnoty a vyjadřuje respekt každému sportovci s handicapem. Mimochodem, Paralympijský den se v České republice slaví dnes, v úterý 6. října. Mimochodem, datum oslav není na 6. října vybrané náhodou. Právě na tento den připadá výročí narození Vojmíra Srdečného, propagátora českého parasportu. Srdečný se věnoval budování systému zdravotní tělesné výchovy a bez něj by to prostě nebylo takový. Bez Vojmíra Srdečného by český parasport nebyl tím, čím je dnes. Paralympijským dnem mu chceme poděkovat za vše, co pro nás udělal. Tak myslete na to, dnes Paralympijský den v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Evropa 2 víc jak podporuje. Tak zdravíme všechny a držte se. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volka, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Stavebniny Dek přiná...
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Naší mega akci 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v

0: Nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
1: Vybavujete domácnost?
2: Jo.
1: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

0: Europa 2 Flashback.
1: Disney, Tarzan a Phil Collins. To je úplně jasný. Mám tady nádhernou písničku, kterou si právě Phil Collins sám napsal i vyprodukoval a jmenuje se You'll Be In My Heart. To je paráda. Volume doprava, pojďme si to užít všichni dohromady. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No a to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
5: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
7: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtáno.
5: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povzlení.
5: Na Evropě 2.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Ladí vás Evropa 2? No a Jindro, já tě tady vítám.
1: Dobrý den přeju, dobrý
0: Já ti přeju krásný den, stejně jako včera.
1: Ano.
0: Hele, a může být jakkoliv venku, tak my vždycky budeme zastánci toho, že vlastně z repráků, který ladí Evropu 2, vždycky by to mělo být pozitivní. Ono v určitých letech slovo pozitivní znělo tak jako prazvláštně, teďka už je to v pohodě, ne?
1: To je pravda.
0: Už je to skoro zapomenuto, co?
1: No, jako jo, ale zase oni přijdu nějaký další.
0: Ne.
1: Počkej. No ne, třeba, ne nemoci.
0: Chřipička.
1: Chřipička.
0: No to jo.
1: A nebo zase přijdou nějaký jiný věci, kde zase se nebude, že jo, zase se bude muset říkat něco jiného třeba, nebo něco se nebude moc říkat zase.
0: Ano, to je pravda.
1: Víš?
0: Nějaký věci třeba se nesmí říkat.
1: Ale teď to třeba bylo, a to úplně jako...
0: Třeba sprostý slova.
1: No například,
0: takhle, ale... my je můžeme říkat, ale nechceme.
1: Ještě horší bylo třeba ten předskokan toho Eda Sheerana, že jo, vem si, Macklemore.
0: No.
1: Takový velký jméno, skoro bych řekl, až možná někdy jako větší než třeba Ed Sheeran.
0: Ano.
1: A on jako co by předskokan v Americe řekl, Free Palestine.
0: No,
1: jo?
0: No, jasně.
1: No a podívej se.
0: Jak to dopadlo.
1: No, takže i na tohle to se bude muset dál obakat.
0: No, jsem zvědavej, o čem budeš mluvit ty po 13. hodině.
1: No, musím si vybrat, hodně dobře.
0: Dobře. Jindra, pokračuje, mějte se hezky, zítra ve středu v 11. Ahoj. Evropa 2.
2: Maximum muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Maximum muziky.
4: Maximum tvý muziky.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13 hodin odbylo, Luce má aktuální zprávy, pojďme na ně.
1: Pěkné odpoledne. Češi se v následujících 5 letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování. Také války v Evropě a ekonomické krize. Ukázal to nejnovější průzkum. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Část lanovek v Krkonoších a v Orlických horách se vstupem do podzimní sezóny omezila jízdy na víkendy nebo provoz přerušila. Lanovky v hlavních horských střediscích jsou nadále v denním provozu. Lanovka s Pece pod Sněžkou na Sněžku jezdí denně. A teď už Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Evropská unie od 10. října zpřísní pravidla pro některé chemikálie v běžných výrobcích. Nové limity se dotknou oblečení, bot, kosmetiky i papírových obalů na potraviny. Výrobci budou muset u nově uváděného zboží dodržet přísné hranice pro konkrétní skupinu takzvaných věčných chemikálií.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S menším zdržením počítejte na D1 u Brna, a to v obou směrech. Zdržet se také můžete na D11 mezi Poděbrady a Sackou. Kvůli velké opravě vozovky je provoz v obou směrech stažený do zúžených pruhů.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne má být většinou slunečno, jasno nebo polojasno. Teploty se dostanou na 24 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Jindra Eklo.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, dneska nás čeká toho mnoho, nejen věci ode mě, v rámci zajímavostí, ale taky soutěž jedna vychytaná. Více info za chvíli tady na Airwave.

Teď se budeme bavit o palivové turistice. Představte si, že už tenhle ten název vůbec se vytvořil. Palivová turistika. Je to postavené na zprávě z ČT24, kde tedy bylo shrnuto to, jak to vypadá aktuálně u nás se zastropováním, jak to vypadá u našich sousedů, konkrétně teda v Polsku. A teď tedy údajně hodně Čechům v pohraničí se vyplatí jezdit do Polska. Ono to vždycky bývá různě, no, záleží kde a jak. Buď jsou ceny, nebo jak je to s tím zastropováním. Němci pochopitelně taky velmi rádi jezdí do Česka. Když se podíváte v eurech, kolik to stojí, tak je to celkem jako rozdíl. No a skutečně vzniká tady tenhle ten termín. Palivová turistika, kdy zkrátka se jezdí takhle navzájem přes hranice. A ono takhle, člověka napadne i ta potravinová turistika, protože ti z vás, kdo aktuálně posloucháte Evropu 2 třeba v příhraničí,

0: v oblastech máte mega štěstí. Zejména teda ti z vás, kdo jste na hranicích ideálně se západním Německem, s Bavorskem a podobně, protože když člověk jede na nákup tam, tak kromě toho, že má radost z toho, že dobře nakoupil, tak se vrací vlastně s opravdu jako nepěkným pocitem toho, jak je možný, že prostě tam, kde mají, a teď můžeme říkat, x násobný platy, vyšší samozřejmě životní úroveň, kupní sílu, tak jak je možný, že ty potraviny tam jsou nejen kvalitnější, nejen mnohdy ještě o trošičku třeba větší balení, ale ve finále jsou ještě levnější, jako halo, to je teprve věc. Takže kdo z vás bydlí fakt jako kousek od čáry, máte obrovskou výhodu, že třeba můžete, to je jedno jestli, pro ten benzín asi do Německa ne, ale pro ty potraviny, to je fakt velká výhoda. No. My tady v Praze jsme prostě odkázáni kupovat to, co je.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
2: Stavebniny Dek přináší prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Tří mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
5: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kilogram za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
13: Jo, jo.
12: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
13: Co mě zrovna napadne?
14: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
16: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
17: Klid, máš na to 3 dny.
16: A těch lidí, co čekají na autogramy?
17: No, jsou tu všichni.
18: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
19: Zpátky k muzice.

Maturanti Bacha. Maturiťák Snúm s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snúm jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese. Let's go.

Posloucháte Evropu 2. Určitě jste slyšeli o těch různých vždycky výsledcích, různých rozborů, kdy třeba kupujete si vitamíny, které mají mít v sobě to či ono v takovém či onem, tedy poměru nebo množství, a oni pak udělají různý prostě testy a zjistí třeba, že tam vůbec není to, co by tam být mělo. To je ještě ta lepší varianta v rámci jako kontroly potravin obecně, kdy zkrátka si jenom prostě koupíte něco, co vám udělá takzvaně, jak se říká, drahý čůrání prostě, jo. Nicméně, tentokrát koukám na zprávu, která je horšího rázu. Opět to souvisí tedy s testy potravin jako takových a vlastně to navazuje na něco, co bylo asi před 2 měsíci, možná ani to ne. Tam bylo u baby špenátu překročeno asi o 50krát bylo překročeno maximální množství nějakého jakoby rezidua pesticidu, takže parádička, že když tam toho máte 50násobný množství, to je opravdu mňam. A teď tedy podobná věc, je to už teda zpráva z 3.9., takže měsíc stará zpráva. Rýžová kaše pro děti z Albertu obsahovala nebezpečné látky způsobující rakovinu. Dokonce tedy 7násobné překročení maximálního limitu pro přítomnost alfatoxinu, to je nebezpečná látka, která může podporovat vznik rakoviny a jiných zdravotních problémů. Inspektoři odhalili potravinu v Albertu v Brně. No, tak vidíte to. Ono to vlastně nekončí, jo, tady to téma tak nějak jako se objevuje furt znovu a znovu. Nejenom o to, jestli bude to víc nebo míň četné, to znamená, jestli se bude víc nebo míň takhle jako testovat namátkově různý ty produkty. Je legrační, že samozřejmě kdokoliv, kdo tohle prodává, tak prakticky tam jako nějaký asi zásadní úplně následky nejsou, nebo samozřejmě asi jsou, že se to musí stáhnout z prodeje, jo, ale je to taky jako v kontrastu, že si tam nějaký starý pán udělá mastičku z květiny a jde na 10 rovnou. A tady jako prodáváte prostě normálně látku v, ještě pro děti, která jako vyspůsobuje rakovinu, je tam 7násobný množství, tedy toho maximálního limitu. Pohoda, nic se neděje. Žádný.

0: Europa FM. Maximum nový muziky. Europa FM 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
6: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Určitě víte, že vždycky jsou nějaký takový ty mezinárodní dny toho či onoho. Dneska v České republice tedy se pokračuje v tradici a podruhý se slaví paralympijský den. Oslavy paralympijského dne poprvé proběhly v loňském roce a to by mě zajímavý, tak tady ta citace od pána, který se jmenuje Zbyněk Sýkora, je to předseda Českého paralympijského výboru, on říká, mít svůj významný den je dalším dílem do skládačky v propagaci našich myšlenek a našeho hnutí. Chceme tak mluvit o hodnotách, jako jsou respekt či rovnocenost, také upozorňujeme na inkluzi parasportovců a právo na pohyb pro každého, protože sport je jenom jeden. No, hned jsem se vzpomenul na mýho dobrýho kamaráda Filipa, který vlastně není paralympionik, to se mu nepoštěstilo, nebo možná jako asi netoužil jít tímhle směrem, ale vlastně nemá nohu a normálně jsem koukal, jak jezdí na snowboardu mnohem líp ještě než i ti, kteří nohy mají. Většinou, když člověk jako má někoho kolem sebe, nebo se o to nedej bože týká samotného, tak teprve má vlastně to docenění stoprocentní, o čem se skutečně bavíme, když tedy se bavíme o nějakých handicapech nebo případně o paralympijských sportovcích. Tak dneska jich den, jestli nějakýho znáte, můžete mu dát echo. Jsme Evropa 2. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. 14. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Krásné odpoledne. Nejpozději do dneška máte do svých poštovních schránek dostat hlasovací lístky kvůli nadcházejícím komunálním volbám. Zároveň se krátí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Češi jezdí tankovat do Polska. Pohonné hmoty významně levnější než v Česku. Lákají k čerpací stanici v polských Chalupkách. Benzín je levnější o 7 korun, nafta o 4,50. Litr benzínu Natural 95 se tam dnes dal pořídit v přepočtu za zhruba 38 korun. Nafta asi za 43 korun 50 haléřů. A teď už Zuzka.
2: Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu Tábora, který propojí silnice ve směru od Týna nad Vltavou a od Českých Budějovic. Příprava projektu trvala 15 let. Vybudování více než 3,5 kilometrů dlouhého obchvatu bude stát 860 milionů korun. Pro dopravu se obchvat má otevřít od roku 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Česko dnes podruhé slaví paralympijský den. Připomíná bohatou historii tuzemského parasportu, zdůrazňuje jeho základní hodnoty a vyjadřuje respekt každému sportovci s handicapem. Datum oslav 6. října má jasný důvod. Právě na tento den připadá výročí narození Vojmíra Srdečného, propagátora českého parasportu.
0: Nechce se mi to odklepnout dál, přemýšlím na tom, že bych jel do Polska, víš, jakoby...
1: Natankovat.
0: A tak já to odklepnu dál. Kde to
1: stojí? No, než bys tam dojel podle té dopravy. K nehodě nákladního a osobního auta došlo na D1 na 204. kilometru na trase Brno-Vyškov, zdržíte se 10 minut. Dvě osobní auta se srazila na D1 na 318. kilometru na trase Olomouc-Ostrava a dlouhé kolony teď hlásí z Pražského okruhu, a to obousměrně u sjezdu i nájezdu na D1. Tady se zdržíte až půl hodiny.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha. Trochu oblačnosti bude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to vše. Teď už má slovo Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak. A pozor, od nás v Evropě to rozhodně není vše, protože my za chvíli budeme rozdávat v rámci soutěže, právě abyste nejeli teď všichni hromadě do toho Polska, palivovou kartu v hodnotě 5000 korun.
1: Tak to nám vyšlo.
0: No, za chvíli se dozvíte více info, jak přesně to vyhrát a tak dále, bude tam soutěžní otázka. Ale o 7 korun, jsi říkala, jako na naftě rozdíl?
1: 7 korun na benzínu.
0: Na benzínu. A na naftě nevíš. To nevadí.
1: Ale vím, já to najdu. To... Benzín o 7, nafta o 4,50.
0: O 4,50 si představte.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Ne, tak my už jsme to samozřejmě popsali v minulé hodině v rámci toho, jak se vyplatí jezdit kupovat jídlo do Německa, teď teda se vyplatí i kupovat palivo v Polsku. Vyplatí se nám zároveň poslouchat Evropu 2 vzhledem k té soutěži. Více info za chvíli. Tady na R2.

0: Evropy 2.
1: Ano, je to dnešní kultovka, na ní bude spolupráce Dánsko-Nizozemská, Ida Kor a Fede Legrand a jejich track Let Me Think About It z roku 2006. Pojďme se ho připomenout dnešní kultovce na Evropě 2.

0: není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Vytvořeno s použitím.

0: použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: Zpátky k muzice.

pro půdvě mám tady pro vás už info, na který jste rozhodně čekali v rámci té palivové karty. My totiž budeme soutěžit o pořádnou dávku benzínu nebo nafty v rámci poukázky na tankování v hodnotě 5000 korun. A to konkrétně z klik.cz. Takže doporučuju, mrkněte se na klik.cz na informace o nich, protože bude samozřejmě soutěžní otázka. Když na ní dneska koukám, ale jo, bude velmi jednoduchá. Tak se podívejte klidně na klik.cz a dejme si výherní signál třeba Luis Capaldi, Stay Love, až uslyšíte tohodle zpěváka zpívat v éteru Evropy 2. Volejte na 257-408-88, jakmile se dovoláte jako třetí, budete mít tu čest, tedy dostat soutěžní otázku, správně zodpovědět a vyhrát onu palivovou kartu. Tak držím palce, vydržte vlnu Evropy 2. Evropa 2. Maximum tvý muzik.

0: Posloucháte Evropu 2, Luis Capaldi dohrává. Byl to náš výherní signál v rámci dnešní soutěže z Klik.cz. Samozřejmě můžete obvolávat pojišťovny, zjišťovat podmínky a sepisovat si je na papír, anebo to necháte právě na Klik.cz. Oni to srovnají, doporučí a zařídí velký dobrý pojistky z pohodlí domova, a to do pár minut. Klik.cz, tak proč to dělat jinak? No a dneska soutěžíme o pořádnou dávku benzínu nebo nafty, to se hodí. Tankovací poukázka v hodnotě 5000 korun, může být vaše, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a dovolat se do studia. To se povedlo Katce, jestli si dobře vzpomínám. Katko, vítej.
1: Ano, je to tak, ahoj.
0: Prosím tě, dnešní soutěžní otázka je velmi jednoduchá. Já ti přečtu a pak ti dám možnosti A, B a C, jo. Tak ano. K čemu slouží povinné ručení, které najdete na klik.cz? Za A k opravám auta po technické kontrole, za B ke snížení spotřeby paliva, anebo za C k úhradě škody způsobenou na zdraví i majetku třetím osobám. Tak co bys řekla?
1: Jo, můžu poprosit ještě jednou.
0: No jasně, hele.
1: Slouží klik.cz?
0: No, k opravám auta po technické kontrole. Jo, za A. Ke snížení spotřeby paliva. Mm-hmm. No a už jsme tam, že? A nebo k úhradě? No samozřejmě. Rozklíčovala si to správně. Dobrý, že jsi se i zamyslela, nechala si to přečíst znovu. Taky bych si to neklidně nechal přečíst znovu. Ale jsme doma. Gratuluju ti, Káťo. Vyhráváš palivovou kartu. Zrovna jsme dneska řešili, že v Polsku údajně je asi o 7 korun levnější benzín a 4,50 nafta.
1: Tak, tolik.
0: No, tak ale ty tam nemusíš samozřejmě, protože jsi se dovolala na Evropu. No, tak prosím tě, ještě vydrž na drátě. Gratuluju ti. No, tak to byla Káťa na Evropě 2. Můžu vám tak nějak jako dát takovou podpultovou informaci o tom, že o palivové karty a ještě speciální páteční výhru soutěžíme až samozřejmě logicky do pátku. Tak držte vlnu Evropy 2.
2: Maximum Jindry Ekla. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v ProDoma. Více na prodoma.cz. ProDoma. Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
1: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Pomáháme s Europlasmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz. Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: hráme Bránka. On mi furt žere nejaké sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondelí, úterý, streda, pátek 6 až 8 večer na Evropie 2.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, pěkný den vám přejeme. Teď už i s Tomášem Zástěrou, který je se mnou ve studiu.
1: Dobré odpoledne.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co, jak dneska? Dobrá, všechno v pořádku.
1: Je to perfektní. Hele, já když poslouchám tady tu hudbu,
0: no,
1: tak vlastně si vzpomínám tenkrát na Frekvenci 1.
0: Ano.
1: A to byl jako těžký pokondr ještě, že jo?
0: Nebo ano.
1: A tam to jako zpívali nějak ještě na život.
2: Saša jede.
1: Hele, to je hezký den, viď.
0: To je nostalgie.
1: To je nostalgie. A to je, kolik to může být? 30 let?
0: No.
1: Nebo to míň asi ne.
0: Celkově ten čas obecně letí jako strašně, strašlivě rychle. Já normálně...
1: Já jsem tady mimochodem pustil sednout jednoho pána. Říkal jsem si, sedněte si.
0: No.
1: On to by byl už pokorný, že? No, ty jsi blbej.
3: Evropa 2.

0: Dne o 256 giga za 14 990. iPhone 17 Pro 256 giga za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
2: Mamut kraloval době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
1: Maximum tvý muziky.
3: Drink some margaritas by

0: Pomalý Justin Bieber, toho vystřídá rychlá Lucka Hněvkovská, jsou tu zprávy a Evropa 2 odpolední show startujeme.
1: No dobrá, tak hezké odpoledne. Až 57% internetových obchodů počítá v příštím roce se zdražením zboží a služeb. Naopak jen 3% předpokládají pokles cen. Přitom pětina e-shopu už letos zdražila kvůli pohonným hmotám. Hluk z dálnice D10 nechává změřit Brandýs nad Labem Stará Boleslav. A to na 4 místech. Pokud ukáže překročení hlukových limitů, ředitelství silnic a dálnic přijme protihluková opatření. Konkrétní podobu ale zatím neurčilo. Město usiluje o to, aby vznikly dočasné protihlukové stěny. A další zprávu z regionu přidává Zuzka.
2: Město Sokolov dokončilo opravu domu číslo 133 na Starém náměstí. Bude v něm nové infocentrum a v horních podlažích 5 nestandardních bytů. Přestavba domu, který město koupilo, stála okolo 30 milionů korun. Stavební část přestavby domu, kde dříve sídlila počítačová firma, je už hotová. Dům se ještě bude dovybavovat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté se před večerním zápasem Ligy národů v Anglii možná ještě víc než na souboj s hvězdami. Těší na legendární stadion ve Wembley. Slavný chrám pro 90 tisíc diváků berou jako zážitek na celý život. Národní celek si v samostatné historii zahraje na stadionu po 6. a v aréně v severozápadní části Londýna ještě nedokázal zvítězit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na 194. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním na D1 směrem na Prahu, kolona je na 20 minut. A další nehodu nákladního auta s osobním došetřují na D1 na 204. kilometru na trase Brno-Vyškov. Zdržíte se 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás jasná nebo skoro jasná obloha. Trochu oblačnosti bude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy, teď už startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Občas se na ty naše děti prostě rozlobíme a štvou nás, ale já jsem našel na sítích něco, co mě vždycky, když si na to vzpomenu, uklidní a řeknu si, je ty dětičky. Počkejte si, na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Tématem jsou děti. Naše roztomilé ratolesti, které nás přivádí ke štěstí a někdy také k naštvanosti. Já vždycky, když jsem naštvaný, tak si vzpomenu na článek, který jsem viděl, který popisuje, kolik vlastně máme šancí s našimi dětmi být v různých situacích, abychom z toho vážili. Jo? Pro příklad, tady píšou třeba, máte pouze 10 až 12 podzimních pouštění draků a sbírání kaštanů s dětmi za celý život. Protože potom už pravděpodobně nebudou chtít, kolem 12 let tady už píšou, nebo 10. roku dokonce, pro ně sbírání žaludů a kaštanů a pouštění draků ztrácí význam. Máte pouze 12 let, kdy děti chtějí stavit sněhuláka, takže jenom 12 zim. Máte, tady píšou, pouze 5 až 6 let spontánních obětí a řečení miluji tě před kýmkoliv. Máte pouze několik Vánoc, kdy ještě děti věří na zázraky. A máte pouze 18, v ideálním případě, pouze 18 let, tedy jako prázdnin, léto, kdy s dětmi můžete tvořit zážitky na celý život, jo. Většinou to je ještě méně, třeba 15. Já jsem skončil v 15, pak už jsem odmítal jít na rodinné dovolené, takže třeba 15 prázdnin jenom, to je neskutečný. A dneska ještě před sebou máte zhruba 1000 otázek a proč. Tak si každou z nich pořádně užijte. Protože jednou se budete ptát vy, a proč to skončilo? Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při
13: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte

0: s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Řeč bude o sportu, který je nejoblíbenější po celé planetě, aspoň podle výzkumu. Je to fotbal. My jsme zvyklí, že fotbal proti sobě hrají dvě mužstva, soupeři jeden proti druhému, ale není to úplně pravda, protože v roce 1962 si patentoval nebo vymyslel dánský umělec Asger Jorn fotbal pro tři mužstva. Je to takový šestiúhelníkový tvar hřiště, každý ten tým má svoji branku a hrajou vlastně všichni proti všem. Je to stejně, když jsme jako kluci hrávali, každý proti každému. Měli jsme branky z tašky a z bot, že jo, a hráli jsme prostě všichni proti všem a každý měl svoji branku. Tak tady hraje celý tým proti těm dalším týmům. No, má to svoje úskalí stejně jako když jsme hrávali jako kluci, že se dokážou dva týmy spojit proti tomu poslednímu, který třeba vede zrovna a je moc dobrý. Tak stejně tak jsou tady úskalí toho vynálezu, ale zase to je údajně prej velmi napínavý, protože najednou ten tým jakoby zničej a pak zase zjistí, že ty další týmy jsou na tom moc dobře, tak se zase spojí jiný týmy dva proti tomu třetímu. A vlastně to má zajímavý psychologický aspekty, který normální fotbal nemá. Naposledy se hrálo nějaký recesní utkání pro zajímavost v roce 2014 právě v Dánsku. No. Tak třeba se to ještě rozšíří a budeme vídat v televizi trojmužstevní fotbal naprosto běžně. Jsou ký zajímavosti, no. Prostě v Dánsku fotbal pro tři, ve Švédsku milování pro tři. To je tím, že tam mají dlouhý noce a nemají co dělat, tak vymýšlej. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 tisíc nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 tisíc. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Europa2.cz a bav se na maximum.
9: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dubbingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
10: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2 a je tu poslední volání mámě tohoto týdne. Proč poslední? Protože jedu na těžkou služební cestu na Kanárské ostrovy za kolegyní Hejdovou, abych zjistil, jestli něco dělá. Tak a je potřeba zavolat mámě, která mi to jistě omlátí o hlavu a bude se ptát, jestli už mám zbaleno, znáte to. Tak vytáčím, buďte u toho se mnou.
1: Ano, synu.
0: Nazdar, máti.
1: Ahoj, já jsem zase v autě, hele.
0: To není možný, čověče, ty furt někam jezdíš.
1: Já se furt přesouvám, no já mám tenhle týden nabitej, mám toho moc.
0: Jo, no tak prosím tě, teď nafta je drahá, kam furt jezdíš, prosím tě, choď pěšky, nebo jezdí na kole.
1: Hele, já jsem si to říkala, ten pocit, když prostě jedeš do práce vydělat peníze, který utratíš za benzín, abys mohl chodit do práce.
0: No jo,
1: já jsem
0: tak.
1: V nějakým začarovaným kruhu.
0: No a to už dlouho. Matko, ale zase u tebe se nevyplatí ani kolo, protože ty jak jedeš na kole, tak pak potřebuješ energii a sežereš třeba dvě kuřata, že jo? To je taky drahý pro tebe jízda na kole.
1: Já připadávám na kole, já bych potřebovala ty přídavný kolečka.
0: Jo.
1: Hele, a náš táta taky, ten nadává, že mě nestačí dávat peníze a že si z něho dělám bankomat, ale jako, pardon, jako, oni ty chlapi to mají jako celkem, často říkají, že ty ženský využívají ty chlapi, že jsou bankomat.
0: To říká se to takový stereotyp, no.
1: No, ale ono, ty jejich výplaty většinou nejsou tak ohromující, aby se mohli také titulovat, to se na mě nezlobte, dá.
0: No, to je taky pravda, no.
1: No.
0: A mimochodem, ty si k tátovi už dávno zapomněla PIN, takže ty nemáš nárok.
1: No jo, no. Hele, tak pin, ty pine. Nezapomeň mě zavolat, až tam přistaneš.
0: No tak dobře.
1: A jeď opatrně.
0: No já pojedu strašně opatrně v tom letadle, to víš, jo? Já pojedu hrozně opatrně. Loučím se, ahoj.
1: Čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
4: nebudeš štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
4: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
4: A je to pohoda. Pohoda.
1: Já to jsem teď říkal.
4: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Na maximum.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
1: Na Evropě 2.

0: Přesně 16 hodin, to jsme dotrefili. Lucka Hněvkovská připravená, jsou to aktuální zprávy a my jsme Evropa 2.
1: A přeju dobré odpoledne. Před startem chřipkové sezóny je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Česku k dispozici 540 tisíc dávek vakcín. Nejprve se očkuje nejvíc riziková skupina, což jsou lidé starší 65 let. V nemocnicích v minulé chřipkové sezóně skončilo asi 35 tisíc lidí. Česko dnes podruhé slaví paralympijský den. Připomíná bohatou historii tuzemského parasportu, zdůrazňuje jeho základní hodnoty a vyjadřuje respekt každému sportovci s handicapem. Datum oslav 6. října má jasný důvod. Právě na tento den připadá výročí narození Vojmíra Srdečného, propagátora českého parasportu. A teď už Zuzka.
2: Muzeum Prahy dokončilo opravu Millerovy vily ve Střešovicích v Praze 6. Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů. Prohlídky pro veřejnost už začaly. Prohlídkové trasy nyní vedou i do míst, kam se dříve nesmělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Blokády středních škol dnes pokračují po celé Francii. Studenti stojí na barikádách z popelnic před školami. Celkem je uzavřeno rekordních 1800 středních škol. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D10 na 10. kilometru směrem na Turnov. Zdržení je 5 minut a to v obou směrech. 20 minut budete v koloně na Pražském okruhu od nájezdu z Modletic po Jesenici, v opačném směru pak od sjezdu D5 směrem k Ořechu.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Odpoledne zůstane jasné nebo skoro jasné, trochu oblačnosti bude k večeru na jihu a jihozápadě Čech. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A já tu mám zajímavý fakt o nás dospělých a o tom, jak mezi sebou konverzujeme.
1: Mm-hmm, zajímavé.
0: Co vlastně děláme a není to hezké, podotýkám. Připravte se za chvilku na Evropě 2. Evropa 2.

Lady Gaga dospívala v odpolední show na Evropě 2 a já jsem slíbil, že se bude novosti, kterou my dospělí údajně podle výzkumu děláme. Je to výzkum, který je samozřejmě sofistikovaný. Milá Lucko, není to žádný výzkum, který si vymyslel Franta z hospody. Mm-hmm. Je to výzkum,

0: Když vedeme nějakou řeč s někým, s kým si i v kolektivu, tak vlastně do 10 minut zalžeme. Je to asi přikrášlování si reality, je to asi, když vyprávíš nějaký příběh, tak aby nekončil tak nudně, nebo aby nepokračoval tak nudně, tak si tam přemyslíme nějaký věci a tím pádem lžeme. Takže ti, kteří lhali, tady píšou ještě navíc, to udělali v průměru 2 až 3x za těch 10 minut. Takže těch 6 lže a ještě 2x až 3x za těch 10 minut vlastně zalže. To je fascinující, ne?
1: To je úplně, ale...
0: A když si vezmeš tu skupinu těch 10 lidí a těch 6 z nich lže mezi sebou takhle, tak si vlastně všichni neustále jenom lžou.
1: A ty jsi mi tady před chvilkou něco vyprávěl, tak co z toho byla pravda?
0: Hele, ale zase ty 4 z těch 10 mluví pravdu a to jsou ty nejméně oblíbený.
2: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Je, to je Radko Gura.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: A Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
17: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
18: No jasně, z MND to jde.
17: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
19: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale psst, nové mámě to neříkej. mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí.

0: tím jako ta minulá.
1: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
2: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: 4 minuty po půl páté posloucháte Evropu 2 odpolední show. Já jsem tady ve dveřích potkal kolegyni z rádia z Patra a bavila se s Luckou, jste asi znáte, kámošky jste, že jo? A ona říkala, že byla v sauně, jo? Takže jsme se tady bavili o tom, jak jsme nebo nejsme saunový typy, protože já třeba vůbec. Lucka říkala, že taky není saunový typ.
1: No já jsem jednou vlezla do sauny úplně omylem.
0: Omylem, jak může člověk omylem vlézt do sauny?
1: No, byli jsme na takový akci, kde byly různě bazény a tak. A já jsem hledala všechny ty moje kolegy, co mi zmizely z toho bazénu.
0: Jasně.
1: Říkám, jo, tak tamhle jsou za těma dveřma, tam jsem je viděla. A tam zrovna probíhal nějaký saunový ceremoniál.
0: Jo, ty rituály.
1: Rituál.
0: No, to jsme tady taky na to vlastně zabředli, na téma rituály saunový. Já jsem pár jich zažil, já jsem chodil s kámošema do sauny, protože jsme tam chodili jako parta, že pak na pivo. A já to jako...
1: Na pivo si chodil
0: potom,
1: do sauny.
0: Víš, jako nejdřív na ty sauny a potom jako na pivo. Jenže oni to měli rádi, tu saunu, já to dát neměl. Já to trpěl, aby se mu dal to pivo s nima potom. Ale ty rituály tam občas byly a já to vlastně nesnášel, jako jsem způsobem. Nebo mi to přišlo divný, víš, jako že po sobě mažeš medy a nebo nějakou čokoládu v té sauně. To bylo jako pro mě extrémně divný. A pak tam přišel týpek, který tam začal točit tím ručníkem, ne? Aby rozvířil ten vzduch, aby to bylo horší ještě. Zažila jsi to někdy nebo nezažila?
1: Nezažila, já jsem utekla.
0: No právě, a oni točí tím ručníkem, že jo, tou osušku velikánskou, aby vlastně rozvířili ten vzduch, aby to jako bylo intenzivnější ten žár.
1: Ano.
0: To je ten rituál, jako. A ten týpek tam taky s ním točil docela dlouho, tak jsem ho přejmenoval, víš, jak jsem mu řekl?
1: Povídej.
0: To je horkozdušní trouba.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
1: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pluhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
6: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
9: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
6: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
10: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
6: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
9: To je moje show.
6: Dej taky follow E2CZ.
11: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
6: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Vždycky to byla moje show.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5

0: Odpolední show na Evropě 2. Já jsem našel na síti video, který bylo vygenerovaný umělou inteligencí, ale právě poukazovalo na využití umělé inteligence a robotiky všude možně ve všech oborech a poukazovalo na to, jestli nám to ve finále všem vezme pozice a práce, anebo naopak to vytvoří v dlouhodobém pohledu více zaměstnání pro více lidí. No, spíš asi ne, ale to je samozřejmě krátkodobý pohled. Třeba za 10, 15, 20 let zjistíme, že to bylo úplně jinak a že ta změna prostě přišla a my jsme se přizpůsobili jako lidé. No každopádně, co v tom videu je? Jsou tam dvě robotické paže, takový ty roboti, co vyrábí auta, třeba co svařují, že jo, taková ta paže prostě, jak se hejbe. A jsou tam dvě a hrajou na kontrabas, na basu, smyčcem. Takže jedna ta paže drží ten kontrabas a mačká ty akordy nahoře a druhá drží ten smyčec a hraje na to, na ten kontrabas, jo. A je tam cedule, please, we need money for electricity, tedy prosím, potřebujeme peníze na elektřinu. Takže to chci vlastně poukázat na to, že roboti nám budou brát práci a případně budou v podstatě i žebrat, aby měli peníze na svoji spotřebu a tím pádem elektřinu. Já si říkám, jak by člověk reagoval na to, kdyby viděl humanoidního robota, klečícího, že někde v nějakém městě a vedle něho toho robotického psíka ještě. Dali byste mu nějaký peníze nebo ne? A pak by přišli policajti a řekli by, ještě jednou vás tady uvidím a půjdete se mnou do sběrny. Evropa 2.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 17 hodin, 3 minuty, posloucháte Evropu 2 a taky zprávy. Lucka Hněvkovská, hezké odpoledne všem.
1: A já taky přeju hezké odpoledne. Přepravu nebezpečných látek dnes na dálnici D5 u Plzně kontrolují specialisté z 9 zemí Evropy. Zaměřili se na výbušniny, hořlaviny nebo žíraviny. Prověřují, zda se zastavená vozidla řídí mezinárodní dohodou, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav aut nebo uložení a upevnění nákladů. Nejpozději do dneška máte do svých poštovních schránek dostat hlasovací lístky kvůli nadcházejícím komunálním volbám. Zároveň se krátí lhůta pro osobní podání žádostí o vydání voličského průkazu. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. A teď už Zuzka.
2: Pozemky a několik budov získá Liberecký kraj výměnou za nedávno dokončené integrované výjezdové centrum pro hasiče a policii v Turnově na Semilsku. V areálu na okraji průmyslové zóny Vesecko v Turnově postavil kraj 3 budovy. Jedna je pro záchrannou službu, tu si kraj ponechá. Další bude sloužit profesionálním hasičům a třetí využije dopravní policie. Podobné integrované centrum je v kraji i v České republice ojedinělé. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Češi jezdí tankovat do Polska. Pohonné hmoty významně levnější než v Česku lákají k čerpací stanici v polských Chalupkách. Benzín je levnější o 7 korun, nafta o 4,50. Litr benzínu Natural 95 se tam dnes dal pořídit v přepočtu za zhruba 38 korun. Nafta asi za 43 korun 50 haléřů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D10 na 10. kilometru směrem na Turnov, zdržení je 5 minut a to v obou směrech. 20 minut budete v koloně na Pražském okruhu od nájezdu z Modletic po Jesenici, v opačném směru od sjezdu z dálnice D5 směrem k Ořechu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy, odpolední show na Evropě 2 pokračuje a je tady Tomáš Zástěra.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A za chvíli si probereme, jaký už podruhý dnes slavíme významný den, tedy 6. října.
1: Co můžeme ještě slavit?
0: No tak schválně, za chvilku více na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: 17.21 odpolední show na Evropě 2, dneska je 6. října a já jsem říkal, že slavíme už po druhé v historii jeden významný den pro Českou republiku. Mm-hmm. Ty jsi se, Lucko, podivila, byť to samozřejmě víš, jako to byl údiv a otázka, která byla hraná, protože jsi říkala, a jaký ještě slaví významný den? Už to tam hovořila ve zprávách.
1: Já jsem ti chtěla udělat radost.
0: Udělala, mm-hmm. Je vidět, že prostě jsi zkušená žena. Mm-hmm. Takže udělala jsi mi radost, protože já můžu navázat, že po druhé v historii slavíme den paralympijský, to znamená paralympijský den, pokračujeme v tradici a připomínáme tak bohatou historii tuzemského parasportu, zdůrazňujeme jeho základní hodnoty a vyjadřujeme respekt ke každému sportovci s handicapem. A paralympijský den se tedy slaví v České republice každý 6. říjen. To znamená, je to podruhé, jak jsem říkal. Navíc čeští paralympičtí sportovci jsou extrémně úspěšní, že jo? Takže vlastně máme i tu hrdost na ně, co předvádějí na zahraniční a světové paralympijské úrovni, že jo? To je jasné. Takže kdo by to nevěděl a chtěl by oslavit, dneska je tedy paralympijský den, slavíme už podruhé v historii. A já jsem se díval dál do toho článku, což je fascinující, že se neslaví 6. října náhodně. To je totiž datum narození Vojmíra Srdečného, propagátora českého parasportu. Jo, já jsem se díval dál. Narodil se tady 6.10.1919 a zemřel v roce 2019. On se dožil 100 let.
1: To je fascinující.
0: Ale tady píšou. Věnoval se budování systému zdravotní tělesné výchovy, takže to fakt fungovalo.
1: Funguje.
0: Vymyslel to systém, který sám cvičil a dožil se stovky let.
1: Ano.
0: 2019 zemřel. Jestli to byl infarkt u pana Srdečního, nevíme. Evropa 2.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
4: Čumíš, veď?
2: Songy na přání.
5: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo, tohle?
5: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
5: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Svět není jen samé slunce.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: A Duha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.

0: Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Vybavujete domácnost?
4: Jo.
3: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: České republice. Nezapomeňte už brzy v časopise Ona dnes.
1: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.
2: Zpátky k muzice.

Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2 a je tu poslední volání mámě tohoto týdne. Proč poslední? Protože jedu na těžkou služební cestu na Kanárské ostrovy za kolegyní Hejdovou, abych zjistil, jestli něco dělá. Tak a je potřeba zavolat mámě, která mi to jistě omlátí o hlavu a bude se ptát, jestli už mám zbaleno, znáte to. Tak vytáčím, buďte u toho se mnou.
1: Ano, synu.
0: Nazdar, máti.
1: Ahoj, já jsem zase v autě, hele.
0: To není možný, čověče, ty furt někam jezdíš.
1: Já se furt přesouvám, no já mám tenhle týden nabitej, mám toho moc.
0: Jo, no tak prosím tě, teď nafta je drahá, kam furt jezdíš, prosím tě, choď pěšky, nebo jezdí na kole.
1: Hele, já jsem si to říkala, ten pocit, když prostě jedeš do práce vydělat peníze, který utratíš za benzín, abys mohl chodit do práce.
0: No jo,
1: já
0: přesně
1: jsem
0: tak.
1: V nějakým začarovaným kruhu.
0: No ale to už dlouho. Matko, ale zase u tebe se nevyplatí ani kolo, protože ty jak jedeš na kole, tak pak potřebuješ energii a sežereš třeba dvě kuřata, že jo? To je taky drahý pro tebe jízda na kole.
1: Já připadávám na kole, já bych potřebovala ty přídavný kolečka.
0: Jo.
1: Hele, a náš táta taky, ten nadává, že mě nestačí dávat peníze a že si z něho dělám bankomat, ale jako, pardon, jako, oni ty chlapi to mají jako celkem, často říkají, že ty ženský využívají ty chlapi, že jsou bankomat.
0: To říká se to takový stereotyp, no.
1: No, ale ono, ty jejich výplaty většinou nejsou tak ohromující, aby se mohli také titulovat, to se na mě nezlobte, dá.
0: No, to je taky pravda, no.
1: No.
0: A mimochodem, ty si k tátovi už dávno zapomněla PIN, takže ty nemáš nárok.
1: No jo, no. Hele, tak pin, ty pine. Nezapomeň mě zavolat, až tam přistaneš.
0: No tak dobře.
1: A jeď opatrně.
0: No, já pojedu strašně opatrně v tom letadle, to víš, jo? Já pojedu hrozně opatrně. Loučím se, ahoj.
1: Čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy.

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás. La, la,
0: la, la. Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru.

0: posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
6: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
6: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: 17 hodin na skoro 50 minut odpolední show končí pro dnešek a vlastně co víc pro celý tento týden.
1: Ale,
2: cože,
0: já tady vítám Ondru s Petrem, no já jednu na tu služebku za Zorkou.
1: Jo, takhle, no,
2: ty letíš na Kanáry.
1: Krajin.
0: No, já letím do teplých krajin, na otočku skoro víceméně, že jo. A jedu zkontrolovat, co kolegyně Hejdová dělá, protože když jsem jí volal, tak mi téměř nezvedla telefon. Lucka je toho svědkem, že prostě je neskutečně zaneprázdná. Neskutečně.
1: Já bych chtěl zdůraznit, že Zorka za tebou na summer camp nedorazila, ty za ní dorazíš.
2: To je pravda.
0: Ano, vidíte to?
2: Jaký to
1: jsem?
2: Je.
1: Jenom jsem to chtěl jako
0: jenom tak
1: zdůraznit,
0: aby to nezapadlo. Správně, Petře, to jako to hodně zopakuju. Ještě jednou, jestli chceš, to by nemělo zapadnout tohleto.
1: No Tomáš ne. Za Zorkou dorazí.
0: No já jsem jako kontrola, já jsem taková hygiena na Love Islandu v podstatě, jo. Já budu mít průkazku, normálně hygiena a zkontroluji si všechno v pořádku tam. Yeah.
2: Tak a do naha, svlíkat všichni.
0: Tak, tak, tak. No ono takhle hygiena nefunguje, Ondro. Tak.
2: Ne? Aha, u nás jednou byla a chtěla to po mně.
1: Výtěry.
0: Tak to tě někdo napálil. To byla falešná průkazka. Falešnej týpek, ale jo.
2: On nevadí, stejně to bylo příjemný.
0: Nech to bejt. Tak jo, hele, já se na vás těším zase v pondělí, protože se vracím až v sobotu.
1: Ahoj, čau.
0: Ahoj.
1: Šťastný let.
0: Dík.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
4: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: A startuje večer na maximum.
4: Songy na přání.
6: Já bych si přál asi třeba...
4: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
7: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na Europlazma.cz.
10: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
13: To je Domanský.
12: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
14: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
14: Muhammad Komar na spad.
4: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
15: Ale dobrý to bylo.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 2:30 po 18. Hezké úterý, posloucháte Evropu 2, je připravena Lucka a tady jsou aktuální zprávy.
1: Dobrý večer. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část kraje. Jihočeský kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region. Umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží. Po zasedání krizového štábu to dnes řekl jihočeský hejtman Martin Kuba. Lidi žádá, aby vodou neplýtvali. Česko dnes podruhé slaví paralympijský den. Připomíná bohatou historii tuzemského parasportu, zdůrazňuje jeho základní hodnoty a vyjadřuje respekt každému sportovci s handicapem. Datum oslav 6. října má jasný důvod. Právě na tento den připadá výročí narození Vojmíra Srdečného, propagátora českého parasportu. A další zprávu z regionu přidá Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté se před večerním zápasem Ligy národů v Anglii možná ještě víc než na souboj s hvězdami těší na legendární stadion ve Wembley. Slavný chrám pro 90 000 diváků berou jako zážitek na celý život. Národní celek si v samostatné historii zahraje na stadionu po 6. a v aréně v severozápadní části Londýna ještě nedokázal zvítězit.
0: Takže, typovačka, Lucí, jak to dopadne?
1: 1-1.
0: 1-1. Potom, co dali sedmičku Chorvatům.
1: Ano.
3: No ale nás porazili jenom 2-0 před týdnem.
0: No to se teprve rozehrávalo.
3: No. Dobře, tak já říkám... 2-1 prohrajeme, ale bude to pěkný zápas.
0: Fakt? Tak já tvrdím, že prohrajeme 4-2. 2 góly jim dáme ve Wembley.
3: No fuj, styď se.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: 20 minut budete v koloně na Pražském okruhu od nájezdu z Modletic po Jesenici. V opačném směru od sjezdu z dálnice D5 směrem k Ořechu si také postojíte asi 10 minut. No a další kolony hlásí z D1 u Brna a to taky v obou směrech.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat a teploměry ukážou 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to ode mě, pro dnešek vše, teď už startuje večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Děkujeme.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: A my jsme rádi, že úterní večer budete trávit v naší společnosti.
0: Jdeme na to 6 hodin, 6 minut. Startuje večer na maximum na Evropě 2.

0: Adéla otevřela dnešní večer na Maximum na Evropě 2.
1: To byl ale otvírák par excellence. Díky, že posloucháte, díky, že jste na druhé straně. Dneska úterý 6. října svátek slaví Hanuš. K tomu jsem se chtěl dostat, protože dneska, když jsem poslouchal rádio, tak spousta kolegů, a nejen u nás na Evropě 2, říkali, svátek má Hanuš, žádný ho neznám. Mm. Já znám.
0: Nekecej.
1: Výborný novinář Hanuš Hanzlík, to je legenda. Neříká ti to nic, to jméno?
0: Něco mi to říká, no.
1: Vždycky v té nejslavnější éře reportérů byl v rámci zpravodajství na Nově. Přiznám se, že nevím, kde je teď. Mm-hmm. Máme se jako přátelé na Facebooku, jenomže já tam moc nechodím, tak nevím. Mm-hmm. Ale Hanuš Hanzlík má dneska jistě svátek, tak přejeme jenom to nejlepší.
0: Přát můžete i vy, klidně zavolejte 257 400888, vyberte nějakou písničku a k tomu připojte i nějaký vzkaz. Třeba i negativní, od toho tady máme song za trest.
1: Ve 3/4 a taky za chvilku přijde Petr Švancara. No a probereme jedno velké loučení.
0: Ale loučení, ale žádné loučení. No, krátká dovolená. No, ostatně víc uslyšíte za chvilku na Evropě 2.

0: Jiný Švanci. Na Evropě 2.
1: Večer na maximum, Evropa 2, žádný Švanci. A ve studiu je lehce cítit taková ta nervózní cestovní horečka, protože Ondra zítra letí na dovolenou.
2: Já ti to trošku přeju, ne moc, ale trošku. A všechny samozřejmě zdravím. A kam valíš, Borče?
3: No, Švanci, chci od tebe nějaké rady. Letíme do Turecka.
2: Ano.
3: S dvěma dětskama.
2: Krásný.
3: S manželkou. Na co si dát pozor, nebo naopak, jak naložit s tou dovolenou, co bys mi poradil?
2: Určitě bych ti poradil, aby si zašel na fotbal. Oni jsou jako správní blázni na stadionech, takže uvidíš, kam to budeš mít blíž. Samozřejmě dovez mě baklavu a píš si kabelku, jo, určitě kabelku, original.
3: Pro tebe?
2: Ano, no i pro starou.
3: Tam mají všechno original.
2: Všechno original, baklavu, víš, co je baklava? To je skvělý.
3: Jídlo.
2: No ale to přibereš kilo, jenom, jenom si do toho jednou kousneš.
1: To je nejvíc,
2: to je fantazie.
1: Tak výborný baklava.
2: A samozřejmě natírat se, tam se spálíš, no, protože dívám se, jsi trošku ředitel bílé vápenky a těším se, až přijedeš za týden a budeš opalen.
3: Nebo se, já budu tak namazané, to uvidím.
2: A nezapomeň natírat pod kulčí, tam to nejvíc pálí.
0: Večer na maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, 18.18 přesně.
1: Je to správný čas na první dnešní telefonát 257 400 888.
0: Těšíme se, že pokecáme, probereme co nového u vás. Evropa 2, halo?
2: Dobrý den, Roman Kulí.
0: Dobrý den, kdo?
2: Roman.
1: Romane, ahoj.
0: Romane, ahoj.
1: Co to bude,
0: ahoj.
1: Co zahrajeme?
2: Nějakou písničku jsem měl o víkendu narozeniny.
1: Mhm.
2: Takže holky za 50, jestli tam máte.
1: To je tvoje oblíbená.
2: No, tak dá se říct.
1: To je dobrý.
0: Ty jsi to přál k narozeninám a oni ti to nesplnili, viď?
1: No, co jsi dostal k narozeninám, Romane?
2: Dostal jsem, no, takový dárek, pěkný dárkový koš, ústav pití, jídla.
1: No, jo. To my chlapi máme rádi, že jo?
2: Jo, rodinka jsme byli na večeři, takže super.
1: OK, dobře. A my ti teda gratulujeme k narozeninám ještě takhle zpětně, ale ty chceš někoho pozdravit, když už jsi v éteru Evropy 2?
2: Rád bych svoji ženu s holkama, Sabinku a Anetku, takže to asi tak pro vše, a pro všechny, kdo poslouchají.
1: OK.
0: Já tady hledám holky za 50.
1: Šťastný chlap.
0: Šťastný chlap se to jmenuje, že jo? Já jsem si říkal, že to nejsou holky za 50.
1: To Roman taky mohl říct, když už si to přeje, tak má říct správný název, že jo?
0: Přesně, šťastný chlap.
1: Máme to tady, měj se hezky, Romane. Čau.
0: Ahoj.
2: Čau.

0: Kapela Lucie na Evropě 2, tady je Večer na Maximum, Ondra Urban a šťastný chlap Petr Říbal.
1: Je to tak, když jsme tady, tak jsem šťastný, ale pozor, dneska jsem taky trošku nervózní, protože jsem se stal českým ambasadorem jednoho speciálního týdne.
0: Aha.
1: Nominovali mě bratři Slováci. Říká ti něco Radio Express?
0: Znám Radio
1: na Slovensku.
0: Express, ano.
1: Veleslavné slovenské
0: ano,
1: rádio.
0: Ano.
1: A tam dělá náš kolega, který kdysi s námi pracoval, my jsme byli Evropa 2, oni Europa 2, a on tam nějak přišel a dneska mi volal a říká...
0: A kdo?
1: Peter, Lado Varecha.
0: Lado Varecha, ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: A on je teďka na Expressu a volal mi a říkal, že na Slovensku u nich v rádiu rozjeli speciální týden a že to je skvělý a že by chtěl, abych já, respektive my, Večer na Maximum, jsme byli poslové tohoto týdne tady u nás v České republice a rozšířili jsme to dál.
0: No ale jakého týdne?
1: Je to týden, mezinárodní týden využívání zbytečností.
0: Využívání zbytečnosti.
1: Jo, blbost, kterou jsi si koupil. Je to v uvozovkách k ničemu. Nikdo to nechápe, ale ty to máš rád a jde o to, abys to tenhle ten týden využíval.
0: Aha.
1: Tak s tím mi dneska volali.
0: Aha. Ty jo, vůbec nevím, jakou věc bych takhle řekl, že kterou jsem si koupil, moc ji nevyužívám.
1: Jo.
0: Práší se doma na ní.
1: Jo. Jo,
0: třeba mobilní telefon. Já ho vůbec nepoužívám.
1: Jasně, jasně.
0: Vůbec se na něho nedívám každou minutu.
1: Jasně. Víš, co jsem jim řekl?
0: Co jsi jim řekl ty?
1: Santa Claus.
0: Jaký Santa Claus?
1: Jo. Vím, že to je trošku divný, ale já jsem koupil Santa Clause, takovýho toho chodícího, takovou tu vánoční postavičku. Nikdo to nechápe. Vlastně moje manželka to v podstatě z čistý lásky nenávidí.
0: Aha.
1: A já jsem to koupil, miluju to a těším se, až ho budu moc vytáhnout a až to rozjedeme. Ještě taková hezká vzpomínka je, že já jsem sehnal někde na bazaru toho samého, kterýho jsem si koupil kdysi, když jsem byl malej kluk. Koupil jsem si ho za 250 korun z mýho prvního kapesního.
0: Mm-hmm.
1: A teď jsem ho sehnal na bazaru, přišel mi, mám ho tady a my to celý natočíme na Instagram, označíme i Slováky a vy tam můžete přidávat vaše zbytečnosti v rámci Mezinárodního týdne zbytečností. Tak já ti to ukážu, jo?
0: Já si třeba myslím, jenom pro mě ještě, že třeba spousta žen si myslí, že absolutní zbytečnost je basa piva. Jako proč si to kupuješ, basu piv?
1: Přitom má tak fantastický využití.
0: No právě.
1: Tak, hele, dívej se, jo. Tak krabice.
0: Je to zabalený v krabici. Ježíš, toho jsme měli doma taky.
1: 90-kovej Santa.
0: V jedné ruce drží svíčku a v druhé má zvoneček, jo. A tím zvonečkem zvoní.
1: Já si pamatuju, jak jsem ho tenkrát koupil za těch 200 pade. Segra se ho bála a nakopla ho a on vzal druhou ozeď a tím to skončilo.
0: No.
1: No takže teď jsem ho tady sehnal. Tak tohle je moje zbytečnost, kterou

0: Já chci předvést doma na Vánoce mojí dceři, dvouleté. Bojím se, že tenhle dopadne podobně, to že jo, taky nakopne. Ale hele, jo.
1: Pusť ho, tady v rádiu.
0: Já tady stáhnu, dám ho takhle k mikrofonu a...
1: A došly baterky.
0: Čiže, nefunguje.
1: A došly baterky. Ne,
0: jo, už, ale už. Víš, já mám tohodle Santu. To je moje absolutní zbytečnost. Tak tohle je moje zbytečnost.
1: To jsou čistý devadesátky. To je dobrý.
0: Čiže, když se vypíná, tak on dělá jako... Chceš to?
1: Škytnul.
0: On tak jako mňouká, chudák. No takže my jsme ambasadoři Mezinárodního týdne zbytečností. Nahrajeme to na video.
1: A tento týden bychom ty věci měli teda vytáhnout a jo, použít jo. Je, oprášit a použít.
0: Třeba na Slovensku nějaká borka koupila, právě v tom rádiu, koupila přístroj na dělání cukrový vaty. Nikdy to doma nepoužila.
1: To je dobrý.
0: Postavila se v rádiu na chodbu a dělala tam cukrovou vatu pro celý rádio.
1: Super.

0: Czech Republic, I'm Bere on Evropatvia.
1: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa Vier.
3: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa de Vier.
4: I can do this with my eyes.
5: Evropa 2. Když už se nevejdete do auta.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Ta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: 257-488-888, telefonní číslo do studia Evropy 2.
1: To bylo tak krásně romantický. Jak budeme pokračovat, je jenom čistě na vás. Evropa 2, haló.
2: Haló, tady Iveta.
1: Ivetko, ahoj. My tě vítáme na Evropě 2. Nejdřív nám prosím tě řekni, co zahrajeme.
2: Já bych sem strašně chtěla nechat zahrát písničku od Evy Farný. A ta se jmenuje Byl jsi král, protože si myslím, že Eva Farná je teďka hodně jako je slyšet, ale tahle ta písnička je taková zapomenutá, hrozně krásná.
1: To je o Michaelu Jacksonovi.
0: Jmenuje se Ty jsi král.
2: Ano. Ano, ty jsi král, ano.
0: Jasně, to je o Jacksonovi?
1: Jo, jo.
0: To jsem asi neslyšel
1: ano.
0: Nikdy.
1: Neviděl jsi ten klip?
2: Ano.
0: Asi ne?
2: Jo. To nádherný, já vždycky u toho brečím. Hmm.
1: Dobrý, fakt dobrý. Tak Ondra, možná premiéra, ale podle mě, až to uslyšíš, tak si vzpomeneš.
0: Ono je to z roku 2009, no, tak...
2: Ano, ano, je to dost stará písnička. Hmm.
1: No to totiž odešel Michael, podle mě.
2: Ano. Ano, je to tak. Je
1: myslím,
2: to
1: že
2: tak.
1: Právě v té souvislosti. Tak to dáme. No a teď se nám hodí, že se dovolala žena. My totiž tady rozebíráme v rámci Mezinárodního týdne zbytečností. Jakou zbytečnost máš doma? Nikdo to nechápe. Klepou si na čelo, ale ty to miluješ.
2: Já bych řekla chlapa, ale to už jsem vyhodila, jo.
1: Počkej.
2: Takže vlastně asi už nemám žádnou zbytečnost.
1: Tak tohle už nikdo nepřebije. Ahoj, čau.
3: Čau.
1: Čau.
4: Ahoj.
1: Milý Ondro, poslouchej. Eva Farná, rok 2009, ty jsi král.
0: Mhm.
1: Nic?
0: Zatím ne.

0: Vyšlo to v roce 2009. Ondra Urban, ten to možná poprvé slyšel teď v roce 2026.
1: Vůbec jsem nevěděl, že Eva Farná měla písničku o Michaelu Jacksonovi, nebo na počest Michaela Jacksona.
0: A dobrý, viď?
1: Hezký, hezký. A je vlastně pěkný slyšet ten její mladoučký hlas.
0: Děkujeme za tenhle ten diktát. Samozřejmě další možnost budete mít za chvilku kolem 3/4 song za trest. Teď ale ještě pozvánka k nám na Instagram, protože my jsme tam už dali video s naším Santou v rámci Mezinárodního týdne zbytečností. Já to miluju, je to absolutně zbytná věc, fakt je to úplná krávovina. Ještě to vlastně hraje falešně, ten Santa, ale já ho miluju. Miluju ho. Tak teď jsme to dali na Instagram a budeme rádi, když nám tam vlastně přidáte další vaše zbytečnosti, který máte rádi.
1: To je pravda, mrkněte na Instagram a budeme se těšit na vaše tipy.
2: Novinky Evropy 2. Kaigo a Dan Timinsky.

0: Fabien. Maximum nový muziky.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.

0: Za chvilku bude 6:45. Tady je Evropa 2 večer na maximum a my už připravujeme song za trest.
1: I dneska se můžete pomstit někomu, kdo vás něčím naštval, kdo vás nakrknul. Doprava, MHDčko, práce, škola, cokoliv.
0: Tma, já ti něco řeknu. 6:45, podívej se ven.
1: Tma, no.
0: Teď to jde teda hodně rychle.
1: No dobře, a koho jako budem za tohle trestat? Sluníčko nebo...
0: Toho, kdo nastavil, že se takhle strašně rychle otáčí země. Relativně rychle, samozřejmě.
1: Tak to je těžký.
0: No, to bude těžký. Tak třeba budete mít něco jinýho, autentičtějšího, konkrétnějšího, tak dejte vědět.
1: 257-400-888. Na tomhle čísle objednáváte song za trest Evropy 2.
2: Maximum. Večer na maximum.

0: levej hák, pravej hák, kopačka, otočka. To znamená, je tady song za trest na Evropě 2.
1: Kdo dneska bude trestat? Haló?
2: Dneska budeme trestat tatínka, že nepřišel domů včas.
1: Tatínka, že nepřišel.
2: A chcem být s ním doma.
1: A chcete s ním být doma? Jak se jmenuješ, prosím tě?
2: Máťa. A já jsem Vicky.
1: A takže dvojce, sourozenecká dvojce, výborně. No a kde byl teďka?
2: Ve Francii.
0: Ne. Jo, takže on si jede Sýry.
1: Služební cesta, no dobře, služební cesta, ale zároveň trošku dovolená, ne, ve Francii?
0: Tak to určitě.
1: Určitě no, si to francouzské víno dál.
0: Hele, vínečko, ale žáby.
3: Určitě si něco dobré dal, ano. Jasně.
0: Takže nechal vás doma a všechno je na vás jako na mamince. Staráte se o celou rodinu.
3: Ano, přesně tak.
1: A kdy se vrátí taťka, respektive na jak dlouho tam je?
3: Do čtvrtku. Taká malá dovolená.
1: A odjel v pondělí, nebo?
3: Dneska ráno.
1: Dneska.
0: No, to je fakt dovolená, prostě 3 dny. Takový jako hezký prodloužený víkend uprostřed týdne.
1: Na jednu stranu musíme asi taťku trošku bránit, že peníze jsou potřeba a jestli doveze nějakou výplatu, tak se to hodí, co, rodino?
3: To určitě, to určitě.
1: Ale kdyby byl doma, měli byste větší radost.
3: Mali bychom velkou radost.
0: Takže vám chybí, není doma, odjel, nechal vás tady o samotě. O samotě. Tak pojďte teď taťkovi něco vzkázat, ať si teda tu Francii užije.
2: No tak my mu přejeme, ať si to užije a ať nám přiveze něco dobrýho, když už tam je.
4: Song za trest.
0: Tak, milý tatínku, toho času ve Francii, tohle je song za trest přímo pro tebe.
5: Rodina na tebe čeká doma, no. Musí se vrátit brzy.
0: A on se tam cpe šnekama a žábama.
5: Žabu žroutí, tady těžký pokondl, tata na Evropě 2.

0: To jsme teda vytáhli hit zase jednou.
1: Táhli z tebe píva, byl si jak slíva.
0: Těžký pokondr a jejich táta, to byl dnešní song za trest Evropy 2. Od rodinky pro tatínka, protože není doma, je teda na služební cestě ve Francii, ale děti by byly trošku radši, kdyby taťka byl doma.
1: No jasně, uspával, přebaloval, vařil jídlo, byl s nima venku, připravoval je do školky, do školy. To všechno dělá ale jenom maminka.
0: Mně se líbí, jak jsi to zkombinoval, přebaloval a zároveň posílal do školy. Myslíš, že děti, které chodí do školy, se ještě přebalují?
1: Do školy a do školky.
0: No, ani ta školka už úplně.
1: Já jsem se třeba počurával i ve druhý třídě.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na Prodoma.cz. Pro

0: 5 minut po 19. večer na Maximum na Evropě 2 probíhá Mezinárodní týden zbytečností. Tak my jsme teďka s Ondrou už na Instagram hodili naši zbytečnost. My jsme o tom omluvili zhruba před hodinou a jenom připomínáme, kdybyste se chtěli podívat na epesního, zbytečného, chodícího, zvonícího Santu Klause, tak Petr Rybal nebo Ondra Urbis, máme to společně na Instači a budeme rádi, když se připojíte, protože už je tam spousta zajímavých zbytečností. Myslím, že vás to i pobaví.
1: Je tam něco?
0: Jo, už tam posílali i Slováci, co nás nominovali.
1: Tak přečti.
0: No tak počkej, tak dobře.
1: Zajímavé. Já si třeba myslím, spousta lidí považuje za zbytečnost chodit do práce ráno a třeba vstávat v 5. To je jako dost zbytečný. Ačkoliv až tak moc není.
0: Tady třeba Lado Varecha, který nás právě ze slovenského Rádia Express nominoval, že bychom měli šířit tento týden i tady u nás v České republice, tak tam dal dokonce fotku a má takovou brutální afroparuku. Jde o to, že ty zbytečnosti v rámci toho Mezinárodního týdne zbytečností musíš používat. Tak to tam je a pak tam píšou, že toho Santu, kterýho jsem tam dal, nějaká paní miluje a to neví, že mám v záloze ještě dva.
1: A to psala tebe, že miluje. Pane Santo, já vás miluju!
0: Jasně.

0: 10 minut po 19. Večer na Maximum tady na Evropě 2.
1: Mám tady připravené téma, kterému ty máš mnohem blíž než já, ale zatím si s ním nepřišel, no tak to otevřu já.
0: Palačinky.
1: Avengers Endgame. Že to je tvůj oblíbený film?
0: Mám to rád.
1: A věděl jsi, že to vrátili do kin teďka?
0: Je tam nějaká remasterovaná verze.
1: Je to tak.
0: Která je prodloužená.
1: Je to tak. No a začali opět chodit lidi a začali se počítat peníze za ty vstupenky a máme tady nový, nejvýdělečnější film všech dob, ale všech dob, jakože ever, ever, ever.
0: Nekecej, oni ještě tolik znova nalákali lidi?
1: Ano, Marvelovka z roku 2019 už celosvětově utržila přibližně 2,925 miliardy dolarů.
0: 9,25, takže skoro 3 miliardy dolarů.
1: Ano, skoro 3 miliardy, což je už o trošku, ale je to víc než Avatar. Doteď vedl Avatar, teď Avengers Endgame.
0: Já dokonce jsem někde slyšel, že v tom filmu Hulk dělá takový to 6-7.
1: Jo, že to přetočili do aktuálního trendu.
0: No, že tam vlastně nějaký věci jako změnili, dodělali, mm-hmm. že to má asi 10 nebo 11 minut, možná to tam máš, 11 minut navíc, jsou tam nějaký scény a právě Hulk tam v jedné scéně prý dělá 6-7 a že to lidi milujou.
1: No.
0: Neviděl jsem to, ještě nevím.
1: A platí za to prachy a máme tím pádem nový, nejvýdělečnější film všech dob.
0: To se ani nedá skoro závidět, ty 3 miliardy. To prostě musíš jenom milovat.
1: Rozhodně.
0: A gratulujeme.
1: No, ale je to trošku jako vyčuraný dát ten film znovu po 6 nebo 7 letech do kina, víš. Já myslím, že kdyby takhle promítali pořád dokola Dědictví a neb kurva Hoši Guten Tag, tak taky vyhraje, že jo?
0: Jasně, jasně. No. Jasně.
2: Večer na Maximum.

0: 257-488-888, to je telefonní číslo sem k nám do vysílání Evropy 2.
1: Tak dejte vědět, co chcete zahrát, pro koho, probereme to, pokecáme, zahrajeme, něco vzkážete. Haló, Evropa 2?
2: Ahoj, tady Křížovi.
0: Nazdar, co chcete zahrát Křížovi?
2: No, asi od Adele Skyfall.
0: Dobře. A chcete to někomu věnovat, někoho pozdravit?
2: Já bych chtěl pozdravit naši fotbalovou repre.
0: Ano.
2: A Anglii
0: dáme... Teď si nám skoro vypadl, jak to dopadne s tou Anglií, promiň, ještě jednou.
2: 7-0.
0: 7-0 vyhrajeme v Anglii?
2: No, myslím, že možná naopak, ale to je jedno.
0: Dobře.
1: Teď jsem zrovna chtěl říct, že když říkáš vyhrajeme 7-0, že jsi měl začít mluvit anglicky.
2: How are you, my friend?
0: Yes, of course, my friend.
1: 7-0, jo?
0: Wembley, let's go.
2: Yes. No, Czech, let's go.
0: OK.
1: Hele, a ti tak... to aspoň 4, pane bože.
0: Držíme palce, měj se krásně.
1: Ahoj, čau.
2: Ahoj. Ahoj. Goodbye, my friend.
1: Mimochodem, Adele Skyfall, vlastně další filmová věc z Bondovky. Ještě pořád nemáme novýho Bonda. Hmm, a pořád se hledá.
0: Je to tematicky britská muzika na Evropě 2.
1: To sedí.

0: Tady nejsme, jako lidstvo. Čení dovolá, zeptáme se. Evropa 2, haló?
1: Ahoj, ahoj, prosím vás, mohlo byste mi pustit Bad Bunnyho pro všechny Latina?
2: Jasně, dáme Bad Bunnyho.
0: Že to je základ přežití.
1: Bad Bunnyho, a jak to tam dávají Očitos Lindos.
2: No, myslím, že od Bad Bunnyho až takový široký výběr nemáme, ale něco zahrajem. Je pro tebe muzika třeba základem k přežití?
1: Určitě. Okay. Je to tři věcí.
2: No vidíš, muzika taky může být.
0: Muzika. No, svým způsobem je to taky možný. Ještě zkusíme někoho.
2: Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, čau.
1: Taky ahoj, čau.
0: Schválně, jo. Základ přežití. Haló, Evropa 2? Je, tam se to pípa.
2: Ozývá, tam se to ozývá.
0: Evropa 2, haló?
3: Nazdar, chlapi, čau.
0: Nazdar. Ty seš?
3: Štěpán, čau.
0: Štěpáne, základ přežití.
4: Ale chlapi, základ přežití za mě je splodit prostě děti. Posunout se dál, posunout svoje to know-how, svoji lásku, jak jste říkali. To je základ prostě za mě.
0: Dobrý.
4: Milovat své děti.
0: Dobrý, mám to tady teda jinak, jo? Já vám to řeknu, jak to tady mám.
2: Ano.
0: Kafe je základ přežití. Dinosauři ho neměli a všichni víme, jak to dopadlo.
2: Jo, takhle.
0: Kafe!

0: To je divočina. Bad Bunny, Evropa 2, večer na maximum 5 minut před půl osmou.
1: Je teďka celkem moderní, bohužel, že se dělají takové bizarní zápasy v klecích. Nějací influenceři proti sobě bojují třeba, nebo Mahmuradov bude mít 5 soupeřů proti sobě. Prostě bizáry.
0: Či ty kotlárovce.
1: Kotlárovce. No. A v Rumunsku je to teda taky populární, mají tam nějaké podobné organizace a tam měli teda zápas, který mě vlastně pobavil.

0: Já se strašně bojím.
1: V kleci proti sobě bojovali dva kurýři. Jeden Bolt, druhý Volt. Jenomže oni v té kleci byli i s těma baťuškama na zádech.
0: Ne.
1: Takový ty velký krosny, jak v tom převáží jídlo.
0: No.
1: Tak to měli na sobě.
0: Takže třeba borec vytáhl prostě pizzu, co převážel, a prdnul ti tou krabicí přes hlavu.
1: Jeden baťůžek zelený, druhý modrý, jak oni takhle jezdí. No, nevytáhli žádný jídlo z toho a mně to přijde škoda právě. Oni prostě klasicky se mlátili, ale přitom měli tady ty krosny na zádech. Já bych přesně dal, kdo první tomu druhému vytáhne všechno jídlo z baťohu, všechny hamburgery, pizzu, přesně. Tak vyhrál.
0: Přesně.
1: Že?
0: Rajskou.
1: A kdo to sežere jako první?
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky na předpis.cz. Lékárny Dr. Max.

0: Evropa 2 večer na maximum, kousek po půl osmé, vybíráte muziku vy.
1: 257-400-888, kdo bude další diktátor Evropy 2?
0: Haló?
2: Haló?
0: Kdo je tam?
2: Leo.
1: Leo. Leo. Čau, ano? Co to bude, Leo?
2: Ahoj. Já bych sem chtěl zahrát Alone od Marshmallow.
1: Okay. Mrkneme na to. A pro koho bude Marshmallow?
2: Prosím?
1: Pro koho to bude? Chceš to někomu věnovat?
2: Asi pro mámu, že mě veze z tréninku tak pozdě.
1: Teda ta je hodná, že?
2: Mm-hmm.
1: A co trénuješ takhle pozdě?
2: Prosím?
1: Co trénuješ? Jaký sport?
2: Basketbal.
1: Basketbal. Za 3 body hážeš to tam? Asi jo.
0: Jestli si trefuješ?
2: Mě tady blbne telefon.
1: Toto slyšíme, teď už to slyšíme.
0: Pohodě.
1: OK, hele, jdeme zahrát Marshmallow. Dáme něco od Marshmalla a tobě přejeme krásný večer. Nebo moment, máme teda Marshmallow nějakýho?
0: No, Marshmallow máme, ale bojím se, že nemáme Alone přímo. Už to tady prohledávám. Jsem se zamyslel tady, hledám. Něco vybereme, hodíme to tam. Jo?
1: Měj se krásně, basketáku, čau.
2: Tak,
0: ahoj, čus.

0: Já když to slyším, tak bych šel normálně někam tančit.
1: A co ti v tom brání, když můžeš? Tanči, dokud můžeš.
0: Teď já bych tam byl jak takový obšourník. Už
1: tanči, to rozdýcháš.
0: To byl Marshmallow Chalit tady u nás na Evropě 2.
1: Tanči na klaviatuře. Tanči, dokud můžeš ještě stát.
0: To je dobrý, neuděláme z toho písničku?
1: To je dobrý nápad.
0: To by byl hezký text.
1: Mám tady jiné filozofické zamyšlení, ano? Vlastně nechápu. Nechápu jednu věc, nad kterou tady přemýšlím a kterou jsem tady našel.
0: Tak počkej, já se naladím. No.
1: Pokud je na země kouli 8 miliard lidí, plus minus, a Elon Musk má 320 miliard dolarů, proč prostě nemůže dát všem 1 miliardu dolarů a pořád mu vlastně ještě zbyde 312? Je 8 miliard lidí, on má 320 miliard dolarů, no tak každý mu dá 1 miliardu a ještě mu zbyde 312.
0: No... Máš na ní kontakt?
1: Je. Že by začal u nás.
0: Víš, ze jakého bys byl frajera, kdyby lidem začal chodit miliarda dolarů?
1: No.
0: No.
1: A ještě mu zbyde.
0: Tyve.
1: No zajímavý.
0: No jasně.
2: Večer na maximum.

0: seš někdy ty?
1: Yes.
0: Někdy já? Vždy v opačném gardu moje manželka. To ví vždycky všechno.
1: No, my teď víme jednu věc taky jistě. A sice, že je před námi poslední písnička na přání, Last Call, 257-400-888.
0: To nám to uteklo. Dneska jsem někdy slyšel, že když je dobrá zábava, čas utíká mnohem rychleji. Jo, už vím, to bylo na albu Viktora Šína.
1: Ty posloucháš Viktora Šína?
0: Ode dneška.
1: Ty jsi mlaďoch.
0: Přesně, mladý z posledních sil. Halo, Evropa 2?
2: Ahoj, dobrý večer, tady Honza.
0: Dobrý večer, Honzo, čau.
2: Chlapci, jenom jsem vás chtěl trošku upozornit, jestli má Elon Musk 320 miliard dolarů a máme tady 8 miliard lidí, tak zopakněte si matematiku, to je 40 dolarů na jednoho.
1: Honzo, já jsem rád, že ten můj for si pochopil.
0: Já to předávám Ondrovi, já říkám Ondrovi.
2: Nejsem si úplně jistý, jestli ti to mám věřit s tím forem, ale každopádně to posuňte dál, jo? Dobré, děkuju, hezký večer.
0: Ne, jsi zlaťák a fakt to myslel jako for, když to skončilo, tak já říkám, Ondro, víš o tom, že to je blbě? A on, no to byl ten for?
2: Pohodě, dobře, dobrý, bezva. Tak jo, ahoj, hezký zbytek večera. Ahoj.
0: Tak vidíš, tak posluchači Evropy 2 umí počítat, to je dobrý.
1: To je dobrý.
0: To já jsem rád.
1: On by vlastně musel každému dát jenom jeden dolar těm 8 miliardům lidem, aby mu pořád těch 312 miliard zbylo.
0: Což je nuda dolar.
1: No.
0: Halo, Evropa 2?
1: Tak je to správně teda.
0: Halo? No vidíš.
3: Halo.
0: Halo?
1: Halo. Kdo si dovolal?
3: Milan?
1: Chceš splnit přání hudební, Milane?
3: Jo.
1: Tak povídej.
3: Zahrajem něco od Linkinu.
0: Dobře, dáme Linkiny. Chceš novou éru nebo starou éru?
3: Jo, může být nová.
1: Dobře, a pro koho to bude?
3: Bude to pro všechny klempíře a střechaře.
1: Klempíře a střechaře. Tento cech zdravíme a ať to hezky jde na střechách. Ahoj.
3: Čau.
0: Pro nejopálenější borce. Čus.

0: Je přesně 7:45, posloucháte Večer na Maximum Evropy 2.
1: Za chvilku přijde Petr Švancara a probereme jednu zásadní věc, kdy tady zůstanu jenom já, vy a právě Petr Švancara, poněvadž mistr Urban s celou svojí family vyrazí do teplých krajin.
2: Dovolená, dovolená.
1: Co když ti budeme volat takhle vždycky večer, jenom se ptáme se, jak bylo.
2: Člověče, u moře není signál, mi říkali. Asi nebudu k zastížení, sorry. Je mi to líto, ale nebudu.
1: Ani jednou za celou dovolenou tam nebude signál?
2: Ne. Je to tam rozbitý, nefunguje to. Už mi to hlásili dopředu.
1: Fakt?
2: Škoda, říkám škoda, ale...
1: Takže jako ani na Instagram nebudeš nic dávat?
2: Ne. Nic.
1: Tak Ondrovu dovolenou probereme s mistrem Švancarou za chvilku tady na Evropě 2.
3: Večer na Maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pluhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
3: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na Maximum.
6: A je, to jsou tyhle ty věci.
3: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a

0: dne o 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
2: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
2: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
2: A je to pohoda. Pohoda.
1: Já to jsem teď říkal.
2: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Na maximum.

0: Ivanci. Na Evropě 2.
1: Večer na maximum, Evropa 2, žádný Švanci. A ve studiu je lehce cítit taková ta nervózní cestovní horečka, protože Ondra zítra letí na dovolenou.
2: Já ti to trošku přeju, ne moc, ale trošku. A všechny samozřejmě zdravím. A kam valíš, Borče?
3: Do Švanci, chci od tebe nějaké rady. Letíme do Turecka.
2: Ano.
3: S dvěma děckama.
2: Krásný.
3: S manželkou. Na co si dát pozor, nebo naopak, jak naložit s tou dovolenou, co bys mi poradil?
2: Určitě bych ti poradil, aby si zašel na fotbal. Oni jsou jako správní blázni na stadionech, takže uvidíš, kam to budeš mít blíž. Samozřejmě dovez mě baklavu a píš si kabelku, jo, určitě kabelku, original.
3: Pro tebe?
2: Ano, no i pro starou.
3: Tam mají všechno original.
2: Všechno original. Baklavu, víš, co je baklava? To je skvělý.
3: Jídlo.
2: No, ale to přibereš kilo, jenom si do toho jednou kousneš.
1: To je nejvíc.
2: To je fantazie.
1: Tak výborná baklava.
2: A samozřejmě natírat se. Tam se spálíš, no, protože dívám se, jsi trošku ředitel bílé vápenky a těším se, až přijedeš za týden a budeš opalený.
3: Nebo se, já budu tak namazané, to uvidím.
2: A nezapomeň natírat pod kulčí, tam to nejvíc pálí.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zříbal.
1: Brzda Evropy 2, Nasty, Arny, Vojtáno za okamžik.
3: A my se těšíme zase zítra od 18 hodin na Evropě 2. Ahoj.

0: úterní brzda na Evropě 2, Vojta, no Arne a Nasty, krásný večer posluchačům, pánové, vám též.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Dneska se mi stal takový malý bizár, jak dobře víte, asi 14 dní zpátky jsem si pořídil nové kolo, o kterém jsem přemýšlel asi 3/4 roku. A dneska jdu takhle, já nevím, 300 metrů od mého domu na procházku, venčím psa a projede kolem mě cyklista a má to samý kolo.
2: To by mě hrklo.
0: No a já jsem, jediný, co ze mě vypadlo, máme stejný kolo. A nic neřek. A já jsem na těch 300 metrů, ve mně by se z krve nedořezal. Že jsem šel do garáže a říkal jsem si, je tam nebo tam není?
2: A to by bylo vtipný, kdyby to bylo to tvoje. Máme stejný kolo.
1: Nemáme, já ho mám.

0: Ladíte v Ropu 2 úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Dostala se ke mně zpráva, že v protivínské zoo skončil Jonákův krokodýl. Tady toho šéfa.
1: Jo, jo. Ještě žije, jo?
0: No, ten krokodýl.
2: Ten krokodýl.
1: Krokodýl.
0: Krokodýl ještě žije.
2: Protivínské zoo dorazil pan Jonák.
0: Ne. Tak jmenuje se Kuba, takže krokodýl Kuba. Mě to jenom hodilo do toho, jak ty boháči, jak se obklopují těma exotickýma zvířatama a vémole, že jo, nemusíme o tom bavit. Existuje nějaký exotický zvíře, který vy byste jako chtěli mít takhle?
3: Ale není to exotický, ale my máme v plánu pořídit si takovou tu obří kočku. Jestli víš, on je to velký jako pes. Ne, je to kočka.
0: To normálně domestiku.
3: To jste nikdy
2: kočka,
3: neviděli.
2: Kočka, která je velká jako pes.
3: Ano, je no, i větší. Jako ne,
0: tak je rys, ty
3: ne? Ne, jsou to normálně kočky, jenom jsou prostě vyšlechtěný a jsou takhle obří. To se
2: počkej, ty jste ukázal rukou, to je jako
3: ano,
2: osel velký.
3: Ano, ne jako pes. Jako fakt.
0: Co? A štěká to?
3: Ne, je to kočka.
2: To skáče, to musí skákat strašně.
3: No to nevím, co to bude dělat, ale tohle
2: a
3: fakt jako...
2: Když bude drápat, tak bude...
0: Já ale to chci vidět, to si jako, pořiďte.
3: Máme starýho psa, Daisinku, který je už bude 14.
2: Tak ho dáte kočte.
3: To ne, ale až potom někdy, což doufám, jasně, že bude trvat ještě dlouho, ale tak potom jako je pořadí tato kočka obří.
2: To já vůbec nevím, že jsou obří.
3: No, to je úlet, ale to je fakt velký jako vlčák prostě. Některý jsou jako obrovský. Jsou mé doma, jí máš.
2: A co, jaký necháš jako běhat i na volno?
3: No nemůžeš ji pustit ven, to
2: že ona žije jako v bytě.
3: No, protože ta ti přeskočí plot a zdrhne.
0: A zabije psa.
3: No.
2: To je šílený. A tohle bys chtěl, a pak no, si jenom na vodítku, jí půjdeš vyskákat.
3: No, no, takže tohle to, tak nějaký lev, to je vémolen vůbec, to je kočka.
2: No tak hodně úspěchu, jednu kočku už doma máš.
3: No.
2: Jak škrábe.
3: Dosad.
4: Jakoby show.

0: Tak já ještě navážu na zvířecí okénko, které jsme tady otevřeli tou tvojí kočkou. Vzpomněl jsem si, že nedávno na dovolený s mojí manželkou jsme byli v restauraci a celá restaurace najednou, celá ta zahrádka vstala a úplně šílela a jsem samozřejmě zvědavý člověk.
1: To víme.
0: Zvědav, co se tam děje. Tak jsem tam vyrazil a tam byl šváb, ale velký, velký. Ale díky tomu, že Seba syn má agamu vousatou a ty šváby jsou v podstatě nedílnou součástí tyhle jídelníčku agamy. Takže já jsem s těma švábama, to je vlastně jakoby brouk.
1: No jo, to je brouk, no.
0: Tak jsem přišel, vzal jsem ho do dlaně.
1: Sežral
0: ho. Přešvejknul jsem ho. Ne, ale na tom bylo příšerný, jako bejt v kůži toho brouka, kdy vystraší třeba, já nevím, tam bylo takových 60 lidí a byl tam jeden starý pán, který se rozhodl vlastně zaflexit, trošku vzal hůl a začal a tím špuntem na té holi se ho snažil trefit, jo. A teď to než starý pán, který se rozhodl vlastně zaflexit, trošku vzal hůl a začal a tím špuntem na té holi se ho snažil trefit, jo. A teď to nešlo a prostě ten šváb se

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Úterní brzda na Evropě 2, na Arny Vojtáno a jsou tady naše fake news, zprávy, nesprávy.
1: A jako první se hlásí Arny.
0: Andrej Babiš oslavil narozeniny. Na párty poslouchal svoji oblíbenou kapelu z mládí. Už on malá miloval Aratajný.
2: Souboj ovčáčka.
1: Já to nechápu, pardon.
2: Arakain, Aratajný. Já vím.
0: Arakajný, tajný. Jakože tajný.
1: Jo, takhle.
0: Jako tajná policie. STBčko. Bonzák, Fízl.
1: Takže já jsem to vlastně pochopil. No,
0: práskač. Už dřív. Chceš to ještě vysvětlit?
1: Ne, už je to dobrý, děkuju.
0: Bonzák, Fízl a práskač. Tak jsem to myslel.
2: Teď je to nad slunce jasný, Arny. Děkujem
1: teď
2: za skrnutí.
1: Teď není šance, abych to nepochopil.
2: I on myslím, že by se chytil.
1: Jedeš.
2: Souboj ovčáčka a Sládka v rámci pravidel MMA se blíží. Zápas bude rozhodovat Tomio Okamura, který slíbil, že nebude zaujatý a nechá zvítězit toho, kdo bude v den souboje větší nácek.
1: Nová čokoláda pro dospělé, která umí zároveň oplodnit slabší jedince, je konečně v prodeji. Navíc součástí balení je i malá hračka Tinder vajíčko.
3: Jakoby show.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Ve Francii zastavili policisti luxusní SUV s rumunskou značkou při rychlé jízdě a zjistili, že řídí 10letý chlapec a vedle na sedadle spolujezdce sedí jeho otec a ten jako jenom přidržoval volant.
1: Je to... Přidrž taška, no. Klasická.
2: Hele, já se přiznám, všechny moje děti jsme na klesi pojezdili.
0: Já jsem se na to chtěl ptát.
2: Ne, jako na silnici. Je to, já řeknu kde, už to řeknu dneska. Z Bavorně do Žebráku, vedle dálnice D5, máš takový ty asfaltky, když se stavily dálnice, krásný, co tam zbyly, dneska je to jakože cyklostezka nebo co. Tak tam jsem všechny svoje děti takhle provez autama už od malička, aby se naučili. Jo? A jednou to poslední jsem měl s Amelí, s Amálkou. Naposledy tak takhle jedu tou silnicí, tam projede jednou za den traktor nebo někdo, jen tak, já nevím. A moje za náma Benga, ale jako 2 metry za náma.
0: Počkej, a fakt seděla jako sama?
2: Jo, prostě, no, řídila, no, moje řídila, bylo jí třeba 15, nevím, jasně, jasně. Moje řídila. Ty do kopečka to bylo, nešlo jí se rozjet, takže jsme zastavili.
1: To byl ještě manuál?
2: Ano, to byl manuál, to bylo trandákem ještě.
1: Kamion. No. Na kamionu se rozjížděli, jasně.
2: A teď já vidím ty vole v zrcátku, ty Benga nalepený za náma. A já říkám, teď mi stresáci v oba, to není jak ty, že jim ujedeš. My máme...
1: Trandákem s přívěsem.
0: Sebojeď, šlapni na to.
2: No, přesně. My oba vystresovaný, že nás zavřou prostě, a je taky taková. Teď, tak já říkám, hele, já mě jelo hlavou, tak to je fakt trapný tady přes sebe přelejzat. Tak jsem mě, říkám, pojď ven. Takhle jsme se, a obešel jsem zadem to auto, takhle jsem je pozdravil s úsměvem, nastoupil jsem, odjel jsem a oni za náma a nic nám neřekli a nezastavili a museli vědět.
1: Takže... Počkej, ty jsi vyšel a zamával jsem...
2: Takhle jsem jim tak mávnul, usmál jsem se, vyměnili jsme si místa, já jsem řídil dál.
0: A mámka jenom přeskočila vevnitř v autě.
2: Ne, taky to obešla.
1: Jo, takže bylo to úplně to kompletní.
2: Ano, bylo to kompletka, ale nechali nás, tak fajn, teda musím říct, to byla dobrá zkušenost.
1: Hezky.
2: S klucíma. Takže já jsem všechny svoje děti takhle, no. Hezky, a ty hezky. Na stěháku, ty jsi to vzal na ostr rovnou, ne? Na D1.
0: Dobrý.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy.

0: Ani v dnešní úterní brzdě na Evropě 2 nesmí chybět Samofor, jedna z našich nejstarších rubrik a nejlepších, samozřejmě nejtrapnějších, hlavně to všichni víme. Já jsem zadal téma plácačka, na toto téma jsme se všichni pokusili vymyslet vtip.
1: Tak já musím začít.
2: Tak začni.
1: Já mám to krátký, ale blbý. Přítel Nikoly Muchy jde do obchodu a říká: dobrý den, já bych potřeboval plácačku na muchy.
2: Tak já mám takhle, plácačka přijde do baru a vidí tam mlejnek a jde zatím jako na maso mlejnek a říká: hele, nepokecáme. On říká: no hele, třeba jako můžem, ale nebudem si třeba rozumět. On říká: budem, jak to můžeš vědět? No ty furt meleš, já furt plácám.
1: Jo,
2: tak jo, třetí třída.
0: Sedí dvě mouchy na stole, vidí chlapa s plácačkou, veď? A ta jedna říká tý druhý. Ta jedna je jakoby v pohodě, ta druhá je jako nadržená.
2: Je to důležitý, co myslím,
1: jo, určitě,
0: jo? Je, nadržená moucha. A ta, co je v pohodě, říká: ale dělej, mizíme, uledi, co tam tak sedíš, dělej pohodlí. A on říká: když já si chci nechat naplácat.
1: Bylo to důležitý, že je nadržená.
2: Chápu to.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arne, Vojtáno. Na Novém Zélandu vybírali nejhezčí, nejlepší morče. A dokonce to rozhodoval nějaký český rozhodčí. Nebudu vám říkat ty výsledky, protože to stejně by vám to nic neřeklo. Jenom mě to, ano, možná byste koukali, že favorit pohořel třeba. Ale u těch zvířat, který prostě chtě nechtě se dožívají málo a většinou je mají děti, se nabízí to, takový ten trik, že to zvířátko zemře tomu a vy ho jako vyměníte za nějaký podobný. Udělali jste někdy něco takového?
1: Já nevím, jestli už jsem tady tu historku neříkal.
2: No, klidně tam
1: můj syn Rostě něco takového udělal. Jemu bylo třeba 15-16, takže s námi poprvý nejel jako na dovolenou.
2: Měli jste kocoura Jinxe.
1: Jak to souvisí?
0: On je rád, že něco ví.
1: Který se mi úplně rozjebal, teď jsem to zapomněl.
2: Ne, se. Viděli jste fotrilo to? Tam byla ta náhrada.
1: Takže no
2: promiň. Ne, můžeš jet. Ne, tak Vojti na mě kouká těma očima hladovýma, tak to...
0: Arny, prosím tě, dopovídej mi to.
1: Takže my jsme odjeli s rodinou, s dvouma dcerama na dovolenou a Rostě byl doma sám poprvý, týden. No a holky měly morče, Judase, černýho, nemenoval se Stegel, nebo co jste tady vypálil, Judas.
2: Stegel, no.
1: A když jsme se vrátili, tak Judas nebyl černý, ale strakatej. Russell nesehnal.
2: Došli.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Polovina úterní brzdy Evropa 2, takže přejeme oslavencům. Hanuš, Justýna a Věra budou slavit svátky.
2: Hanuši, Hanuši, v té lásce seš až po uši. Vyměnil si manželku a řízek za suši.
1: Dobře. Já budu pokračovat téma plácačka ze semaforu dnešního. Podala mu plácačku Justýna a řekla mu, chci to Hustýna.
3: Bylo to Hustý.
2: Není, to tady dohrál.
3: Není to pověra, že oslavuje Věra, a tak říkám na mou Věru, dneska skočím na mou Věru.
2: Hezky.
3: Absolutní.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arne, Nasty. Hoši, to, že v každém sporu je trochu emocí, což je vlastně jedna z mých otázek takhle za začátku. Když máte emoce, když je hádka, máte emoce, dáváte je na vědomí, anebo je tutláte a potom to vyřešíte bez?
1: Já spíš čumím, tak jako.
2: Tak to mám ošklivě. Hodně, no tak to mám přesně. Blbě čumím, ošklivě až.
0: Takže to umíte ututlat a pak...
2: To není ututlání.
1: Ne. Jenom místo křiku blbě čumíš a co mám ten jako feedback, tak často je to horší
2: jo.
1: pro toho druhýho, než to, jako mi to říká, jako co zase čumíš, co zase se děje a on neví, co se děje a ty, a já ale nepovolím a čumím dál.
2: A to je úplně přesný a mě manželka, tak mluv.
0: Mám tady pro vás řešení.
2: No.
0: A vlastně přichází s tím jeden Brit. Ten se pohádal se sousedem a ne, jako bouchli mu saze, ukradl traktor i s tím balíkovačem slámy a rozjel se a ve vysoké rychlosti mu prostě najel do domu.
1: Mně se líbí ta vysoká rychlost s tím traktorem, ale no, tak když oni už dneska to jede, viď?
0: Když je roztaháš, to je ten novej traktor, takový jo, ten celý prosklený, pěkný.
2: A fakt můžeš jako zrušit barák, aniž by si zrušil ten traktor?
0: No ne, to zrušil všechno.
2: Jo, takhle
0: schválně. Ta hádka byla prostě. Od A do Z, to je z 0 na 100.
1: To už je docela, to je hraniční, jako emoce.
0: Zajedu traktorem do obejváku.
2: Ještě chvíle a zajedu ti traktorem do obejváku.

0: Máme tady jakoby hádanku na Evropě 2 v dnešní brzdě. To je vlastně jako rubrika, na kterou já se normálně těším kvůli vám. Vždycky mě baví, jak to máte jako vtipný.
1: Taky mě baví tohle.
0: Tak uvidíme, jestli i dneska mě budete bavit.
2: Tak to uvidíme. Tak já to otevřu a uvidíme.
0: Já mám takovou slabší, proto to říkám.
2: Jak se jmenuje nemoc, která maže paměť a ještě k tomu zahleňuje?
0: Počkej, maže paměť a zahleňuje nemoc, ano. Jo.
2: Alzheimer.
1: Já jsem si říkal, Alzheimer, ale jak tam do toho dá ten kašel? Krásně, krásně.
0: Kam, ale to bylo vtipný, to bylo dobrý. Já počkej, já mám fakt trapnou. Víte, proč má rád Martin Fenin houby? Protože smaženice.
2: Jakoby. Jo, dobrý.
0: No, slabší.
1: Ale to je pravda, no tak. Který český zpěvák a herec nedávno přešel k rostlinné stravě? Je to sakvan tofu.
2: Jo.
0: Jo.

0: show.
1: Já mluvím.
0: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěl říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
0: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
0: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
2: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

0: Ladíte v roku 2 úterní brzda na Sky Arny Vojtáno. Stala se v Londýně taková věc, dva chlapy unesli týpka, o kterým si mysleli, že je bohatej, a snažili se dostat výkupný od jeho přátel, ale zjistili, že ty přátelé jsou chudí. A oni snižovali tu cenu.
1: Musím to sesekat.
0: A normálně licitovali. Což je neuvěřitelný. Já si říkám, jako kdyby se to stalo, jako...
1: Se čekalo na hypotéku, jestli jim dají.
0: Zřejmě, ale jak je to jako super, že hele, jsou chudí a oni to jako se nevykašlou na to. Řeknou, tak kolik, jak moc jsou chudí. A zjistil se, že jsou hodně chudí.
2: A to bych se bál já něčeho jiného, že by třeba byli i bohatý a že by nedali prostě za mě nic.
0: No, protože bohatý jasně. No jasně.
1: Kolik si myslíš, že by dali?
2: Já nevím, kolik by dal. Lidi.
0: To by bylo, ale to by bylo pravděpodobně na tebe.
2: Takže dvojec.
1: Představa, že tě někdo ukradne, no tak já bych chvíli počkal,
2: jestli si to neuteču.
0: Oni by mezi tím poslali ucho, ty Arnošta. Já nevím.
1: Jestli je to jeho
0: teda. Malíček.
2: Pár balíčků by přišlo. Brzda.

0: Ladíte Evropu 2 a přichází na řadu Vojtí, protože Vojtáno má svoji otázku, tak jak bývá zvykem. Na co se budeš ptát nás a našich posluchačů?
1: Mám tady takovou jako dvojotázečku, jo? Takže jestli vám řekl někdy váš otec, že vás má rád, a druhá otázka je, jestli vy jste to řekli svýmu synovi. Předem, jo, že máme syny všichni.
2: No. Já určitě jsem řekl. A asi mi to otec někdy řekl, ale už jako si to...
0: To nebylo na hlas.
2: No, tak my jsme se pak moc neviděli, on taky nebyl často střízlivý, tak jako asi ale někdy tomu... jo, tomu nechci křivdět, ale nevím o tom. Jako.
0: Já to říkám, dokonce i přidávám, to máme, to je taková jako naše běžná konverzace, tak. A táta ten to spíš vyznával jinak, než by mě řekl. Pro něj by to bylo hodně komplikovaný. To je jako dost obdobný jako na úrovni toho, kdyby měl říct nejkulatoulinkatější. Takže vlastně jako, on ti řekne, třeba někdo řekne, a máš ho rád? To svýho syna, on by řekl, no jasně. Ale jako kdyby to měl říct, tak je to pro něj, on ten, v tom slovníku tady to tam nemá moc.
2: Ale pro někoho, já to chápu, vnitřně je to jako v pořádku a někdo to neumí jako dávat. Ale Vojti, podám taky odpovědět ty.
1: Hele, za mě odpověděl Nasťák úplně přesně, jak to, jako pro tátu je to jazykolam, nezvládnutelný, a jinak já to klukovi říkám samozřejmě.
0: Je to zajímavý, já si máte něco jako v sobě, co nedokážete druhým říct?
2: No tak já jsem... Přiznávám, je to tak teprve 2 roky zpátky, ani ne možná, kdy já jsem byl strašně zatažený a se svýma dcerama a synem jsem nemluvil jako o věcech osobních jako moc, ale nějak se to prolomilo a teď si myslím, že jsme to hodně, já, že jsem to hodně dohnal a je to skvělý a vlastně jsem za to rád, no.
0: A chtějí to slyšet?
2: Ale to je mi fakt jedno.

hitiak Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2 je tady závěr dnešní brzdy, mám vás rád, hoši. Jsem to chtěl jenom také otevřít na základě toho předchozího tématu.
1: Co to máš dál?
2: Nečekal jsi něco jako zpátky.
1: To bylo uměle cynický. Vy jste to poznali, že to není cynický ve skutečnosti. Takže
0: já, vážím si vás.
1: Já si tě taky vážím a Vojtána si taky vážím.
0: Když už jsme u toho, kdo z nás tří je nejtěžší? Asi já?
1: Jako v poměru k vejšce nebo...
0: Ne.
1: Ale já byl teďka na té váze, která ti řekne ten biologický věk.
0: A jo, kolik máš?
1: 213.
0: Jo?
1: Že jsem fakt držák.
0: Vojtáno, Nasty a Kareta obrovská. Loučíme se, dobrou noc. Brzda.
3: A nebý jakoby show. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alana Walkera Faded.
3: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jinejch rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky moc a užijte si to.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

ktorý ťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne, kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne, ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.